0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková polazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva, pozveme se do Liberce na koncert jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

0: A límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou, prsty si hrají. A límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert, dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poděkovat sdružení Underfolk a hlavně manželům Palaščákovým, což jsou dva nesmírně sympatičtí manželé, kteří našli pozoruhodnou vášeň v tom, že začali takřka po celé republice pořádat koncerty v kavárnách Cross Café bez kulturních dotací, bez iniciativy místních úřadů, prostě jen tak pro lásku k muzice. Světe div se, svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Cross Café Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol. Udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Cross Café v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsai číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech.

A když jsme u těch pozvánek na sever do Liberce, nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohl to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

Druhá tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných postcovidových nahrávkách díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytly na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. Druhá tráva, až 35-letá, je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Univerzum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl v široširém světě.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve

0: se mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Bieťák, který získal cenu Anděl v žánru folk a kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jen protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat. Přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočarost, rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Bieťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat už jen pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci letý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach. Bledé světlo najednou potemnělo, jako by každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jako by zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jako by všechny ratolesti zasychaly s tmou, jako by z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce.

0: jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. Chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Se svým životem. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?
1: Takhle hraje Jan Běťák, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i k lidovým písním a tím se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní Napodobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino, už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z keře lísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je, nežli blízky. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš.

kamarád, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, na to žmříš, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Věťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No budeť by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Novák, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuku. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru k Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň, a je-li třeba,

0: poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si pezrní na prostřený stůl, ve stráni kotoul, tak veselá a hravá.

Strážník má hůl a nataženou dlaň, a je-li třeba, zavolá si děti. Od vlídné domluvy je nedaleko kráně, asi tak jako od desí.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no. Tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém týdnu s komedií Ďábelský plán v divadle Lucie Bílé. No.
0: Ano. O čem pak to bude? Může se to říct?
1: Tak jak si jedni manželé zosnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žeherová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při úterku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: Rozruch, dovolte, co mně je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, ale to nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko, Rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No Rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlas se to třeba jako hromotvor, do toho mě nic není.
2: No Rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Mm. Jenomže Rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete, Rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaný Bernardínu.
3: Já jsem neřekl Bernardínu, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všecko. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student, vy!
3: No, a vy jste doštudoval, že? No a 7 a 5 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
2: Tohle to!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
1: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
0: A hodně. Jste pamětník, aneb máte rád černobílé filmy?
1: Jo,
0: z té
1: mám.
0: Doby?
1: Jasně, že mám.
0: Chtěl byste hrát v té době?
1: No tak chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
0: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
1: Tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhé já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
0: K něčemu.
1: No.
0: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma se Vláďa Zubadovic a pan Péčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházka hned od první třídy, jsme mu říkali špací.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju.
1: Ano, děkujeme, děkujeme.
3: Nashledanou, ať se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, tak to zní světově přímo, že jo? No.
4: Je, je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: To
1: jo?
5: Nic neříká. Když tak domluvíme se, hej?
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov. Děkujeme pěkně.
6: Ano,
1: hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Jej, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, že ano, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám
8: udělal.
7: Ale
8: jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No že to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: Ne, no tak máte chodit domů, že jo? To
7: ale,
8: se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžu se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?

0: Jo.
1: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
0: No, to je ta chyba právě. Kdyby vás byla řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
1: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
0: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
1: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
0: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně sepse a flegmona ruka pryč? No tak?
1: To nechci.
0: No vidíte to. No tak? Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
1: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
0: Ne, to já nemůžu.
1: Ne, pane, musíte.
0: Ne,
1: budete to dělat. Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
0: A on nedá pokoj. Tchán.
1: Tchán.
0: Zeď. Řežeme.
1: No tak.
0: Budete chtít uspat?
1: Prosil bych vás.
0: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
1: No, jaký je v tom rozdíl?
0: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
1: No, já to nechám na vás.
0: Tak dobře.
1: Mám odložit,
0: prosím. Jo, to by bylo dobře. Děkuji. To bolí?
1: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
0: Jenom klidně. Pomalu, tak. Za chvilku to bude hotovo.
1: Bude to bolet?
0: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
1: Co mě to jenom potkalo? No,
0: já s váma nechodím, že jo?
1: No. Sednout vám?
0: Sednout.
1: Děkuji vám moc krát.
0: A máš po prázdninách.
1: Tak, už abych radši vstával.
0: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
1: No, vám se to řekne.
0: No.
1: Tak.
0: Tak.
1: Co to je?
0: Budete hodně křičet?
1: Proč?
0: Budete řvát?
1: Proč?
0: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: No, dovolte takové utrpení, až
0: no,
1: to vysílat.
0: No, tak sem, dejte hezky.
1: Na co to je?
0: Tam házím prsty.
1: Proč mě měříte?
0: To je na rakev.
1: Je... Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: To bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni. Tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, no, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni. Ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak
2: ještě
1: věk.
2: To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: No, tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky padají na zem, že jo.
1: Omdlévají,
2: líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarak.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Vidíme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, A kolikáto to bylo přesně?
4: To bylo jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkala.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al... Al...
4: Na Al... Jašce.
3: A prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to když je málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirá.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No. Přesně to, opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: No, bude.
4: Byly jako...
3: Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Bez Štěpána,
3: jak ještě, do koše, no
4: do koše.
3: No.
4: Pak to, svobodné dolby.
3: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
4: Teda volby.
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme holé v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No,
2: hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více píle.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 011 04 ještě stále hlasujete, stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, bože na zežat, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: No, podobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strutnovská, moc zdraví našeho pana plzeňského Moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezlou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně nic jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v úvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a on pěkně mluvil pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý
6: zdravím
2: den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Čili děkuji. Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarča z Idlantu. Dobrý den, Pavle, Antonine a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky
7: a
2: moc.
7: A pozdravuju vás všechny, mějte
4: děkujem, se. Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
8: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte
4: Lábusovou
2: se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo. No, dobrý jsme... den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
9: Halo, dobrý
2: ano,
9: den.
2: Dobrý den.
9: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
9: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
9: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás. Dobrý den.
10: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy.
2: Uh-huh.
10: Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
10: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Labus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisů pokračuje.
11: Jsem neviděl tohleto. Opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
12: Na Václavském náměstí promluvil...
11: No.
12: Lid.
11: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
12: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
11: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
12: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
11: Ale prosím tě!
12: Ne.
11: Tak si tipni se ještě jednou.
12: Já nevím.
11: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
12: Očekávám funkci.
11: Ale hoří! Občanské fórum.
13: Je Občanský fórum.
11: Protože tohle to nevíš.
13: Ale já jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
11: No, jmenuji některé členy vlády.
13: Jako tehdy, jo.
11: No, jmenuj, no, tak.
13: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, on no. Nevím, tak blbý má. Takový ten, no, takhle, jak furt takhle, jako...
11: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
13: Dinsbier.
11: Dalšího jmenu.
13: Pak tam byl tán, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
11: Já mě to. Sýda. Sýda, to jsme vám.

0: ministr financí.
1: Klaus?
0: Ano.
2: Jak?
0: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
2: a pak ten.
0: Důležitou osobnost ten, nějakou.
2: Ten, takovej ten, no. Takovej ten.
0: No, ano, ano. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
2: Malá.
0: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
2: Byla to ta strana...
0: Komu?
2: Komu, zvoní hrana.
0: Ale prosím, komunistická strana.
2: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla. No,
0: prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Kde jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci? Pětka! Tak.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
5: Je,
4: se Štefanem
5: zase.
4: Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
5: Já bych se rád tady štuchala.
4: Štuchala? No, ale tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly tipy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: A chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílný seriál. Jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no tak to byly.
4: Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsanou. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům. Humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milano.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěli holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tatínek vám zkazuje, že jste mu to pošili, špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
8: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
8: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venuši. Kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, teď já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: Ano, to mě budete učit znát. Umění, to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení, to je nějaká blbina, copak? Zemětřesení je umění.
9: No, tak udělejte. Pozorujte zemětřesení.
12: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste samá boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
13: Opovažte se! Odtamtud právě jdu.

0: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na činely.
1: No a? Co se děje?
0: No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
1: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte šefe vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: Tak to je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán,
1: ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes vzrostou. Písečná na Jablunkovsku nabízí lidem vstup do sítě sdílené elektřiny. Hřiště v Českém Těšíně bude mít nový povrch i osvětlení. Bude slunečno, odpoledne oblačno, místy lokální přeháňky, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Petr Hrčka. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes vzrostou o několik haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 68 haléřů, to je o 9 haléřů více než včera. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Cenový strop na litr benzínu je oproti včerejšku vyšší o 17 haléřů na 44 korun a 46 haléřů. Ministerstvo bude maximální přípustné ceny pohonných hmot zveřejňovat celý květen. Lidé z Písečné na Jablunkovsku se mohou zapojit do sítě sdílené elektřiny. Energie by tak snižovala výdaje právě tam, kde byla vyrobena. Přihlásit se mohou domácnosti, které vyrábí elektřinu třeba pomocí vlastních solárních panelů.
2: Zapojit se mohou i lidé, kteří mají zájem odebírat energii od svých sousedů. Pro fungování je pak potřeba nainstalovat speciální elektroměr. Aktuálně radnice eviduje v obci 39 domácností s vlastní výrobou elektřiny. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat z 6 lokalit, například z Olomouce Chomoutova nebo Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale také další patogeny.
3: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se prejavují takovými nešpecifickými, třeba zhorečnatými stavmi a lehko můžou být třeba nedetekované. Za nás je jako velmi zajímavé, jak je to velmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že někde jich je viac premorených klíšťatýmito bakteriami a někde méně.
0: Správa účelových zařízení Český Těšín opravuje hřiště na Ostravské ulici. Areál převzala lednu od základní školy Hrabina. Technici vyměnili speciální podložku a umělý trávník na fotbalovém hřišti. V další etapě opraví osvětlení a povrch atletického oválu, říká Edvard Hučala ze správy účelových zařízení.
4: Toto hřiště, které patřilo do areálu školy, je nějakých 23 let staré. Ten povrch už byl hodně zničený, umělá tráva už v některých místech vůbec nebyla. Správa účelových zařízení je tak trošku zařízena na to, aby udržovala, rekonstruovala ty jednotlivé sportoviště.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přeháňky nebo i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Slezské Ostravě čeká řidiče od začátku května uzavírka ulice Rajnochová. Důvodem je pokračující rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Končicích a Končičkách. Omezení má trvat až do poloviny října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: První hraní zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu nabídl Petr Hrčka a teď 4 minuty po 5 vás v úvodu dnešního středečního dobrého rána s datem 6. května zdraví od moderátorského mikrofonu i Petr Soukup. Hezký den.

0: pátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku.
1: God save the king!
0: Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila.
2: Three cheers for his majesty the king!
0: Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Máme příjemné a vůbec ne chladné ráno. V tuto chvíli je v Moravskoslezském regionu většinou oblačno. Co se teplot týče, jsou relativně vysoko. V Karviné teď naměříte 14 stupňů Celsia. Pokud se zaměříme na jih regionu, tak například ve Frenštátě pod Radoštěm v tuto chvíli teplota o 1 stupeň níže. No a předpověď na celý den, ta říká, že by v Moravskoslezském regionu zpočátku mělo být oblačno. Té oblačnosti ale bude v průběhu dne přibývat a odpoledne a večer výjimečně, hlavně tedy v oblasti jeseníků, přehánky a nebo i bouřka. Teploty se dnes budou pohybovat relativně vysoko mezi 22 a 25 stupňů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zbývá nám Alice Springs, máme přesně 5 hodin a 22 minut. Na ostravských hřbitovech přibývají kolumbáry a tento způsob ukládání ostatků zemřelých se prosazuje čím dál tím víc. V Mariánských horách už jedno stavějí, v Polance na to připravují pozemek. To ve čtvrti Krásné pole na okraji Ostravy na kolumbárium přestavili starou márnici.
1: My se přece jenom, byť jsme součástí města, chováme ještě jako taková konzervativní vesnice, u nás se teda používají spíš ty hroby, ale už i místní zjistili, že to je dobré.
2: Lidovecký starosta Krásného pole Tomáš Vítisk na radnici přijímá objednávky míst v kolumbáriu.
1: Je to i změna v chování lidí, protože o ty hroby se musíte starat. A spousta lidí už žije životním stylem, kterým to neumožňuje. Takže ty kolumbární schránky jsou pro ně ideální řešení.
2: V Krásném poli přestavili bývalou márnici na prosvětlený prostor s dřevěnými prvky. To na hřbitov v Mariánských horách architekti přinesli nový trend.
3: To je vlastně klasická zeď betonová, ve které jsou vytvořeny speciální dílce duté, které jsou přikryté mramorovými deskami. Do nich bude možné vlastně instalovat urny, takže takových míst tam bude 77. Tohle to bude taková novinka, která vlastně nezabírá prostor v tom hřbitově, ale je součástí té zdi.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Mariánských hor Patrik Hujdus. Stavba zdi běží, hotovo má být do konce roku. Kromě úspory místa a práce s údržbou jde i o peníze. Pronájem schránky v Kolumbii je mnohem levnější než nákup hrobu. Podle Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu navíc přibývá zemřelých, kterým rodina pohřeb nezaplatí.
4: Ty rodiny se někdy zříkají z důvodu dluhu. Oni, když by zdědili ten majetek, to znamená, že by se postarali o ten pohřeb, tak bohužel dědí i dluhy a pak to zůstane na městském obvodě, musí uspořádat tento pohřeb. Nicméně ta urna už se nedává dědicům, ale zůstává v majetku toho městského obvodu.
2: Proto na hřbitově v Radvanicích letos musí přistavět nový společný hrob. Klasickým hrobkám ale ještě neodzvonilo. Na největším ostravském hřbitově ve Slezské Ostravě přibude necelých 300 míst a nová vybudují i na jednom z nejmenších, v Krásném poli. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: 5 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci dnes projednají změnu rozpočtových pravidel. Vláda chce umožnit vyčlenit některé výdaje na obranu nebo dopravu mimo schválený deficit. Opozice návrh kritizuje kvůli možnému zadlužování státu. V Bohumíně začíná rozsáhlá modernizace základní školy ČSA za více než 100 milionů korun. Rekonstrukce potrvá 2 roky a přinese nové fasády, větrání i úspornější provoz budovy. Žáci letos dostanou vysvědčení o týden dříve. Před budovou Českého rozhlasu v Praze protestovali tisíce lidí. Demonstraci svolal spolek Milion chvilek kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Protestující varují před oslabením jejich nezávislosti. Divadlo Petra Bezruče v Ostravě uvede v příští sezóně 4 premiéry. 3 z nich připravuje umělecký šéf Jan Holec, pro kterého půjde o poslední sezónu ve vedení souboru. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. 3-násobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. Dnes bude zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehánky nebo i bouřka. Teploty od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Chlebičově na Opavsku je omezený provoz na ulici Slezského odboje. Dopravní komplikace potrvají do 8. května odpoledne. Řidiči by měli počítat s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kdo bude našim dnešním dopoledním hostem mezi 11. a 12. Otázka, na kterou dostanete odpověď hned poté, co dospívají Petr Kotwald a následně Petr Rezek. Přejeme vám dobré ráno.

0: Svatý Valná má Petr Rezek, 5 hodin 39 minut. Dnešním hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude ředitel jedné z největších základních uměleckých škol v Ostravě, Martin Kajzar. Kromě 70. výročí školy, která sídlí v Ostravě Porubě, se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal a ostravský fotbalový Baník. K poslechu našeho vysílání vás zveme 10 minut po 11. hodině. Teď kapela Pet Shop Boys, velký hit Always on my mind a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava teď přivítáme po telefonu meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme se bavit nejprve o aktuální situaci.
2: Tak v regionu je polojasné počasí, bez srážek, teploty jsou poměrně vysoko, od 10 do 14 stupňů, na horách je kolem 9 stupňů a vane slabý jihozápadní vítr, ale místy je již mírný do 5 metrů za sekundu.
1: Před námi je středa, 6. květnový den, na co se máme připravit?
2: Tak dopoledne bude zmenšená oblačnost, takže jasno, polojasno. Během dne pak bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na Bruntálsku v Jeseníkách mohou vyskytnout výjimečně i přehánky. I k večeru se tam mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 25, na horách bude kolem 18 a vítr bude postupně mírný, jeho západní a jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak z večera ještě možnost slabých přehánek na tom Bruntálsku, Rymořovsku, ale jinak postupně ubývání oblačnosti, polojasno, přechodně oblačno. Noční teploty díky větru, který bude v noci foukat 3 až 7 metrů za sekundu, zůstanou poměrně vysoko, 16 až 12 stupňů. Zítra čekáme oblačné počasí, přechodně může být až zataženo, takže zítra bude více oblačnosti a opět odpoledne večer se místně mohou vyskytnout i přehánky. Srážek bude, zdá se, o něco méně, než ještě včera modely předpokládali. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 14, vítr mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 5:52, jeden programový tip týkající se našeho vysílání po 13. hodině, což je doba, kdy vysíláme pořad Alex a host, kdo se právě dnes objeví u mikrofonu.
1: V Alex a host přivítám módního návrháře Osmaniho Lafitu, který v sobě kubánské geny rozhodně nezapře a vždy je dobře naladěn. Mění se to, když je sám, kdy poprvé spatřil Pražský hrad, jak se dostal k módě, co ho inspiruje, jakou módní show chystá a jak hodnotí oblékání Čechů. I o tom budeme mluvit po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Ostravě přibudou stovky nových míst k pohřbívání, nejčastěji v kolumbáriích. Koalice chce prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Někteří maturanti dnes píší didaktické testy z rozšiřující matematiky a také z dalších cizích jazyků. Odpoledne bude oblačno s možností lokálních přeháněk, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Petr Hrčka. Jen letos se kapacita hřbitovů v Ostravě zvýší nejméně o 600 hrobových míst. Rozšíření čeká největší hřbitov ve Slezské Ostravě. Vznikají také kolumbária, a to v Mariánských horách nebo Krásném poli. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu lidé právě kolumbária vyhledávají oproti klasickým hrobům čím dál častěji, a to i z finančních důvodů.
4: Dneska výstavba hrobového místa není zrovna levná, od samotného základu až po ten kámen, tak je to i lépe dostupnější pro ty lidi. Pronajímají si tyto místa ve směs na 10, 15 i 20 let, takže myslím si, že je to i finanční hledisko, jak vyjít těm lidem vstříc a už pro ně vybudovat to místo, které je důstojné a vlastně to platí v těch měsíčních nebo ročních platbách.
3: Poslance čeká mimořádná schůze sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajový rámec vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců, pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
3: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku si letos zvolilo více než 3,5 tisíce maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové jim může výsledek z rozšiřující matematik pomoct při dalším studiu.
6: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří z matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
3: Kromě matematiky dnes někteří maturanti píší také testy z dalších cizích jazyků. Na výběr byla angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština. Festival Ladná čeladná letos nabídne koncerty Anety Langerové, Jany Kiršner, Kateřiny Marie Tiché nebo skupiny Olympic. Akce se uskuteční na přelomu července a srpna a doplní také workshopy, divadelní představení nebo program pro děti. Organizátoři chystají celkem 12 koncertů a nově i parkourový workshop. Festival chce i letos spojit různé hudební žánry a nabídnout program pro celé rodiny. Vystoupí také britský hudebník Rufus Miller, který dříve spolupracoval se Stingem.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách, přehánky nebo i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor na dopravní nehodu u Březové na Opavsku. Na silnici číslo 57 se srazila dvě osobní auta, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Petr Hrčka a Petr Soukup se starají o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 6 vám popřejeme pěkný a slunečný den. Budeme gratulovat Radoslavům. Nositelé tohoto jména si dnes připomínají svůj svátek. Je to jméno, které pochází ze slovanštiny a dá se vyložit jako radostný anebo slavící. Tak všem Radkům přejeme opravdu jen a jen to nejlepší. Posíláme jim písničku od Leony Machálkové.

0: minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pět láhev. Cvik je vleže na zemi. Položíme se na záda. Pažev spažené před obličejem drží láhev. Celé tělo v jedné rovině. S výdechem přitáhneme bradu na hrudník a postupně rolujeme trup vzhůru. Paže stále nad hlavou drží pět láhev. Opět s výdechem rolujeme zpět na zem. Cvik opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jaká je aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku. Ráno je většinou oblačné, pojďme k teplotám. Ve Frýdku Místku teď je naměříte 15 stupňů Celsia. Pokud se vydáme západněji, tak v Krnově je v tuto chvíli teploměr na 13 stupních. Prognóza na celý den hovoří o tom, že bude zpočátku zmenšená oblačnost, té bude ale během dne přibývat a odpoledne a večer ojedinělé přehánky, případně bouřky, to ale hlavně v oblasti Jeseníků. Teploty budou vysoké mezi 22 a 25 stupni.
2: Naším středečním hostem bude ředitel základní umělecké školy v Ostravě Porubě Mar-

0: Martin Kaiser. Kromě 70-letého výročí školy se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal i ostravský baník.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dopoledne tam cvičí děti, odpoledne jsou ale zamčená. Sportoviště u škol v Českém Těšíně čekají změny. Radnice některé areály od škol přebírá, opraví a najme správce, který bude na sportovce odpoledne dohlížet.
1: Teď tady jeden technik pokládá pružnou podložku, která přijde pod umělý trávník. Stojím tady s Edvardem Hučalou, který má ve správě účelových zařízení na starosti sport.
2: Tak tady toto hřiště, které patřilo do areálu školy, je nějakých 23 let staré. To znamená, ten povrch už byl hodně zničený, umělá tráva už v některých místech vůbec nebyla, i ten podklad, který je pružný, tak byl taky poničený.
1: V dalších etapách dělníci vymění osvětlení a zrekonstruují taky atletický ovál. Správa účelových zařízení převzala areál od základní školy Hrabina společně i s dalším hřištěm na Slezské ulici. Organizace obě sportoviště opraví a nově zpřístupní veřejnosti. Starat se o ně bude správce.
2: O prázdninách tu skutečně nikdo nebyl, ale i odpoledne, jo, škola jak skončila, družiny skončily, tak to prostě se pozamykalo a nebyl tady správce. My jsme to organizačně zajistili nebo zajišťujeme tak, aby ten správce pokud možno byl přítomen tady tomu.
1: Sportoviště tak budou moct využívat i místní kluby a zájmové kroužky, pokračuje nezávislý starosta Karel Kula.
3: Té změně došlo určitě z důvodu i ekonomických. Samozřejmě školy nemají prostředky na to, aby udržovali ta zařízení v odpovídajícím stavu. Důležité je to, abychom ta hřiště otevřeli pro veřejnost, pro děti, aby tam mohli sportovat, trávit tam volný čas.
1: Radnice plánuje převést pod správu účelových zařízení i další školní sportovní areály, které potřebují opravy. Ještě v letošním roce to bude krytý bazén v městské části Svibice. Organizace ho převezme od září. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Petr Hrčka, krátké zprávy.
1: 6 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Maturanti dnes pokračují státními testy. Někteří studenti píší rozšířenou matematiku určenou hlavně pro technické a přírodovědné obory. Přihlásilo se k ní přes 3,5 tisíce žáků. Na hřbitově v Novém Bohumíně přibudou nová kolumbária za více než milion korun. Navážou na původní neogotický styl areálu. Město tak reaguje na rostoucí zájem o urnová místa. Prahou prošel protestní pochod na podporu veřejnoprávních médií. Lidé nesli transparenty a požadovali stažení návrhu zákona o financování České televize a rozhlasu. Akce skončila u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Ostravská galerie připomene výročí otevření domu umění výstavami i venkovní slavností. Návštěvníci uvidí díla známých českých autorů od Josefa Čapka po to jen. Program začne 13. května. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace bude Španěl Carlos Clos Gomez. Většinou hlasů ho schválil výkonný výbor asociace. Bývalý sudí, který v minulosti řídil zápasy španělské ligy i evropských pohárů, nahradí od nové sezóny Libora Kovaříka. Dnes bude zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v jeseníkách, přehánky nebo i bouřka. Teploty od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Výškovické ulici v Ostravě Zábřehu jsou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy. Omezení se týká úseků poblíž tramvajové zastávky Karpatská. Práce potrvají do konce května.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: I dnes dopoledne po 9. hodině se budeme trochu toulat napříč naším regionem. Kam nás zavede magazín Křížem krajem, řeknu už za pár minut. Teď Činasky.

0: Zná Ivone Přenosilová v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Prý visí na božích nitkách. To se říká o kostelu svatého Petra z Alcantary v Karviné. Jak jinak vysvětlit, že přežil propad o téměř 40 metrů? My se právě k tomuto kostelu dnes dopoledne vypravíme v našem toulavém magazínu Křížem krajem, a to s redaktorkou Romanou Kubicovou a místopředsedou spolku Stará Karviná Janem Polakovičem. Poslouchejte nás 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava teď přivítáme po telefonu meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme se bavit nejprve o aktuální situaci.
2: Tak v regionu je polojasné počasí, bez srážek, teploty jsou poměrně vysoko, od 10 do 14 stupňů, na horách je kolem 9 stupňů a vane slabý jihozápadní vítr, ale místy je již mírný do 5 metrů za sekundu.
1: Před námi je středa, 6. květnový den, na co se máme připravit?
2: Tak dopoledne bude zmenšená oblačnost, takže jasno, polojasno. Během dne pak bude oblačnosti přibývat a odpoledne se na Bruntálsku v Jeseníkách mohou vyskytnout výjimečně i přehánky. I k večeru se tam mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 25, na horách bude kolem 18 a vítr bude postupně mírný, jeho západní a jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Tak z večera ještě možnost slabých přehánek na tom Bruntálsku, Rimořovsku, ale jinak postupně ubývání oblačnosti, polojasno, přechodně oblačno. Noční teploty díky větru, který bude v noci foukat 3 až 7 metrů za sekundu, zůstanou poměrně vysoko, 16 až 12 stupňů. Zítra čekáme oblačné počasí, přechodně může být až zataženo, takže zítra bude více oblačnosti a opět odpoledne večer se místně mohou vyskytnout i přehánky. Srážek bude, zdá se, o něco méně, než ještě včera modely předpokládali. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách bude kolem 14, vítr mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 54 minut. Český rozhlas Ostrava pro vás má pár pozvánek. Ta první je na gala večer k 70. výročí založení Zušky v Ostravě Porubě. Koná se od 18 hodin v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Na gala večeru vystoupí mimo jiné umělci jako Jan Martiník, Alexandr Starý a nebo Ladislav Mariáš. Podpořit dnes svou účastí můžete i charitní dům svatého Jáchyma ve Studénce. Tamní charita totiž pořádá koncert, jehož výtěžek použije na nákup vybavení charitního domu. Na koncertě v Dělnělském domě ve Studénce vystoupí Petr Bende Trio, Trambúražský soubor Brač a pěvecký soubor Muzikále, a to od 7 večer. A v nabídce i jedno divadelní představení ve velkém sále Domu kultury v Karviné. Uvedou komedii Návštěva na zabití. Je z dílny divadla Kalich a hrají v ní mimo jiné Tatiana Medvecká, Matouš Ruml nebo Sabina Laurinová. Začíná se v 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bohumín uspíší rozdávání vysvědčení. Školu Československé armády čeká modernizace. Senátoři budou schvalovat snížení záloh živnostníků na sociální pojištění. Rožnov pod Radhoštěm ocenil nejlepší sportovce. Odpoledne bude oblačnost, možností lokálních přeháněk, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Petr Hrčka. Děti v Bohumíně dostanou kvůli opravám školy vysvědčení dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu okon i rozvodů a instalaci moderního větrání s rekuperací. Modernizace zasáhne celý areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
1: Vládní koalice by dnes mohla být o krok blíž snížení záloh na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona, který částku vrací na výši před začátkem roku, dnes budou schvalovat senátoři. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO říká, jak jim bude návrh na snížení záloh vysvětlovat.
4: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Pokud novela projde senátem a podepíše jí prezident republiky, mohli by živnostníci nižší zálohu platit už za červen. Protože má změna platit zpětně od ledna, mohli by OSVČ pak žádat o vrácení přeplatků. Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si letos zvolilo přes 3500 studentů. To jsou asi 4% přihlášených. Jde o variantu, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Kromě matematiky si žáci mohli vybrat test navíc z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Vedení Rožnova pod Radhoštěm ocenilo nejlepší sportovce roku. V Janíkově Stodole ve Valašském muzeu v přírodě převzalo ocenění za loňský rok pět jednotlivců, tři sportovní kolektivy, dva trenéři roku a 8 osobností rožnovského sportu. Udělena byla cena starosty města, dodává mluvčí radnice Adela Kousalová.
5: Cenu starosty získal za mimořádný celoživotní přínos rožnovskému lyžařskému sportu Ludvík Hlucháň a nejlepším sportovcem za rok 2025 byla vyhlášena atletka Adela Ondřejová. Slavnostní večer tak opět připomněl nejen špičkové sportovní výkony, ale také význam sportu pro komunitní život ve městě.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, která bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehánky nebo i bouřka. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě, Radvanicích a Bartovicích je na ulici Nad Hutěmi provoz převeden do protisměru. Důvodem jsou práce na nové elektropřípojce. Omezení potrvá do 13. května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7 ukazují naše absolutně přesné studiové hodiny. Znamená to, že dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 6. května vstupuje do své druhé části. U mikrofonu ale zůstává Petr Soukup. Přeji vám samozřejmě pohodové a příjemné slunečné ráno. Už za pár minut pro vás budeme mít opět dobré rady a nápady, které pravidelně ve své rubrice Dvakrát měř a jednou řeš servíruje Artur Kubica. Dnes nám poradí, jak správně čistit sekačku na trávu, ale až po muzice od Olgy Lounové anebo Petry Janu.

0: Zpívala nám Petra Janu, přesný čas 7 hodin 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Neopomeneme ani oblast sportu. Český tenista Zdeněk Kolář hrál ostravský challenge Ostra Group Open už 10krát ve své kariéře a je to jeho nejoblíbenější turnaj, který jednou vyhrál, ale letos nebyl daleko od druhého titulu. Více k tomuto tématu krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Chcete mít krásně sečený trávník, pak musíte mít krásně nabroušený a čistý nůž sekačky. Existují jednoduché a rychlé kroky, jak správně vyčistit nůž na sekačce. Sekačka na trávu musí být otočena vzhůru nohama, abyste se dostali k nožům. No a tady je důležité vypráznit palivovou nádrž. Mohl by vám netěsnícím víkem do trávy vytézt benzín. Samozřejmostí je, že elektrická sekačka v době, kdy chcete brousit,

0: počasí.
1: Máme krásné slunečné jarní ráno, pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na horách. Začneme v Beskydech na Lysé hoře, tam je v tuto chvíli teplota 6,5 stupně Celsia. Pokud se podíváme na Praděd v Jeseníkách, tam je teplota o stupeň nižší. No a prognóza na celý den, ta říká, že v Moravskoslezském kraji bude většinou oblačno, během odpoledne může mraku přibývat, ale přehánky či bouřky jen ojediněle, a to hlavně v oblasti Jeseníku. Teploty velmi vysoké, mezi 22 a 25 stupni.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v

0: pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český tenista Zdeněk Kolář skončil na ostravském tenisovém turnaji Ostra Group Open v kategorii Challenger ve finále, kde prohrál se Španělem Sánchezem, ale opět prokázal, jak se mu v Ostravě daří.
1: Pak jsem měl nějaký šance, který jsem nedal, ale říkám, dneska byl prostě o ten kousíček určitě lepší, než já vyhrát si zasloužil.
2: Říkal k dvousetové, ale těsné prohře ve finále se Španělem Sánchezem i Squierdem 29-letý Zdeněk Kolář. Ostravu prostě miluje. Poprvé hrál zdejší turnaj v roce 2015. Vypadl v prvním kole s tehdy zkušeným Francouzem Pujem, ale o rok později už byl ve finále a v roce 2023 v Ostravě dokonce vyhrál. Jde o oblíbený turnaj.
3: Jo, je, jsem tady nesmírně rád, užívám si to tady a mám Ostravu nesmírně rád, žádný tlak na sebe tady nedělám, prostě jdu si tady ten týden vždycky hrozně užít a každý vyhraný zápas tady je pro mě obrovský bonus.
2: Hlavní soutěži v Ostravě za 10 účastí vyhrál Kolář už 22 zápasů. Ostrava, Antuka a Kolář, to jde prostě k sobě.
3: Jo, dá se to tak říct, uhrál jsem tady asi nejvíc, takže vlastně minulý týden jsem měl dobrou přípravu, dobře jsem se připravil, odhlásil jsem předešlej turnaj a snažil jsem se pořádně, jak se říká, kopnout do vrtule a připravit se na další sérii turnajů a tak jsem rád, že se to zúročuje.
2: A z prohraného finále si bere Zdeněk Kolář to pozitivní.
1: Vím, na čem mám pracovat, na čem se zlepšovat a věřit, že až dostanu další šanci ve finále, tak vědět, jak s tím pracovat a zvítězit.
2: Mezi idoly rodáka z Bystřice pod Pernštejnem patřil Rafael Nadal a Tomáš Berdych a k dalším oblíbeným turnajům Antukové Roland Garros. Tam v roce 2022 vyhrál 3 kvalifikační kola. Pak v hlavní soutěži porazil Lukase Pujeho a ve druhém kole 4 hodiny a 4 sety trápil favorizovaného Tsitsipase. Kvalifikaci na grandslamový turnaj bude hrát i letos. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu Petr Hrčka.
3: Sedm hodin, 30 minut.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ode dneška opět mírně vzrostou maximální ceny benzínu a nafty. Litr nafty bude možné prodávat nejvýše za 44 korun a 68 haléřů. Benzin zdraží o 17 haléřů na 44 korun a 640 haléřů za litr. Bohumín před letní sezónou upravuje břehy Kališova a Vrbického jezera. Přibudou nové travnaté plochy i lepší přístup do vody. U Vrbického jezera jsou nově také dětské atrakce. Lázně Karlova Studánka zahájí v neděli sezónu dosud největším programem pro veřejnost. Návštěvníci uvidí historické kostýmy, módní přehlídku nebo ukázky starého knihtisku. Připravené budou také komentované prohlídky a program pro děti. Festival Ladná či Ladná letos nabídne koncerty Anny Langrové, Jany Kirchner nebo kapely Olympic. Akce se uskuteční na přelomu července a srpna. Součástí programu budou i divadla, workshopy a aktivity pro děti. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Trojnásobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. Dnes bude zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehánky nebo i bouřka. Teploty od 22 do 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Odráh na Novou Jičínsku je kvůli stavbě vodovodu uzavřená místní komunikace v části Tošovice. Omezení potrvá až do konce září.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ostravské hřbitovy, téma, kterému budeme věnovat čas už za pár minut. Teď skupina Jelen.

0: Na ostravských hřbitovech přibývají kolumbáry a tento způsob ukládání ostatků zemřelých se prosazuje čím dál víc. V Mariánských horách už jedno staví, v Polance na to připravují pozemek. A to ve čtvrti Krásné pole na okraji Ostravy na kolumbárium představili starou márnici.
1: My se přece jenom, byť jsme součástí města, chováme ještě jako taková konzervativní vesnice, u nás se teda používají spíš ty hroby, ale už i místní zjistili, že to je dobré.
2: Lidovecký starosta Krásného pole Tomáš Výtisk na radnici přijímá objednávky míst v kolumbáriu.
1: Je to i změna v chování lidí, protože o ty hroby se musíte starat. A spousta lidí už žije životním stylem, kterým to neumožňuje. Takže ty kolumbární schránky jsou pro ně ideální řešení.
2: V Krásném poli přestavili bývalou márnici na prosvětlený prostor s dřevěnými prvky. To na hřbitov v Mariánských horách architekti přinesli nový trend.
3: To je vlastně klasická zeď betonová, ve které jsou vytvořeny speciální dílce duté, které jsou přikryté mramorovými deskami. Do nich bude možné vlastně instalovat urny, takže takových míst tam bude 77. Tohle to bude taková novinka, která vlastně nezabírá prostor v tom hřbitově, ale je součástí té zdi.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Mariánských hor Patrik Hujdus. Stavba zdi běží, hotovo má být do konce roku. Kromě úspory místa a práce s údržbou jde i o peníze. Pronájem schránky v Kolumbáři je mnohem levnější než nákup hrobu. Podle Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu navíc přibývá zemřelých, kterým rodina pohřeb nezaplatí.
4: Ty rodiny se někdy zříkají z důvodu dluhu. Oni, když by zdědili ten majetek, to znamená, že by se postarali o ten pohřeb, tak bohužel dědí i dluhy a pak to zůstane na městském obvodě, musí uspořádat tento pohřeb. Nicméně ta urna už se nedává dědicům, ale zůstává v majetku toho městského obvodu.
2: Proto na hřbitově v Radvanicích letos musí přistavět nový společný hrob. Klasickým hrobkám ale ještě neodzvonilo. Na největším ostravském hřbitově ve Slezské Ostravě přibude necelých 300 míst a nová vybudují i na jednom z nejmenších, v Krásném poli. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměřme se na aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme v kraji skoro jasnou oblohu, pouze v oblasti kolem hor může být oblačnost o něco zvětšená. Aktuální teploty jsou od 17 do 13 stupňů a vané mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Je tady středa s datem 6. května, jak bude?
2: Tak té oblačnosti by mělo během dne postupně přibývat, později odpoledne a večer čekáme zejména v Jeseníkách, že se mohou vyskytnout přeháníky, výjimečně i bouřka. Maximální denní teploty budou od 22 do 25 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů Celsia a vítr bude mírný, jihozápadní až jižní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci a čeho se dočkáme zítra?
2: Noc by měla být polojasná, přechodně až oblačná, minimální teploty budou od 16 do 12 stupňů a vítr bude i nadále mírný, jeho západní až jižní od 3 do 7 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se pak lokálně vyskytnou přeháníky, výjimečně i bouřky. Maximálně denní teploty už budou nižší než dnes, to znamená 18 až 22 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude mírný, jeho západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Ještě vás poprosím o aktuální hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepuštěný na hladinu moře je aktuálně 1600 hektopaskalů a relativní vlhkost se v kraji pohybuje nejčastěji kolem 65%.
1: Tolik informace o počasí nabídl je Václav Smolka. Díky za ně a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jana Kiršner a také Petr Habka teď společně v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Hodiny ukazují 7.50. Správná doba věnovat se pozvánkám s dnešním datem 6. května. Ta první nás zavádí do Příbora. Tamní základní umělecká škola pořádá koncert věnovaný všem maminkám. Jejich žáci vystoupí se speciálním programem od 17 hodin v refektáři piaristického kláštera v Příboře. Ostravský pant zve na přednášku věnovanou situaci v Gaze. Povídat o ní bude Stanislav Havlíček z Lékařů bez hranic a také Jakub Sánto, dlouholetý blízkovýchodní zpravodaj. Začíná se v 7 večer. A ještě jedna pozvánka, tentokrát do Opavy. Studenti tamní Slezské univerzity představí divadelní projekt Tak blízko, tak daleko. Tento večer scénických čtení propojuje dvě na první pohled vzdálené kultury, Finsko a Kazachstán. Akce, která je určena veřejnosti, se uskuteční od 18 hodin v prostorách fakultní budovy na adrese Hauerova.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249 nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé v Třinci zakládají černé skládky u kontejnerů na tříděný odpad. Státní maturita dnes pokračuje testy z jazyků a rozšířující matematiky. Hřiště v Českém Těšíně bude mít nový povrch. Odpoledne bude oblačnost možností lokálních přehánně. Teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Petr Hrčka. 13 musí rušit některá kontejnerová stání v okrajových částech. Někteří lidé u kontejnerů na tříděný odpad zakládají černé skládky. Podle magistrátu jde často o obyvatele z okolních obcí.
2: Město nedávno zrušilo kontejnery na tříděný odpad v části Podlesí. Odhozené pytle s odpadky vedle kontejnerů se tam objevovaly opakovaně. Po odvezení nádob zůstává místo podle magistrátu čisté. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Někteří maturanti dnes píší didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. To si letos zvolilo přes 3500 studentů, tedy zhruba 4% přihlášených. Státní organizace CERMAT, která společnou část maturitní zkoušky zajišťuje, navíc dlouhodobě oceňuje ty, kteří v tomto testu dosáhnou maximálního výsledku. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření, pokračuje učitel matematiky Marek Valášek.
3: Ta matika rozšiřující je pro děcka, který mají rádi matiku, rozumí matice, dej jim ta matika.
4: Dost často to bývá tak, že jsou to lidi, kteří chtějí dál studovat, řekněme, nějaký technický obory nebo něco, co s tou matematikou souvisí.
0: Dnešní testy jsou nepovinné, kromě matematiky je možnost psát test z dalšího cizího jazyka. Na výběr byla kromě angličtiny také francouzština, němčina, ruština a španělština. Ostrava letos investuje do rekonstrukcí a obnovy hřbitovů celkem 1,40 milionů korun. Peníze půjdou například do Vítkovic, Svinova, Polanky nad Odrou nebo Mariánských hor a Hulvák. Na centrálním hřbitově ve Slezské Ostravě vzniknou nová hrobová místa, chodníky i veřejné osvětlení. Město zároveň připravuje rozsáhlou rekonstrukci krematoria za zhruba 200 milionů korun. Hotové by některé úpravy mohly být ještě letos. Správa účelových zařízení Český Těšín opravuje hřiště na Ostravské ulici. Areál převzala v lednu od základní školy Hrabina. Technici vyměnili speciální podložku a umělý trávník na fotbalovém hřišti. V další etapě opraví osvětlení a povrch atletického oválu, říká Edvard Hučala ze správy účelových zařízení.
5: Toto hřiště, které patřilo do areálu školy, je nějakých 23 let staré. Ten povrch už byl hodně zničený, umělá tráva už v některých místech vůbec nebyla. Správa účelových zařízení je tak trošku zařízena na to, aby udržovala, rekonstruovala ty jednotlivé sportoviště.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, která bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přeháňky nebo i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na ulici Klaklova v Ostravě Bartovicích je zúžená vozovka do jednoho jízdního pruhu. Probíhají tam práce na inženýrských sítích a nové elektropřípojce. Omezení skončí 13. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Petr Hrčka, Petr Soukup, dvojice, která má na starosti dnešní 6. květnové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám dobrý den i poslech. Máme pro vás Buty, Michala Davida nebo třeba Paula McCartneyho, ale také rubriku, jejíž první díl jsme vám nabídli v tomto týdnu v pondělí. Jmenuje se Co v učebnicích nebylo. Průvodce tímto okénkem Martin Písařík nám dnes poví něco zajímavého o ledovcích. Už za chvíli.

0: Řidiče bych rád upozornil, aby poslouchali před 8:30. Řekneme jim totiž, co se připravuje na našich důležitých silnicích v regionu. Teď má slovo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku krásně slunečné a vydrží nám to po celý den. Pojďme se ale aktuálně do regionu podívat. V Novém Jičíně je teď oblačno, teplota vzduchu 17 stupňů Celsia. Západněji, konkrétně v Osoblaze na Krnovsku, je teplota na 17 stupních. No a prognóza na dnešek říká, že bude zpočátku oblačno, během dne těch mraků bude přibývat, ale přehánky, případně bouřky můžeme očekávat ojediněle jen v Jeseníkách. Teploty ty se budou pohybovat vysoko, až okolo 25 stupňů.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anna Kaye, máme přesně 8 hodin a 22 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď důležité informace především pro řidiče. Podíváme se na důležité silnice v regionu a co důležitého se na ně chystá, to už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Doprava mezi Krnovem a Polskem je stále intenzivnější. Na zvyšující se frekvenci osobních i nákladních aut reagujeme včasnými rekonstrukcemi silnice 1/57. Aby trasa splňovala kvalitativní i bezpečnostní parametry, opravili jsme v loňském roce u obce Liptaně asfaltový povrch vozovky a letos dokončíme vynechaný most. Oprava mostu za skoro 11,5 milionu korun pokračuje podle harmonogramu vyrovnáváním nosné konstrukce před osazením dalších mostních prvků. Kyvadlový provoz řízený semafory potrvá do srpna.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a s nimi i Petr Hrčka.
1: Osm hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Část maturantů dnes skládá nepovinné didaktické testy z matematiky a cizích jazyků. Náročnější matematiku si vybrali asi 4% studentů. Výsledky mohou využít při přijímání na vysoké školy. Největší školní areál v Bohumíně čeká kompletní přestavba. Dělníci opraví všechny pavilony, včetně tělocvičny a jídelny. Ještě před zahájením prací žáci symbolicky pomalovali část fasády vlastním muralem. Hasičům se podařilo výrazně zmenšit požár v Českém Švýcarsku. Oheň už zasahuje plochu asi 5 hektarů, zatímco o víkendu hořelo 4x větší území. Letecké hašení skončilo. Ostravské divadlo Petra Bezruče představilo plán nové sezóny. Diváci se mohou těšit například na Drákulu nebo novou adaptaci Krále Ubu. Sezona bude zároveň poslední pro uměleckého šéfa Jana Holce. Fotbalisté Arsenalu si po 20 letech zahrají o titul v Lize mistrů. Postup slaví po vítězství 1-0 nad Atletikem Madrid, se kterým v úvodním semifinále remizovali ve Španělsku 1-1. V Budapešti se na konci května utkají s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Dnes bude zpočátku zmenšená oblačnost, která bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehánky nebo i bouřka. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor si dávejte na dálnici D48 na exitu 64, leží na vozovce pytel, jeďte tam velmi opatrně a nehodu máme hlášenou z Frýdku místku v ulici Nové dvory Kamenec, tam se srazilo osobní auto.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Hystebník, to je další cíl v našem dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Už tam budeme za pár minut.

0: Stýlala má Valdemar Matuška, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 3 roky má jistebník protnout nová trať pro vysokorychlostní železnici. Obyvatelé obce v Poodří dnes budou řešit, co to pro ně bude znamenat. Stavbě trati nebrání, ale po správě železnic chtějí, aby jim vyšla co nejvíce vstříc. V čem konkrétně? To nám po telefonu poví nezávislá starostka Šárka Štorcerová. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jistebník už teď protíná hlavní železniční koridor. V čem to bude s vysokorychlostní železnicí jiné?
1: Tak hlavní rozdíl je v tom, že současný koridor jistebník pouze míjí a zatěžuje ho hlukem. Zatímco vysokorychlostní trať má úplně jiný účel, jiné parametry i dopady. A paradoxně může být pro obec méně rušivá, i když jde o větší stavbu.
0: Jaké podněty tedy dnes od občanů očekáváte?
1: Tak samozřejmě, že to bude otázka přejezdu, případně podchodu, dále problematika protihlukových stěn, jak budou ty protihlukové stěny vypadat, jak budou vysoké, kde budou umístěné, co vibrace. A samozřejmě místní obyvatelé zajímají záležitosti spjaté z výkupy pozemku a jedné nemovitosti.
0: Ty rychlovlaky u vás stavět nebudou, budou tam jen projíždět. Může nová trať přinést jistebníku i nějaké výhody, anebo vidíte jen sama negativa?
1: Tak samozřejmě, že by mělo dojít k uvolnění kapacity na stávající trati, dojde k lepší dostupnosti regionu jako celku a samozřejmě i k rychlejšímu spojení Ostravy, Brna a Prahy. Takže vysokorychlostní tratě samozřejmě zvyšují ekonomickou atraktivitu území.
0: Obyvatelé Jistebníku dnes budou řešit dopady vysokorychlostní železnice. My jsme o tom teď hovořili se starostkou této obce, s nezávislou starostkou Šárkou Štorcerovou. Děkujeme za váš čas. Hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Ráno máme v našem regionu jako vymalované, všude je slunečno, v Havířově teď naměříte 19 stupňů Celsia, když se podíváme například do Opavy, v tuto chvíli na teploměru údaj 17,3 stupně. Předpověď na dnešek říká, že se máme připravit na den, který bude většinou oblačný, odpoledne těch mraků bude více, ale pršet by z nich mělo ojediněle jen v oblasti Jeseníku. Teploty příjemné 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla kapela Kryštof v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava v pravidelné čtyřhodinovce, která ale už za pár minut skončí. My vám ještě nabídneme písně Karla Zicha nebo zpěvačky Kem Carnes a také vás už za chvíli rozesměje Artur Kubica. Ještě bych vás ale rád pozval k poslechu našeho dopoledního vysílání, kdy po 11. nabízíme pravidelný pořad Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním bude ředitel jedné z největších základních uměleckých škol v Ostravě Martin Kaiser. Kromě 70-letého výročí školy, která sídlí v Ostravě Porubě, se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou i mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal nebo třeba fotbalový ostravský Baník. K poslechu vás zveme 10 minut po 11. hodině. Ode mě pro dnešek všechno. Připomenu, že hned po zprávách vás začne dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Ostrava provázet Vítě Goršanov. Loučí se Petr Soukup. Hodně slunce a hodně dobré nálady vám přeji.
1: Zasmějte se s námi! A to povídá na lavičce v parku mladý muž své milé. Řekni mi, Aničko, vdala by ses za nějakého idiota, prostě hlavu děravou, jenom protože má krásné, nové, drahé auto? A ta Anička se tak zarazí, podívá se na toho mladého muže překvapeně a povídá: víš, já nevím, Karlíčku, ta tvoje nabídka přišla dnes tak nějak neočekávaně. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: V Ostravě přibudou stovky nových míst k pohřbívání, nejčastěji v kolumbáriích. Poslance čeká mimořádná schůze. Koalice chce obhájit rozvolňování rozpočtových pravidel. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku si od příštího týdne vyžádá krátkodobé uzavírky. Odpoledne bude oblačno s možností přeháněk teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Petr Hrčka. Jen letos se kapacita hřbitovů v Ostravě zvýší nejméně o 600 hrobových míst. Rozšíření čeká největší hřbitov ve Slezské Ostravě. Vznikají také kolumbária, a to v Mariánských horách nebo Krásném poli. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu lidé právě kolumbária vyhledávají oproti klasickým hrobům čím dál častěji, a to i z finančních důvodů.
2: Dneska výstavba hrobového místa není zrovna levná, od samotného základu až po ten kámen, tak je to i lépe dostupnější pro ty lidi. Pronajímají si tyto místa vesměs na 10, 15 i 20 let, takže myslím si, že je to i finanční hledisko, jak vyjít těm lidem vstříc a už pro ně vybudovat to místo, které je důstojné a vlastně to platí v těch měsíčních nebo ročních platbách.
1: Poslanci se dopoledne sejdou na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat jí nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla například umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Koalice změny hájí jako nutné přizpůsobení bezpečnostní situaci. Opoziční poslanci naopak varují před vyšším zadlužením státu a oslabením rozpočtové odpovědnosti, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
1: Řidiči musí v příštích týdnech počítat s několika uzavírkami v Zašové na Vsetínsku. Pokračuje tam přestavba křižovatky frekventované silnice 1/35 se silnicí 3. třídy. Silničáři tam staví nové odbočovací pruhy, chodníky a také posunují železniční trať. Dopravní omezení tam budou až do konce letních prázdnin.
4: První uzavírka bude v noci z úterý 12. na středu 13. května od 19 do 5 hodin ráno. Od 8. června pak začne kivadlový provoz na semafory, který potrvá do poloviny srpna. Železniční výluka mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem by měla skončit 26. května. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Lázně Karlova Studánka zahájí novou sezónu dosud největším programem pro veřejnost. Návštěvníci uvidí historické kostýmy, módní přehlídku, ukázky starého knihtisku nebo vystoupení hudebníků a tanečníků. Součástí programu bude také žehnání pramenů a komentovaná prohlídka kaple svatého Huberta. Lázně chtějí připomenout nejen svou tradici, ale také význam místních léčivých zdrojů. Připravený bude i jarmark, ukázky dravců a program pro děti.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehaňky nebo i bouřka. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na dopravní nehodu ve Frýdku. Místku na hlavní třídě srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A začíná. začíná. Středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vás zdraví Vítek Goršanov a spolu se mnou jsou tady třeba Olympic, Bonnie Tyler, Petr Muk, tedy písničky, které nestárnou. No a tradiční dopolední vysílání. Třeba s pořadem Křížem krajem, který začne už za malou chvilku. Dnes nás čeká výlet ke kostelu, kolem kterého nejprve město vzniklo a pak také zmizelo. Myslím, že hádáte správně. Vydáme se k šikmému kostelu do Karviné už za malý okamžik. Máme středu 6. května, 9 hodin a 5 minut a já vám přeji nejenom krásné dopoledne, ale příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Naladěno máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte středeční Dobré dopoledne, v rámci nějž je tady pořad
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Prý visí na božích nitkách, tak to se říká o kostelu svatého Petra z Alcantary z Karviné. Jak jinak vysvětlit, že přežil propad o téměř 40 metrů? Každopádně my se teď spolu s místopředsedou spolku Stará Karviná, Janem Polakovičem a redaktorkou Českého rozhlasu

0: roce 1736 nastal v centru té staré Karviné. Takže tady ten kostel obklopovalo město, nebo respektive kolem toho kostela vzniklo město a potom taky zmizelo. Takže kostel stál uprostřed toho města, stál na velkém kopečku, vlastně ten kostel byl oproti dnešku o 40 metrů výše.
1: To je úplně nepředstavitelné. Žádný takový bod tady není, nebo kdybychom se dostali na ten kopec, tak jsme tak, jak byl kdysi ten kostel?
0: Víceméně jo, akorát kdybychom vylezli dneska ten kopeček směrem k tomu dolu Gabriela, takže my uvidíme ten kostel v dolině. No a před těmi ještě 100 lety ten pohled byl přesně opačný, takže ten kostel, my bychom byli v dolině a ten kostel bychom viděli na kopečku. No a potom vlivem té těžby černé uhlí, především dolu Gabriela, který stojí tady kousek od nás, tak ten kostel se propadl, naklonil se, na všechny okolní stavby, třeba tady u kostela stavala fara, dvě školy, to všechno muselo padnout kvůli té těžbě černého uhlí.
1: Vždycky se zamýšlím, jaký je to zázrak, že ten kostel stále stojí, že to vlastně vydržel ten propad o 40 metrů. Čím to je?
0: No, bývalý farář Ernest Dostal, ten často říkal, že visí na božích nitkách, takže to byla jeho oblíbená fráze. Jak je to díky tomu, že ten Ernest Dostal, který se stal v roce 1990 farářem, tak on opravdu neunavě několik let bojoval za záchranu toho kostela. Nakonec se mu to naštěstí podařilo, takže v letech 1994-1995 proběhla generální oprava a statické zajištění toho kostela, aby se už dál nepropadal a nepraskal. Takže díky tomu stojí do dneška.
1: No a ty kapličky, co tady jsou z boku, ty padaly spolu s ním?
0: Taky, nejsou sice tolik nakloněné, není to tolik vidět, ale trošku nakloněné jsou a ty kapličky to jsou hrobky rodiny Staněků a Fornerů, což byly vysoce postavení úředníci na Ladišmenichových šachtách. No a potom v pozdější době z těch kapliček sloužila také jako márnice, takže když si vypravovali pohřeby z kostela, tak tam se přímo ukládali rakve.
1: No a on vlastně, ten hřbitov je tam kousíček přes cestu, ten od počátku přináležel tady k tomuto kostelu.
0: Původní hřbitov, když ten kostel vznikl, tak byl přímo u toho kostela, takže kolem do kostela se nacházel hřbitov. A potom, myslím, že někdy v roce 1878 už byl ten hřbitov tak naplněný, že ho přestěhovali, ten to zrušili a zdědili ten nový hřbitov, tady tam je do dneška přes tu ulici Ostravskou.
1: Předpokládám, že když jsme byli na kopci, ještě před kolika lety vlastně?
0: No, ten kopec tady u toho kostela, ten byl ještě v roce 1950, podle těch fotografií už nebyl takový velký, ale asi o 10 let později, v tom roce 60, tak už byl víceméně na rovině, jako dnes známe dneska.
1: Takže to byl hrozně rychlý sešup.
0: Ano, po roce 1948, kde bylo opravdu velká těžba uhlí, jakož se říkalo, každá tuna uhlí republice, černé zlato, bylo to důležité, takže tady se opravdu ve velkém těžilo to uhlí a díky tomu ten kostel velice rychle propadl a našiknul se.
2: Říká Jan Polakovič, který se dlouhodobě zabývá historií Staré Karviné a je i autorem knihy Fenomén Stará Karviná. Po písničce se mimo jiné zamyslí i nad tím, jestli je šikmý kostel vůbec z architektonického hlediska něčím zajímavý.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pořad Křížem krajem, ve kterém jsme se dnes vydali do Karviné. Petr z Alcantary byl španělský františkánský mnich, mystik a reformátor, který proslul extrémně asketickým způsobem života. Za svatého byl prohlášen v roce 1669 a je patronem Brazílie. No a právě jemu je zasvěcen kostel ve staré Karviné. O jehož historii si dnes povídáme s Janem Polakovičem ze spolku Stará Karviná a redaktorkou Romanou Kubicovou.
3: Kdybychom bývali ještě v roce 1950 na kopci, tak tady určitě tady tak pokojně nesedí ten rybář a neloví si v tomhle jezírku ryby, takže to je taky pozůstatek důlní činnosti. A je záměrně vytvořené to jezero, nebo se to prostě propadlo a zavodnilo?
4: Tady byl původně takzvaný farský rybník a bylo to asi velikostně jenom 1/3 toho dnešního rybníku. A potom vlivem podolování v těch 40. letech se začala ta vodní plocha rozšiřovat, začala tady stoupat i spodní voda. Takže z toho původního malého rybníčku se stal obrovský rybník, který i zatopil bývalou ulici Slámovou. Byla tady vlastně i vedle tramvajová trať. A to, že tohle všechno vlastně zmizelo vlivem toho rozšiřování toho rybníku.
3: Tramvajová trať šla tady někudy? Nekopírovala vlastně tu čtyřproudovou silnici, která se dneska vine z Ostravy do Karviné?
4: Ona byla trošičku mimo tu hlavní silnici, ona spíš jela přes tu zástavbu, takže kdybychom šli od toho dneska šikmého kostela na nejbližší tu křižovatku ulici Slámovou, kam potom můžeme k dolu Gabriela, tak zhruba v těch místech právě jela ta tramvajová trať.
3: Nezůstalo ani kousek kolejí, které byste tam jako z nostalgie položili.
4: Bohužel v Karviné není absolutně žádný pozůstatek, ani žádný památník, což je obrovská škoda, ale například v Bohumíně, tam si myslím, že staví i nějaká replika tramvaje. V Ostravě, tak kousek u Masarykova náměstí je taky nějaký památník, tam je myslím autobusová zastávka, takže tady ty pozůstatky v okolních městech stále ještě jsou.
3: Karviná by si taky zasloužila. Já se ještě naposledy vrátím ke kostelu. Kdyby nebyl propadlý, kdyby nebyl našikmený, kdyby neměl tak pohnutou historii, co by na něm bylo zajímavé? Je tam třeba nějaký vzácný obraz, nebo to, co dělá atraktivitu, je právě ten jeho příběh?
4: To je pravda. Oni říkají například i památka, že z toho architektonického hlediska to není jako ničím významný kostel, takže tam je vlastně to genius loci hlavně k tomu jeho příběhu. Že se tady propadl, dostal tady z toho celého města, 20-tisícového města jako úplně jediný, pokřivil se. Takže je to takové to memento své doby, že byl u toho vzniku i zaniku té Karviné.
3: Dneska se asi dovnitř nedostaneme, to si musíme počkat na rozpuk turistické sezony, ale já jsem se ptala už na to, jak vnímají lidé, když vstoupí dovnitř. No a jak to vnímáte vy, když už víte, co vás čeká, když už jste na to připraven? Stále to ovlivňuje vlastně nějak tu motoriku?
4: No, mě už ne. My jsme tady už docela karvinělci jako otrlí, takže nám to už divné vůbec nepřipadá, ale jako, když jsem tam byl poprvé, takže mi to opravdu zaujalo, jak to tam, že podlaha je vlastně opravdu vyrovnaná. Při poslední rekonstrukci tam je dokonce i vodovaha, protože lidé tomu nevěří. Ale všechny stěny a navíc se to vidět třeba na lustr, že jsou opravdu všechny šikmé, takže lidské oko to opravdu obtížně vstřebává.
3: No a ten mobiliář uvnitř je původní?
4: Některé části ano, myslím, že ten hlavní obraz toho Petra z Alcantary, ten pochází z toho původního kostela a hlavně ještě před tím kostelem svatého Petra z Alcantary tady stával kdysi dřevěný kostel svatého Martina. Na toho kostela se dochovala křtitelnice, taková velká kamena a ta se nachází v interiéru u těch schodů.
3: Takže počkejte si na rozpuk turistické sezony a potom každý víkend, že jo?
4: Až do konce října, takže každý víkend od 10 do 18 hodin a v červenci a srpnu i každý pátek je otevřeno.
3: Říká Honza Polakovič ze spolku Stará Karviná a vy můžete slyšet, že na střeše se teď pilně pracuje a do konce turistické sezony snad bude hotovo. Z Karviné Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A já ještě přidám pozvánku na zítřek. Magazín Křížem krajem vás ve čtvrtek pozve do Těrlicka. V lokalitě pod Babí horou najdete atraktivní sochařský park, který kloubí výlet za kulturou a jedinečné výhledy do krajiny. Doslova na dotek tam máte originální kamenné monumenty zhotovené umělci pro sochařská sympózia. Na návštěvu nás do Těrlicka vezme kolegyně Petra Štrimplová už zítra.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak trochu o jídle si teď budeme, nebo spíš za malou chvíli budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Možná teď připravujete dnešní oběd a třeba vaříte guláš, tak zpozorněte. Čím ho zahušťujete, ať už používáte cokoliv, možná je čas na změnu. Zajímavé alternativy nabídne v dnešních babských radách už za malý okamžik kolegyně Jarka Vykoupilová. Počkejte si na ně.

0: Babské rady.
1: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava zamíříme už za malý okamžik na Frýdecko Místecko. 16 srdíček, jedno město a malá detektivní výzva pro každého. V Jablunkově právě teď probíhá stezka, která vás doslova vytáhne ven. Co všechno na ní objevíte, tak to vám prozradíme v našem vysílání po písničce.
1: Když se snáší déšť,

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Jablunkově na Frýdeckém místecku můžete zažít tak trochu netradiční procházku. Po celém městě je rozmístěno 16 srdíček, která lákají malé i velké na obivování. Stačí je najít, obsat písmenka a složit tajenku. Jablunkov se tak mění v hravou stezku. Na místě je naše kolegyně redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne. Jak tedy celý princip funguje?
2: Krásné dopoledne. No není to vůbec nic složitého. Stačí vyrazit prostě do Jablunkova a projít si ho. Těch míst je opravdu spoustu, jak už si říkal. Čeká tady 16 srdíček. Na každém tom srdíčku je z druhé strany písmeno a číslo. No a potom chronologicky za sebe ti, co projdou celou stezku a objeví všech 16, tak se staví tajenku.
1: Tak asi nevíš, kde všude jsou ta srdíčka schována, nicméně alespoň obecně, kde všude se nacházejí.
2: Ono je to i jasně dané, aby je všichni mohli najít a opravdu si projdou celým Jablunkovem. Například najdou srdíčko u Kašny na Mariánském náměstí, nebo také se mohou podívat na dětské hřiště. Srdíčka jsou v parku, taky v městském lese a nebo i na víceúčelovém hřišti. Je toho opravdu spoustu a pokud by lidé měli zájem o to zjistit, kam mají vyrazit, tak v infocentru právě v Jablunkově i v přilehlých městech okolo, tak najdou právě seznam míst, kam si zajít a kde srdíčka najít.
1: Měli už v Jablunkově někdy nějakou takovou podobnou stezku?
2: Srdíčková stezka je letos úplně poprvé, ale v Jablunkově mají tedy lásky čas opravdu rádi a v květnu tady dělají různé akce. Byly to třeba líbání podstřešní v minulých letech, letos měli například májový fotokoutek, ale tady ta stezka, tak ta je úplně první. No ale pokud by někdo neměl chuť si zajít takhle se projít po městě a raději by do knihovny, tak dokonce mají i májové rande s knihou.
1: Tak a nakonec otázka, která bude možná posluchače také zajímat. Čeká ty, kteří tajenku vyluští, třeba nějaká odměna?
2: Kromě toho, že se podívají do Jablunkova a podívají se, jak je to tady krásné, tak mohou samozřejmě i něco vyhrát. A pokud se staví tajenku a pošlou ji na e-mail právě informačního centra v Jablunkově, tak jeden z nich získá poukaz na wellness, takže si to ještě navíc tu procházku hezky užijí, ale samozřejmě jsou tam i ceny pro děti, takže nějaké ty drobnosti se vždycky najdou, ale myslím si, že v tomto počasí, jaké je teď venku, stojí za to si projít jenom tak a seřadit si všechna srdíčka za sebou.
1: Rozhodně souhlasím. Z hravé srdíčkové stezky se nám přihlásila naše kolegyně Petra Pivková. Petro, díky moc za aktuální vstup a přejeme hezké dopoledne do Jablunkova.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Tak 19 let, to už je hodně za námi, za některými námi. Tak to byl František Nedvěd v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Připravují se další aktuální zprávy v 10 hodin. Děti v Bohumíně dostanou kvůli opravám školy vysvědčení dříve. Základní školu Československé armády totiž čeká 2letá rekonstrukce. Podrobnosti už za malý okamžik. Hezké dopoledne.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bohumín Uspíší, rozdávání vysvědčení, školu Československé armády čeká modernizace. České domácnosti loni platili 6. nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů se připravují na novou sezónu. Odpoledne bude oblačno s možností lokálních přeháněk, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Děti v Bohumíně dostanou kvůli opravám školy vysvědčení dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a instalaci moderního větrání s rekuperací. Modernizace zasáhne celý areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů až do oficiálního konce školního roku.
0: Elektřina v Česku byla loni 6. nejdražší v Evropské unii, vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde ceny elektřiny meziročně klesaly. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, což byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn pak platily domácnosti ve Švédsku. Na začátek nové sezóny se už připravují provozovatelé letních koupališť a venkovních plaveckých areálů. Například na střední Moravě chtějí zahájit provoz za měsíc. V Přerově dělníci musí opravit dosluhující 25-metrový bazén. Čeká ho poslední sezóna před kompletní opravou.
3: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
4: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
3: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
5: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
3: Ceník vstupného se letos nemění. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Základní umělecká škola v Ostravě Porubě dnes pořádá gala večer v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity v areálu City Campus. Porubská suška totiž slaví 70 let. Na večerní slavnosti vystoupí třeba přední český operní zpěvák Jan Martiník. Prostor ale dostanou i nadaní studenti, říká ředitel základní umělecké školy Martin Kajzar.
6: Gala večer představuje všechny ty čtyři obory, které u nás lze studovat. Takže tam je jak herecký, monodrama, stvárněné vlastně jednou z takových talentovaných žákyní. Je tam vlastně prostor pro výtvarný obor, kdy se tam představuje ta multimediální tvorba, takže zase práce jako žáků, takže proto to má spíš ten slavnostní charakter a není to jenom o tom hudebním vystoupení všechno.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, která bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout zejména v Jeseníkách přehánky nebo i bouřka. Teploty se dnes budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dopravní nehodu na silnici číslo 57 u Brumovic na Opavsku. Srazila se tam dvě osobní auta a nehodu máme hlášenou i z Frýdku Místku. V ulici 8. pěšího pluku došlo rovněž ke kolizi dvou osobních vozidel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dopoledne s datem 6. května je v plném proudu a pokračuje také dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vás jim provází Vítek Goršanov. Od mikrofonu vám přeji dobrý poslech, hodně dobré nálady. Zatím venku sluníčko, tak je to určitě velmi jednoduché mít dobrou náladu, tak snad vás nic netíží. A pokud ano, tak věřím, že naše vysílání vás rozptýlí a třeba i nakopne a dodá zajímavé informace anebo hezké písničky, které vám nabízíme a které nestárnou. Leona Machálková je připravená Boniem nebo Vaby Daněk a spousta dalších interpretů. No a za malou chvilku budeme, jako vždy, po 10. hodině také soutěžit. Čeká nás Moravskoslezský rozhlasový kvíz, aneb jak dobře znáte náš kraj, naše krásy v našem kraji a pamětihodnosti a vše s tím spojené. Dnes soutěžíme o balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty, což je cestovní polštářek, sluneční brýle a bloček na poznámky. To se prostě hodí v každé době. Tak už za malou chvilku musíte vychytat ten správný výherní signál, tak se těším a přeju ještě jednou krásné dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Také to tady zazněl výherní signál naší soutěže Moravskoslezský rozhlasový kvíz a někdo reagoval velmi rychle po zazní signálu a dovolal se jako první. Kdo pak je na telefonu? Haló, haló.
2: Dobrý den, tady Silva.
1: Paní Silva, já vás zdravím. Odkud nám voláte?
2: Opavy.
1: Tak jak máme v Opavě, tak je tam hezky, že jo? Určitě.
2: No, větrno a sucho.
1: Větrno, sucho, ale svítí sluníčko, to je zatím důležité. Uvidíme, jak to bude dál. Tak, paní Silvo, vy máte teď možnost vyhrát krásný balíček Českého rozhlasu Ostrava na cesty. Je tam cestovní polštáře, krásné sluneční brýle, bloček na poznámky. Čili toto je možné mít už za malou chvilku, když mi správně odpovíte na otázku. Tak, mohu položit dnešní otázku?
2: No, ano.
1: Tak schválně, paní Silvo, kolik zvířat a jakých najdete ve znaku Moravskoslezského kraje? To jsou věci, že jo. Tak zkusíme možnosti, jo. Za A jsou tam dva bílí koně a dvě orlice. Za B je tam jeden bílý kůň a tři orlice. A nebo za C jeden bílý kůň, jedna orlice a ještě liška bystrouška.
2: Tak to vůbec nevím. Tak já zkusím to Cčko.
1: Cčko, říkáte, že tam je jeden bílý kůň, jedna orlice a liška bystrouška. Je mi líto. Zkusíte příště. Díky, mějte se hezky, naslyšenou. No a to znamená, že je teď šance pro někoho dalšího na telefonní lince. Tak, schválně. Zkusíme. Český rozhlas Ostrava. Hezké dopoledne. Kdo pak je tam?
3: Dobrý den. Zdraví vás tady posluchačka Eva.
1: Paní Evo, vítejte. Odkud vy nám voláte?

0: Je mi líto, paní Evo, zdravím do Studénky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, zkusíme příště.
0: Tak určitě, příště to vyjde. No a teď teda v tom případě má šanci ještě třetí volající, ale už nedám žádné možnosti. Musí mi to hezky pěkně vyjmenovat, tak schválně. Zavoláte? Už voláte a já zvedám telefon, sami to slyšíte, jak to tady pěkně, hezky proudí. Tak poprosím slumit rádio, dobré dopoledne, přejeme komu?
2: Dobré dopoledne, tady je Eva.
0: Tak paní Evo, vy voláte odkud?
2: Z Poruby.
0: Z Poruby, tak schválně. Kolik zvířat a kterých najdete ve znaku Moravskoslezského kraje? Takže?
2: Takže to za B.
0: Říkáte jeden bílý kůň a tři orlice.
2: Ano.
0: A samozřejmě je to správně. Protože jste pozorně poslouchala, tak jste možná vylučovací metodou, nebo věděla jste to, řekněte?
2: Ne, vylučovací metodou.
0: Dobře, já jenom připomenu, že ty orlice jsou Moravská, Slezská a Piastovská, to jsem třeba taky nevěděl, přiznám se. Tak paní Evo, blahopřeji, vyhráváte balíček Českého rozhlasu Ostrava Na cesty.
2: Děkuju moc.
0: Krásné dopoledne, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
3: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 3 minuty bude 10:30 v tuhle dobu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Máme pro vás každý den od pondělí do pátku zajímavé tipy, kam vyrazit, třeba dnes odpoledne nebo večer. První pozvánka bude na gala večer k 70. výročí založení základní umělecké školy Ostrava Poruba. Koná se od 18 hodin v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Na gala večeru vystoupí mimo jiné umělci Jan Martiník, Alexandr Starý nebo Ladislav Mariaš. No a podpořit dnes můžete svou účastí také Charitní dům svatého Jáchyma ve Studénce. Tamní charita totiž pořádá koncert, jehož výtěžek využije na nákup vybavení charitního domu. Na koncertě v Dělnickém domě ve Studénce vystoupí Petr Bende, trio, tamburašský soubor Brač a pěvecký sbor Muzikále, a to od 19 hodin. A přidám i jedno divadelní představení. Ve Velkém sále Domu kultury v Karviné uvádějí komedii Návštěva na zabití. Je z dílny divadla Kalich a hrají v ní mimo jiné Tatiana Medvecká, Matouš Ruml nebo Sabina Laurinová. Začátek je v 19 hodin. A ještě zamíříme do Opavy. Studenti tamní Slezské univerzity představí divadelní projekt Tak blízko, tak daleko. Tento večer scénických čtení propojuje dvě na první pohled vzdálené kultury. Finsko a Kazachstán. Akce, která je určena také pro veřejnost, se koná od 18 hodin v prostorách fakultní budovy na adrese Hauerova. Tak přeji hezké zážitky.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Školáci v Bohumíně kreslí historii města a ty nejlepší obrázky zamíří až do venkovní galerie při červnových slavnostech. Na detaily se už za chvilku zeptáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ředitele kulturních zařízení Karla Balcara, tak si na to rozhodně počkejte. Zatím nám zaspívá písničku Žádná jiná, zpěvák Radek Tomášek. Příjemné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bohumínští školáci soutěží o nejzajímavější obrázek k historii města. Mohou se tak aktivně zapojit do oslav 770 let od založení města, protože nejlepší díla knihovna vystaví v galerii pod širým nebem v rámci červnových slavností. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už vítám ředitele bohumínských kulturních zařízení Karla Balcara. Přeji vám hezké dopoledne.
1: Pěkný den přeji.
0: Řekněte na úvod, proč jste se rozhodli takto do oslav zapojit i nejmladší generaci?
1: No, chtěli jsme, aby oslavy 770 let Bohumína nebyly jen připomínkou takové té historie pro dospěláky, ale aby se do nich zapojili právě i děti. Proto nás zajímalo, jak se na město dívají, protože ten jejich pohled je úplně jinýma očima, s takovou tou fantazií, bezábráno a často jsou to velmi překvapivé pohledy. Navíc je to způsob, jak dětem můžeme přiblížit historii Bohumína trošičku jinak a zábavněji, tak aby věděli, co to město vlastně provázelo celou tu etapu a epochu dějin. To znamená, nechtěli jsme to stavět na nějakých suchých letopočtech, ale tak, aby přes vlastní příběhy, obrázky a nápady si uměli představit třeba známá místa Bohumína, tak jak jim prochází dnes, a uvažovali na tom, jak vypadaly kdysi dávno, třeba v době kamenné, bronzové, anebo třeba při nástupu průmyslu.
0: Co je vlastně zadáním soutěže? Co mají školáci stvárnit?
1: No, tématem je návrat v čase. U výtvarné soutěže mají děti stvárnit život na známých místech Bohumína v různých historických obdobích. Mohou si tedy vybrat nějaké místo, které znají dnes, a představit si, jak asi mohlo kdysi dávno v minulosti vypadat. Samozřejmě nám nejde úplně o historickou přesnost, ale důležité je pro nás nápad, fantazii, uchopení tématu a takovéto výtvarné zpracování. Už jenom tím, že nad tím uvažují, tak si třeba dohledávají nějaké informace a s tou historií se tak nenápadně seznamují. Technika prací není nějak omezená, takže děti si můžou kreslit, malovat nebo kombinovat nějaké materiály. Hlavně, aby do práce vložili sami sebe, ten svůj pohled na ten Bohumín a na tu jeho minulost. No ale vedle výtvarné soutěže máme i literární část a tam se zase školáci mohou vrátit v čase třeba pomocí nějakého příběhu anebo básničky.
0: Zbývá možná doplnit, kdo všechno se může zapojit, jaké jsou tam kategorie a dokdy mají děti obrázky odevzdat?
1: No, soutěž je určená žákům vlastně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. U výtvarné části se může zapojit jak jednotlivec, skupina nebo třeba i celá třída. A maximální formát práce je A3 a technika je úplně volná, tak jak už jsem říkal. Soutěží se ve třech kategoriích, první až třetí třída, čtvrtá až šestá a potom sedmá až devátá. Práce přijímáme do pátku 22. května v dětském oddělení naší knihovny K3 Bohumín. No a vybraná díla pak vystavíme v parku při městských slavnostech v sobotu 13. června, no a v září se stanou součástí také výstavy, která bude již v prostoru knihovny.
0: Do vysílání se nám přihlásil ředitel bohumínských kulturních zařízení Karel Balcar. Děkujeme za krásné informace, ať se soutěž vydaří a vůbec i slavnosti, ať se máte v Bohumíně hezky a zase se budeme někdy těšit ve vysílání naslyšenou.
1: Moc děkujeme všem soutěžícím, držíme palce a těšíme se na výsledky. Mějte se pěkně.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším středečním hostem bude ředitel základní umělecké školy v Ostravě Porubě Martin Kajzar. Kromě 70-letého výročí školy se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal i ostravský baník.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Připraven je Daniel Landa nebo ještě také Václav Neckář a pak už další aktuální zprávy v 11 hodin. 11. tady bude za 10 minut. Do té doby ještě stihneme i další díl seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Tedy dobré rady všeho druhu. Dneska se s kutilem Arturem Kubicou vydáme mezi zahrádkáře a pokud sekáte trávu, tak vás to bude zajímat. Zaměříme se totiž na to, co já teda vůbec nedělám. Na ostření a čištění nože, sekačky na trávu. Tak se těším, já se totiž taky velmi rád poučím. Už za chvilku.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Chcete mít krásně sečený trávník, pak musíte mít krásně nabroušený a čistý nůž sekačky. Existují jednoduché a rychlé kroky, jak správně vyčistit nůž na sekačce. Sekačka na trávu musí být otočena vzhůru nohama, abyste se dostali k nožům. No a tady je důležité vyprázdnit palivovou nádrž. Mohl by vám netěsnícím víkem do trávy vytézt benzín. Samozřejmostí je, že elektrická sekačka v době, kdy chcete brousit nože, není pod proudem. Vezměte hadici s vysokým tlakem, vystříkejte nože a kryt sekačky, vezměte kartáč a použijte ho k očištění nožů a krytu tam, kde voda nestačila. Odmontujte nože ze sekačky, důkladně je vyčistěte a potom nabrušte. Vemte si na to rukavice, protože se můžete pořezat. Znovu nasaďte nože a ujistěte se, že jste dobře a důkladně všechno dotáhli. Někde jsem četl, že když nanesete na nože a na spodek sekačky obyčejný olej na vaření a pečení, tak se tráva na její povrch nebude tak lepit. Zkuste to, třeba budete překvapeni. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: A připraveny jsou další dopolední aktuální zprávy. Bude 11 hodin a ve studiu vítám Petra Hrčku.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé v Třinci zakládají černé skládky u kontejnerů na tříděný odpad. Senát se bude zabývat přesunem financí mezi zdravotními pojišťovnami. Někteří maturanti dnes píší didaktické testy z rozšiřující matematiky a z dalších cizích jazyků. Odpoledne bude oblačno s možností lokálních přeháněk. Teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Třinec musí rušit některá kontejnerová stání v okrajových částech. Někteří lidé u kontejnerů na tříděný odpad totiž zakládají černé skládky. Podle magistrátu jde často o obyvatele z okolních obcí.
2: Město nedávno zrušilo kontejnery na tříděný odpad v části Podlesí. Odhozené pytle s odpadky vedle kontejnerů se tam objevovaly opakovaně. Po odvezení nádob zůstává místo podle magistrátu čisté. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připraven senátorům změnu vysvětlovat.
3: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít prostě pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
0: Mimořádná opatření nařídila státní veterinární správa pro chovatele drůbeže na Kroměřížsku a v Setínsku kvůli výskytu nebezpečné newcastleské choroby. Ta se objevila v chovu v Podhraní Lhotě. Chovatele na území od Bystřice pod Hostýnem až po několik míst v okolí Valašského Meziříčí musí podle veterinárních opatření zveřejněných na úřední desce zajistit soupis veškeré drůbeže a i místa, kde se bude případně schromažďovat uhynulá drůbež. Mezi projevy choroby, která napadá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávící, dýchací a nervové potíže. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku si letos zvolilo více než 3,5 tisíce maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové jí může výdělek z rozšiřující matematik pomoct při dalším studiu.
4: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří z matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zmenšená oblačnost, které bude během dne přibývat. Odpoledne a večer se mohou vyskytnout, a to zejména v jeseníkách, přehánky nebo i bouřky. Teploty od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Uzavřená by měla být v tuto chvíli ulice Janáčkova v Kopřivnici, a to z důvodu nepojízdného vlaku na železničním přejezdu, a máme hlášenu i dopravní nehodu z Frýdku Místku. V Revoluční ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava. Dopoledním vysíláním vás provází Vítek Goršanov a v tuto dobu jste zvyklí, protože je středa, na našeho hosta Českého rozhlasu Ostrava. A my dnes navštívíme jednu z největších základních uměleckých škol v Ostravě. Náš dnešní host Martin Kajzer je jejím ředitelem. Vystudoval zpěv, věnuje se hudební vědě, hraje v cymbálovce Frisch a dokončuje black metalové album, které vydává v Kanadě. To jsou věci. Navíc má chalupu na Islandu, protože se do toho místa zamilovala celá jeho rodina. Za chvíli si s ním o tom bude povídat kolegyně Kateřina Huberová a já přeji krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a zároveň i zdravím mého dnešního hosta, u kterého jsem teď v autě přemýšlela, jako jak ho definovat nějakým nejstručnějším způsobem, ale to nelze, takže my se k tomu budeme postupně dopracovávat. Ale každopádně jeho život se ponejvíce točí kolem hudby v různých souvislostech. Martin Kajzar, dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům.
1: Když vy máte stručně říct takhle, jako když se vás někdo zeptá, a co vy děláte, co řeknete?
2: Tak vy jste to vystihla poměrně pěkně, v podstatě se to všechno točí kolem muziky, takže ať už to je v takové té rovině, kdy člověk zkoumá něco v té, řekněme, vědecké, anebo v té umělecké, kdy tu činnost zase dělá v podstatě na jevišti, anebo poslední roky taky vlastně ta produkční činnost, která zase, kdy člověk vlastně okusí a intenzivně prožívá to, co se děje vlastně v zákulisí, kde divák nedohledne.
1: Mě vlastně na vás hrozně baví ten žánrový rozptyl a v tomto případě je to opravdu jako naprosto doslovně míněno, protože vy jste původně, v uvozovkách, vyučený v klasické hudbě, ale potom si stoupnete k cymbálce a tam jste taky jako doma. A vůbec není nic výjimečného slyšet vás potom v totálně jiném žánru, který je teda daleko tvrdší, syrovější, černější, když se budeme bavit o metalu. No a k jiným tématům se teprve dopracujeme. Takže zajímá mě malý Martin, když vlastně se tak jako rozhodoval, co se sebou, tak kam to hnalo?
2: Tak když jsem byl skutečně malý, tak mě směrovali samozřejmě rodiče a tím, že mám kořeny na středním Slovensku vlastně z mamčiny strany, tak samozřejmě ta vloba padla na folklor a takže tomu jsem se věnoval v dětském souboru Ostravička ve Frýdku Místku vlastně od nějakých možná 6 let. A potom vlastně jsem si okusil zase z regionu, v kterém jsem vyrůstal na Třinecku, tak vlastně zase hrát se jako se Slezským souborem Javorový, takže zase trošku k jinému folkloru jsem čuchnul, až jsem se dostal vlastně do ostravského Fryše, kde už jsem teďka od roku 2000 vlastně stálým členem, zpěvákem, violistou a ta Fryš se soustředí

0: je malý rybníček a že bych to mohl někam jako nějakým způsobem posunout zase dál. Takže jsem vlastně i díky němu tehdy šel, nebo začal chodit na konzultace vlastně k panu Klemenci Slovíčkovi, který vlastně byl solistou komiše oper v Berlíně dlouhé roky a na svůj důchod už vlastně začal působit tady na fakultě, takže ten mě připravoval na přijímačky a se svět nechtěl. Nějakým způsobem jsem se tam dostal a našel jsem se v tom. Klasika mě strašně vlastně ovlivnila, i když zmíníte nějaký metal a tak, tak vlastně to je ta klasika je skutečně neomezená studnice nápadů a invence a něčeho, co na vás může působit celý život a stejně to člověk nepojme. A takže je to, pro mě to byla velká výzva a tak jsem se dostal k tomu klasickému zpěvu.
1: Ještě mě na vás vlastně baví to rozkročení mezi to aktivní hraní na všech těch frontách, ale vy jste teda potom, sám jste se toho dotkl, vlastně ještě i vědec. Zajímá mě, co je toto, jestli je to definovatelné vůbec, jo? Co vás na té muzice, teda jako co tam hledáte? Co to všechno je?
0: Mě zajímá zejména hudební historie, hudební historiografie a všechno se to, nebo většina z toho se točí vlastně kolem německé romantické opery vlastně a muziky Richarda Wagnera vlastně a pěvců, kteří jaksi definovali, spolu definovali i v těch počátcích a patří tam i takové zajímavé pozapomenuté osobnosti vlastně úrovně, tehdy úrovně třeba Emmy Destinové, kterou vlastně známe my všichni, jo, ale Karla Buriana zná už polovina z těchto lidí a nějakého Lea Slezáka nebo Josefa Ticháčka zná úplně hrstka. Přesně, a přitom vlastně Ticháček zpíval světové premiéry Rienciho i Tannhäusera vlastně v hlavních rolích a byl takovým předobrazem i podle korespondence dostupné vlastně před obrazem té postavy hrdiného tenora, tak jak ji Wagner cítil.
1: Čeho všeho se můžeme dotýkat, když se potkáme s Martinem Kajzerem, hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Martin Kajzer je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, hudebník, hudební vědec, milovník fotbalu, zejména Baníku konkrétně, spousty jiných věcí, ale ještě jedna důležitá věc, vy ředitelujete základní umělecké škole k tomu všemu. A to je teda jako velikánská škola. Vy tam máte kolik žáků?
1: No kapacita je 1300 dětí, takže...
0: Jako to je sídliště.
1: Patří mezi největší školy, ale v podstatě sídliště, to zase se dotýkáte nebo narážíte hřebíček na hlavičku, protože samozřejmě poruba je složena ze všech těch panelových domů, takže samozřejmě přirozeně jako i ta spadová oblast vlastně pro tu naši školu jako nabízí tady toto, že ten zájem o to umělecké vzdělávání je tak vysoký, což samozřejmě mě těší, protože ne každý samozřejmě dosáhne na nějakou laťku, já nevím, Ference Lista, jo, ale už to, že v podstatě tu mladou duši nějakým způsobem jí dáváte nějaký estetický rámec a vlastně jí kultivujete, tak si myslím, že to je velké poslání.
0: Řekla bych, že vlastně to základní umělecké školství v Česku vůbec je takový fenomén a že je to něco, co nevím, jestli snese srovnání s jakoukoliv jinou okolní krajinou.
1: Je to těžké, já tím, že vlastně, nebo s manželkou to máme tak jako nastavené, je tož takový jako vášnivý člověk zapálený do pedagogiky, pojede na konferenci do New Yorku vlastně na konci června, to taky zkoumá neustále, jakým způsobem zase to dítě hudebně vyvíjet, ale řekněme od toho vlastně věku, kdy je ještě v mateřské škole, kdy jako je to dost zásadní věk pro to dítě, kdy ho lze jako formovat a směrovat vlastně tady v tom.
0: Když člověk má ty malé děti v péči a teď opravdu jako cítí nebo má pocit, že se potkal s nějakým mimořádným nadáním, že tady fakt jako je talent. Myslím si, že je to strašně zodpovědné a že z toho člověk může být i trošku nervózní, aby něco nepokazil. Jak se zachází s něčím mimořádným?
1: Na tom asi není nic jako neobvyklého, pokud člověk nemá úplně ego někde do stropu, tak si myslím, že je normální se jako s kolegy občas poradit, jo. Zvlášť když třeba se to týká ženského hlasu. U těch velmi nadaných žáků, které samozřejmě taky máme a kteří mi taky jako prošli pod rukami, tak vlastně člověk už za ty roky, i když já nevím, má tu nahrávací činnost a podobně, tak vlastně už je schopný detekovat, řekněme, po poslechu jedné skladby, co vlastně všechno by tam šlo kam posouvat a pracovat s ním tak, aby se mu ten repertoár vybíral na tělo.
0: Mimochodem ještě otázka, protože vy jste vlastně hlasový odborník. Jak to je vlastně s tou opracovatelností toho dětského hlasu, protože ten prochází samozřejmě vývojem, u kluku je to jinak, takže on se stabilizuje vlastně dost pozdě.
1: Je to tak. Jo, ale jako ono milně si lidi myslí, že mutují skutečně jenom kluci, takže akorát vlastně my, jak to už máme definováno, tak nám to trošku mužům déle trvá, takže jako opožděnější, takže mutujeme později a je to takové slyšitelnější.
0: Třikrát a to po třetí bylo, když mi bylo přes 20 let, až v tomhletom věku, takže on se může chovat opravdu nevyspytatelně.
1: Dá se říci, že jako nelze na to nahlížet samozřejmě jako dogma, to je to samé, jako když se podívám na to, že nevím, že podle velikosti hlasivek, jo, do nějakého počtu milimetrů se jedná v podstatě o vysoký chlapský hlas. Nezřídka, kdy dochází k tomu, že vlastně ten vysoký obor nespívá, nebo jsou hlasy, které jsou ryze prostě plastické.
0: My jsme se teď dotkli vážně takových jako už velmi detailních témat, ale já vás vrátím možná zpátky ještě do těch vašich školních chodeb, protože my se potkáváme zrovna ve chvíli, kdy vy máte lidově řečeno hlavu v pejru, protože vaše škola má narozeniny, celkem zásadní.
1: Je to tak, slavíme letos 70 let, připravujeme gala večer, tak jsou tam i učitelé, kterým už je okolo těch 90 a kteří jsou schopni ještě aktivně zavzpomínat vlastně na to, jak je to u nás ve škole bylo a jak byli obklopeni, jakými kolegy, jakými žáky a tak. Je to úctyhodná doba a myslím si, že jubileum další takové vlastně máme i s katovickou školou, která je vlastně jakoby zuškou a konzervatoří v jednom. To je to jméně Vojtěcha Kilara v Katovicách, panstvová škola a s tou vlastně máme 60 let už družby, takže to už je taky jako fajn číslo a velmi mě těší, že to tak hezky funguje, že vlastně jo, jeden rok jedeme my za něma vlastně s tím, jako řekněme, s těmi v ten moment nejšikovnějšími žáky a uspořádáme koncert, jo. Plánujeme spolu nějaké přesně tak výměnné koncerty, diskutujeme o tom, co kdo, jaké soubory má vlastně, jak to, jak se vyvíjí nějaká, řekněme, fluktuace těch dětí, jo, nebo které nástroje jsou zrovna třeba u nich jako teďka preferované, nebo že o ně větší zájem, než býval dříve. A...
0: No, myslím, že začínáme ještě další kapitolu s Martinem Kajzerem, to je můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevědomí.

0: S Martinem Kajzarem, muzikantem, si povídáme i v písni. Teď zrovna se bavíme o mladých lidech, kteří, já mám pocit, jako by se roztrhl pytel s lidma, kteří mají náct, ale jsou hotoví muzikanti, fantasticky zpívají, jsou to výborní hráči, vědí přesně, co ta muzika obnáší, když si stoupnou na jeviště, tak jsou tam jako doma. Je rozdíl v tom, když to srovnáme s tím, když my jsme byli v tomhletom věku. Já mám pocit, že to byly spíš výjimečné úkazy.
1: Já si myslím, že děti často jako máme tendenci nějak podceňovat, jo? Že máme, jakoby jim dáváme vlastně umělé limity.
0: A nálepky.
1: Přesně tak. A velmi často jako i z vlastní zkušeností, i ze zkušeností kolegů vím, že oni jsou schopni ty limity dále jako převyšovat. Jako živý příklad uvedu třeba, že jsme letos vlastně nastudovali muzikál Drákula vlastně na Zušce a děti se toho zhostily takovým způsobem, že vlastně zůstala řadě lidí jako spadnutá brada. Já vždycky, i když můžu, třeba když jezdíme do těch porod zahraničních soutěží a tak, tak vlastně vždycky takové ty talentované žáky se snažím brát i s sebou, protože ta konfrontace vlastně na té mezinárodní úrovni v dobrém slova smyslu samozřejmě je pro ně obrovskou zkušeností.
0: Řekněte mi, posouvá se i to, o co ty děti mají zájem? Je to v nějakých vlnách? Jsou to nějaké trendy těch oborů, které už převyšují muziku samotnou, je na těch Zuškách strašně moc?
1: Je to tak, i když jste vlastně zmiňovala v té předešlé otázce, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, když jsme studovali my, nebo to vlastně si myslím, že s sebou ruku v ruce nese i fakt, že ti žáci mají dneska jako velké možnosti. Konkrétně třeba u nás vlastně máme spousty kapel, které vlastně, kde ty děti už tu praxi vlastně sbírají. Takže oni vlastně jako už se formují a tam už sbírají, tam už se přesně okřesávají a potom dochází k tomu, že vy přijdete na nějaký koncert, vidíte mladé lidi, ale prostě ti jsou tak vyhraní, jsou zvyklí se pohybovat po jevišti. Jo. Mě napadá v té souvislosti zase ten Drákula, že to vlastně jako nácvik toho muzikálu nebo vůbec prostě propojení toho zpěvu s tím pohybem po jevišti je taky pro ty děcka jako obrovská, obrovská zkušenost, jak už si hlídají vlastně, jestli na ně jdou světla, jestli je dostatečně slyšet, takže je to takový jako velmi zajímavý a asi i zaznamenatelný jako progres vlastně u těch žáků.
0: V pondělí byly ceny Jantar a celý večer otevírala školní kapela v průměru prostě 17 let a já jsem upadla. Prostě mě spadla čelist. Tohle to byli hotoví muzikanti, zpěvačka naprosto neuvěřitelná. Jo, to je přesně to, o čem se bavíme. Při jaké příležitosti vy obliknete koženou bundu a střihnete si nějaký metalový kousek?
1: Ty příležitosti jsou asi různé. Jak když jsem byl na Gimplu, vlastně, tak jsme tu metalovou kapelu založili. V podstatě ten Big Beat jako mi byl nějakým způsobem vsouvaný do hlavy a Iron Maiden na ty mimo jiné teďka vlastně půjdu i se svým 9letým synem. A úplně taková čerstvá věc vlastně. Jsem se dopustil do takového rozsáhlého projektu, který se jmenuje Sigurdur a který je vlastně takový atmosférický black metal, kde jsem si poprvé vyzkoušel vlastně natočit všechny ty nástroje, tu autorskou tvorbu, která vlastně teďka je to čerstvé a mám z toho samozřejmě přirozeně radost, ale vyjde to vlastně v Kanadě u takového jako metalového labelu, jak na vinilu a na CDčku, tak jeden rok jsem ji na Islandu vlastně napsal, tak nějak, když jsem si pročítal Edu vlastně, což je ta sbírka skaldské poezie, jakoby vzniku toho světa, kdy věštkyně popisuje, jakým způsobem až po ten zánik, po ten Ragnarok, nebo jak říkají sumrak bohu Wagner, že Götterdämmerung. Vděčné téma bych řekl a vlastně neustále nějakým způsobem lidi fascinuje. Takže jak když jsem si to tak nějak načítal, jsem začal vlastně to dílo psát. To není mytologie, tady to je to spíš takový autorský příběh o putování lidské duše. Mimo jiné vlastně tam jsou i zajímaví hosté, toho jsem se ještě vlastně nedotknul. Je tam vlastně Big Boss z kapely Root jako host. Potom vlastně kytarista Ashok, který vlastně hrával dlouhé roky s Cradle of Filth, britskou takovou black metalovou kapelou. A Verčarovna vlastně, jak už to jsou lístka tady našeho Národního divadla Moravskoslezského. No a zahraniční host, který vlastně stvárnil postavu Vlka Fenryho, tak je vlastně Adi Tryggvason z islandské kapely Soulstavir. Taková, což už jsou vlastně dneska jako headlineři různých festivalů, včetně třeba Brutal Assault u nás, co je v Josefově.
0: Ti se vám potkali na vašem albu.
1: Takže to jsem rád, že vlastně nějakým způsobem na tu spolupráci kývli a že jsem mohl, je to pro mě čest samozřejmě tam mít. No.
0: Mě vždycky baví, když se potkávám takhle s lidma a oni otevřou něco, o čem nemám tušení a rozkrojí teda další velmi zajímavou kapitolu, což se děje teď s Martinem Kajzarem. Já jsem ráda, je to můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Martinem Kajzarem, pěvcem, folkloristou, metalistou, baníkovcem, ředitelem základní umělecké školy a, jak jsem tak vyrozuměla, člověkem, který svou duši rád ukládá v těch severských oblastech. Mě by zajímalo, co tam člověk hledá nebo v čem to kouzlo spočívá.
1: Obecně si myslím, že celý sever Evropy je velmi inspirativní asi proto, že jinak nakládá i s přírodou, což je pro mě takový, nebo pro nás jako pro rodinu, fascinující, když jsme ty země různě projížděli. I vlastně s naším synkem nejčastěji jsme se vraceli na Island. No, až jednoho krásného dne jsme si řekli, že nás ta země natolik fascinuje, že bychom se tam chtěli vracet trvale. Takže tam jezdíme vlastně na chalupu. Tím, že manželka je taky vlastně oblasti školství pracuje, tak vlastně to léto máme tak nějak pro sebe a to léto si tak nějak necháváme a kde jinde ho trávíte, než prostě někde v přírodě. My teda tu chalupu máme v fjordu, který je vlastně úplně jako už... To jsou západní fjordy vlastně. V tom fjordu jsme vyloženi jako sami. Jo. Tam je jenom kostel z roku 1866, takových těch nejstarších celodřevěných kostelů na Islandu. A ten je od nás, řekněme, 2 kilometry zhruba a jinak nic. Když jsme tam byli prvně, já nevím, 12 let nazpátek, tak si vzpomínám, že celá ta Ring Road, jak ji říkají, vlastně ta okružní trasa okolo toho hlavního ostrova, hlavní části, tak byla poměrně prázdná a všude jsme se mohli krásně kochat vlastně těmi vodopády a tak. A dneska, když jsme před pár lety zase si říkali, že si to zopakneme a že se trošku podíváme na ta místa, kde jsme kdysi byli, případně to rozšíříme o nějaká nová, tak jsme si tu okružní, než jsme jeli na chatu, tak jsme si dali zase tu okružní trasu. Jako nestačil jsem se divit, no, prostě takové komíny jako lidí, jo, prostě kde fakt čekáte jako, jak kdyby, já nevím, půl hodiny na fotku, abyste prostě se dostali někde k tomu vodopádu a jo. Aha. Takže jako Island tady s tímhletím nějakým způsobem bojuje, protože samozřejmě turismus je spolu s rybolovem pro ně jeden z hlavních jako způsobů obživy, nicméně musí to nějakým způsobem korigovat, zastropovat, protože přesně, jo, takže ono k tomu asi chtě nechtě dojde, tak jako my jsme mohli ještě, nevím, spát volně v přírodě vlastně těch 12 let zpátky kdekoliv, tak to už je vlastně vyloženě jako přísný zákaz na tady toto a musí lidi skutečně spát jenom v těch kempech, protože po sobě nechávali vše možné zbytky a bordel, to my si i tak dáme jako vždycky s rodinkou takový okruh, kolikrát za to léto, že vždycky vezmeme pytle prostě a po takových těch některých z nevychovatelných turistech prostě sbíráme vše možné. Ale tak to mě drásá dlouhodobě i jako v Česku, jo, že prostě nechápu, když jedete po dálnici, jak je možné, že prostě tam je tolik odpadu jako naházeného, jestli to je takový problém.
0: Já jsem podobný čistič na nějaké vycházce, přesně nějaké odpočívadlo u nějakého altánu a poházené plechovky a podobně a přitom tam vedle je odpadkový koš. Jo. V čem spočívá to kouzlo toho severu? A teď myslím fakt jako to, co tam hledá ta vaše duše.
1: Mně se strašně líbí ten klid a líbí se mi i nastavení těch lidí. My jsme tam dělali různé workshopy pro děti s manželkou, jako hudební činnosti a tak dále a poznali jsme vlastně za tu dobu, co tam jezdíme, celou řadu, jak lidí, kteří třeba i pocházejí, řekněme i z Česka, i ze Slovenska, samozřejmě jezdíváme tam hrát československý ples vlastně s cymbalovkou, takže je to takové, jako že se i s tou komunitou těch Čechoslováků samozřejmě rádi vídáme, ale oni jsou jako ti, kteří tam žijí těch 20, 30 let, tak vlastně jsou fakt jinak nastavení. Ta životní úroveň tím, že patří v tom HDPčku prostě k těm předním na světě, tak samozřejmě se to odráží i v tom, jakým způsobem třeba přistupují k tomu rozvržení skutečně práce jako takové a života. A že to prostě jsou, myslím, osobního života. Jo, že jsou to věci, které vlastně jako musí mít nějaký rámec a ta práce jako by se neměla dlouhodobě, jak to říct, no, přetěžovat. Prostě neměl by člověk jako být otrokem, ale u mě si i vlastně jakoby ten život vychutnává. A oni už tak přirozeně i k té ekologii jako přistupují zodpovědně, jo. Líbí se mi strašně, že vlastně využívají tu geotermální energii jako zdroj teplé vody, tak se mi asi velmi i líbí, když už jsme pronikli i nejenom do té československé komunity, ale i do té komunity místních, jo, kdy už se vlastně navštěvujeme, řekněme, jo, přijdeme, vždycky jedeme kolem, tak se stavíme někde na kafe, jo, k nějakým
0: k sousedům.
1: I nějakým, dá se říct, sousedům, ano. Na Islandu je takovým zvykem, že se ti lidé vlastně scházejí, ne jak u nás, že jdete večer na pivo, ale že se scházejí v těch bazénech. A je to strašně zajímavé, jakože si sednou do kruhu prostě do té horké vody a teďka si spolu prostě vykládají. Vlastně to je takový i socializační nástroj.
0: Posluchač nevidí, když o tom vyprávíte, tak jste se rozsvítil. Moc rychle to s váma utíká. Děkuji za tohleto chvilku, moc mě bavila s Martinem Kajzarem. Ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuji, budu se těšit zase někdy.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

kromě jedné písničky od Karla Gotta se víc do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava opravdu nevejde. Být stále mlad, krásný hit. Podobné hity můžete vybírat v polední hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Začínáme krátce po 12. hodině, za chvilku další aktuální zprávy. Teď máme 4 minuty před pravým polednem. Přeji dobrý poslech.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě chybí hrobová místa. Inflace v dubnu meziročně stoupla o 2,5%. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku si od příštího týdne vyžádá krátkodobé dopravní uzavírky. Zítra bude v našem kraji oblačno, odpoledne s možností slabých přeháněk a teploty od 18 do 23 stupňů. Hezké poledne u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Ostrava investuje přes 40 milionů korun do rozšíření hřbitovů. Ve městě je málo hrobových míst. Úpravy se týkají pohřebišť v 7 městských obvodech. Například do největšího hřbitova ve Slezské Ostravě půjde 6 milionů korun. Podle náměstka ostravského primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu tam přibude necelých 300 hrobů.
2: Místa k poslednímu odpočinku dojdou k revitalizaci, a to v Mariánských horách a Hulvákách, kde se chystal celkový projekt. Také bude revitalizován hřbitov ve Vítkovicích, dalším z hřbitovů bude v Krásném poli, v Radvanicích, ve Sevinově a do budoucna předpokládáme ještě Hrabovou.
0: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Řidiči musí v příštích týdnech počítat s několika uzavírkami v Zašové na Vsetínsku. Pokračuje tam přestavba křižovatky frekventované silnice 1/35 se silnicí 3. třídy. Silničáři tam staví nové odbočovací pruhy, chodníky a taky posunují železniční trať. Dopravní omezení tam budou až do konce letních prázdnin.
3: První uzavírka bude v noci z úterý 12. na středu 13. května od 19 do 5 hodin ráno. Od 8. června pak začne kyvadlový provoz na semafory, který potrvá do poloviny srpna. Železniční výluka mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem by měla skončit 26. května. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Českotěšínská radnice chce lidem postupně zpřístupnit sportovní areály u škol. Hřiště a atletické ovály město opraví a zajistí správce. Místo jednotlivých škol se o sportoviště bude nově starat správa účelových zařízení, říká nezávislý starosta Karel Kula.
4: Ke změně došlo určitě z důvodu i ekonomických. Samozřejmě školy nemají prostředky na to, aby udržovali ta zařízení v odpovídajícím stavu. Důležité je to, abychom ta hřiště otevřeli pro veřejnost, pro děti, aby tam mohli sportovat, trávit tam volný čas.
1: Počasí.
0: Noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno, nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra bude oblačno, přechodně až zataženo a odpoledne a večer lokálně přehánky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách od 12 do 16 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Švermova v Ostravě dejte pozor, na vozovce je tam rozlitý olej a hrozí nehoda, tak projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak jste z našeho vysílání slyšeli, proběhla zkouška sirén, tak se neděste. Máme tady první středu měsíce, 6. květnový den, začíná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, u které vás dnes vítá Vítek Goršanov. Tak já už se dívám do kalendáře a zjišťuji, že dnes slaví Radoslavové a Radislavové a také Radoslavy. Tak dámy a pánové, přeji vše nejlepší k svátku. Kdo slaví narozeniny, vám taktéž vše dobré. Zpívat vám bude Dalibor Janda a ta další písnička. Písničková přání už budou na vás. Volejte od této chvíle až do 13. hodiny na telefon 59 611 22 66. Přeji příjemné středeční poledne a dobrý poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V pravidelném čase vždy mezi 12. a 13. každý den na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Před námi je první hudební přání a paní Aneška. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemný den. Zítra 7. května slaví své jmeniny a 3. května oslavil krásných 97 let. Nejstarší člen klubu seniorů Chlebovice, pan Stanislav Opěla. Hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a veselou mysl do dalších let přejí členové klubu. Děkuji vám.
1: Nemáte zač, paní Aneško, zdravíme do Chlebovic. I pana oslavence Šohajka mu bude ráda zpívat. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Nasledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Naladěno máte polední hudební poštu, hrajeme vám na přání. Z Valašska nám telefonuje paní Marta. Dobrý den.
2: Příjemný slunečný den vám i posluchačům. Dnes bychom chtěli potěšit písničkou a přáním pana Vladimíra Polácha z Mečůvky. Vláďo, ke krásným 2/6 ti dnes přejeme pevné zdraví, spokojenost, pohodu, lásku v kruhu nejbližších a boží požehnání. Přeje Marta s Martinem, Žaneta s Viktorem, Bohuška s Poldou a obě rodiny Chudějovi. Moc děkuji za zprostředkování a přeji hezký zbytek dne a budu se těšit na slyšenou.
1: Také se budeme těšit, paní Marto. Děkujeme za zavolání a pana oslavence zdravíme. Znít mu bude píseň Bečvanské zvony.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonu pan Karel, vítám vás, dobrý den.
2: Krásný, dobrý pověd, pane redaktore, zdravím vás, tady Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchače, všechny rozhlasové rodinky a zítra mají jmeniny nebo svátek, jak to už říká, Stanislavové, Standové, Stačkové a já mám jedno, jmenuje se Standa Surma a je z Havířova Podlesí. Přejeme mu hodně, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, zdraví pevně jako chřen a se mu splní každý sen. Tučné konto bance, ať má chuť do dalšího tance, tomu boží požehnání mu z celého srdce přejí kamarádi Jurzek z Vysočiny a Karel z Karvine. Děkuji vám za vyřízení a všem přeju krásné majové dny.
1: Děkujeme, pane Karle, díky moc.
2: Všem do rádia. Děkuji,
1: naslyšenou. A Jaromír Nohavica bude zpívat, jak si přál pan Karel.
3: V jedným dumku na zarubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, o tej svojí robce všichni.

Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších

0: pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
2: A hrajeme vám na přání velmi rádi v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Lidii teď zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím. Tady Lidie spod Ostrého. Karlíku z Karvínej, co šedíš na černé zvoče, ty musíš být fajný chlop. Zavše mě pozitivně naladíš. Divíš se řečitikům, ale věš, jaký je pan Bůh velký a teště mu tyko. Chcem pozdravit i Gustava z Jabunkova. Gustavku, jestli mě posluchoče, tak mě zoufejte. A větě, jak se u nás na Šloňsku mluví. Směj se, směj, choď v duše rozdarto, bo na té světě plakat nevarto. S pozdravěním oběma dvěma Lidia spod Ostrego. Děkujem.
2: Také děkuji, paní Lidie, za velmi netradiční přání. Písnička je připravena. Mějte se pěkně, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A paní Jiřina ze Zubří nám telefonuje. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny v rozhlase zdravím. A já bych chtěla nechat zahrát k zítřejšímu svátku Staníkovi Pavlíčkovému. Staníku, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. To ti přeje tvoje manželka Maruška, tvoje děti s rodinami a výbor Červeného kříže ze Starého Zubří. Hodně štěstíčka ještě jednou a měj se hezky. Naschledanou.
1: Děkujeme za přání, paní Jiřino, a přidáváme se ke gratulantům i s veselou trojkou.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme přesně v polovině hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. I nadále můžete volat na telefonní linku 59 611 22 66 a potěšit někoho pěknou písničkou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Také paní Vanda zavolala do hudební pošty. Vítám vás, dobrý den přeji.
2: Dobrý den, pane redaktore. Já bych prosila vás, abyste zahrali písničku Nejhezčí tango pro moji sestru Jindřišku z Orlové. Pro potěšení.
1: Tak to je od vás moc krásné. Zdravíme paní Jindřišku. Písnička je připravena. Děkujeme za zavolání a mějte krásný
2: Já
1: den.
2: Já taky děkuju a hezký den vám přeji. Naschledanou.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: A plníme vám písničková přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Slávku, teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Ještě jednou hezký den vám přeji. A tato písnička poletí na Staré Hamry pro Stanislava Holuba, který má zítra svátek. A přejeme mu štěstí, hlavně zdraví, rodinnou pohodu. A toto přání a písničku posílá Slávka a Bohuž z Ostravice. A já vám děkuji za vyhledání té písničky a přeji vám hezký den. Naschledanou.
1: Napodobně, paní Slávko, naslyšenou. Krásný den na Ostravici. Zdravíme pana Stanislava. Otváraj tě kasíno.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní polední, poslední písnička na vaše přání a naše posluchačka paní Eliška. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, zdravím vás, tentokrát z jiného místa, ne z domu, kde čekám na rehabilitaci, Argošek čeká doma. Takže zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, zdravím vás samozřejmě, celý rozhlas. A písničku posílám úplně pro všechny členy a nečleny posluchače rozhlasové rodinky a ještě speciálně na Kamenec. Ode mě a od Argoška a písnička je i pro vás, pane Vítku, a děkuji za vybrání písničky.
1: Která se jmenuje Duše muzikanta, hráda zpívat budou Babouci. Děkuji za výběr, paní Eliško, mějte krásný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, napodobně.

V Hudební poště jsme hráli oslavencům na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Více písniček na přání už do našeho pořadu teď v tuto chvíli nedostaneme, ale ještě dnes budete mít šanci po 18. hodině pořadu Ostravská rozhlasová rodinka, anebo zase zítra v Hudební poště mezi 12. a 13. hodinou. Teď se ta 13. hodina kvapem blíží, bude tady za 4 minuty. Vy si poslechnete další aktuální zprávy, no a po 13. hodině nás čeká pravidelný pořad Alex a host hostem pořadu Alexandry Minářové. Dnes bude módní návrhář Osmany Lafita. Přeji hezké odpoledne.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obyvatelé Jistebníku budou řešit dopady vysokorychlostní železnice na život v obci. Knovská radnice přesouvá kontaktní místo pro zajištění bydlení. Festival Ladná čeladná letos nabídne atraktivní program. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, odpoledne s přeháňkami a teploty od 18 do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Správa železnic dnes od 15 hodin s obyvateli projedná dopady vysokorychlostní železnice na Jistebník. Nová trať má obec v Poodří protnout za 3 roky. Na okraji obce se koleje přiblíží k domům na pár desítek metrů. Podle nezávislé starostky Jistebníku Šárky Štorcerové bude lidi hlavně zajímat umístění podchodů, přejezdů i protihlukových stěn.
3: Jak budou ty protihlukové stěny vypadat, jak budou vysoké, kde budou umístěné, co vibrace. A samozřejmě místní obyvatelé zajímají záležitosti spjaté s výkupy pozemku a jedné nemovitosti.
1: Krnovské kontaktní místo pro bydlení sídlí na nové adrese. Od tohoto týdne si můžou lidé přijít pro radu na adresu ulice Svatého Ducha 68/5. Kontaktní místo vzniklo na začátku letošního roku na základě zákona o podpoře bydlení, který má lidem usnadnit řešení těžkých bytových situací, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Kontaktní místo nabízí rady při hledání bydlení, pomoc při potížích s nájemním bydlením nebo dluhy, podá informace o dávkách a dalších formách podpory a pomáhá s žádostí o podporu bydlení nebo pokud jsou lidé v nouzi.
1: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím i lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO je připraven senátorům změny vysvětlovat.
5: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
1: Festival Ladná čeladná letos nabídne koncerty Anety Langerové, Jany Kiršner, Kateřiny Marie Tiché anebo skupiny Olympic. Akce se uskuteční na přelomu července a srpna a doplní také workshopy, divadelní představení anebo program pro děti. Organizátoři chystají celkem 12 koncertů a nově i parkourový workshop a program pro celou rodinu.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno, teploty kolem 12 stupňů, zítra oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer přehánky. Nejvyšší teploty kolem 22 stupňů, na horách do 16 a vítr bude jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Janáčkova v Kopřivnici je zastavený provoz v obou směrech. Je tam uzavřený železniční přejezd, na kterém stojí nepojízdný vlak. Dejte na to pozor. V případě komplikací na dalších místech našeho kraje volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Berso, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu no, třeba i v jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadá. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše?
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, moje, která se chystá na záž.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, ne, že budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělány celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: vrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Diamán tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnu, že budu dělat retrospektivní modní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohle světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce. Každá kolekce se skladuje. Je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 100, 23, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit. Existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že... to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochář, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově. Navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska.

každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi
0: rok.
1: Asi ne, protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples srál jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou, svoji maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
1: Ano.
0: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádala, aby já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztahy, všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvány na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nějaké, ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
1: ano,
0: takhle čerstvě je vaše. Vaše, že
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
1: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člově, jako nekritizuju, jako já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to jelá, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mých klientů, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi, nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, tak, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo
0: 25. září.
1: Na ESPO,
0: v Praze
1: na ESPO Leňany, ESPO, na PVA ESPO.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti. Ano,
0: tak. A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Jaký překup?
1: Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok mama slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože mama má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie obvinila finanční poradce z Karvinska a Opavska z podvodů za 118 milionů korun. Dělníci dokončují v Jeseníku rekonstrukci smuteční síně. Výletní loď, kde se rozšířil smrtelný hantavirus, nemůže přistát na Kanárských ostrovech. Zítra bude v regionu oblačno, odpoledne čekáme přehánky a teploty do 22 stupňů. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Krajští kriminalisté obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů, informovala o tom mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli zhruba 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let ve vězení. Obvinění jsou z Karvinska a z Opavska ve věku od 45 do 65 let. Opravu smuteční obřadní síně právě dokončují dělníci v Jeseníku. Hotovo by měli mít do poloviny června. Investice za zhruba 11 milionů korun by měla přinést energetické úspory, říká ředitel městských technických služeb Petr Nedbal.
2: Museli se provést kompletní opravy střech, kompletní izolace a izolace vlastně obvodových plášťů. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů. Předpokládaná částka rekonstrukce je 11 milionů korun. Čerpáme na to dotace z plánu národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
0: Hrádek na Frýdecko-Místecku dokončuje úpravy centra obce. V parku u obecního úřadu zahradníci odstranili nemocné a přerostlé stromy a keře a vysadili nové. Doplnili taky záhony s trvalkami. K nedávno otevřenému pumptracku přibude workoutové hřiště. Pokračuje starosta Robert Borský z Hnutí STAN.
3: Příští týden by se mělo dokončovat a ty stroje přivezou a budou instalovat. Přibude tam lavičky, odpadkové koše, takový přístřešek ještě pro ty sportovce, aby se měli kde skryt před sluníčkem a tak. No a dejme tomu z kraje 6. měsíce bude všechno připraveno, tak abychom to mohli slavnostně otevřít.
0: Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárských ostrovech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažérům a posádce. Smrtelnému viru podlehli už 3 cestující.
4: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapvert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sánchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožená.
5: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka,
4: řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, přechodně oblačno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, zítra přes den oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokálně přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dolní Suché u Havířova, konkrétně v ulici na Bartošůvce, vyšetřuje policie nehodu se zraněním a provoz je tam omezený. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině, to je aktuální čas, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a startujeme to naše dnešní 6. květnové odpolední vysílání, u kterého vás za všechny vítá od mikrofonu zdraví Iveta Dadamová. Kam se společně vydáme a čemu se budeme věnovat? Zjistili jsme například, že se chystá jeden gala večer v Ostravě, základní umělecká škola, totiž jedna. Základní umělecká škola se tu rozvíjí už 70 let. Jak budou slavit, si řekneme už za malou chvíli. Řeč bude také o jménu Lávky přes Olší. Rozhodlo o tom názvu přes 30 tisíc lidí. Podrobnosti v polovině hodiny a v té druhé polovině vás pozveme na jednu zajímavou výstavu. Bude to výstava studentek Univerzity třetího věku, výstava fotografií, třeba o tom, jak oni vnímají svět svýma očima. V druhé části této hodiny našeho odpoledního vysílání přidáme další podrobnosti, protože je víc než jasné, že na místě bychom měli mít regionálního stopaře Českého rozhlasu Ostrava, redaktorku Petru Pivkovou, vše nám zprostředkuje z muziky, Iveta Bartošová, Rangers a nebo třeba kapela Činasky. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer se lidé v Ostravě, pokud přijmou pozvání, tak se mohou hodit do gala. Základní umělecká škola v Porubě, v Ostravě Porubě, totiž slaví už 70 let a proto pořádá slavnostní večer v prostorách City Campusu Ostravské univerzity. Na gala večeru vystoupí určitě skvělí hosté. Více, kdo tedy vystoupí a jak ten gala večer bude probíhat, si řekneme právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava s ředitelem Porubské základní umělecké školy s Martinem Kajzerem, kterého už po telefonu zdravím. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane řediteli, tak jaký bude zlatý hřebe večera? Na co vy se třeba těšíte nejvíce a co čeká návštěvníky kromě koncertu?
1: Tak já jako vystudovaný zpěvák se samozřejmě nejvíc těším na pana Jana Martiníka, který vlastně zdobí světová jeviště, jakožto lirický basista, ať už je to solista Staatsoper v Berlíně, anebo po boku třeba Syra Simona Rattla zpívá vlastně v Covent Garden. Takže to je už taková velká osobnost, která vlastně začínala své působení taky u nás na základní umělecké škole. No a mezi dalšími jako milovník folkloru samozřejmě se těším také na pana Daniela Skálu, který sice nezahraje folklorní píseň, ale věnuje se vlastně cymbálu jako takový stěžejní propagátor v našem českém prostředí.
0: To jsou určitě hvězdy večera. Na co návštěvníky lákáte nebo co návštěvníky čeká ještě kromě koncertu?
1: Tak ono už z podstaty toho názvu, že se bavíme o gala večeru, tak samozřejmě tím, že jsme čtyřoborová škola, tak propujeme všechno ta oddělení, takže vlastně diváci se mohou těšit jak na animovanou tvorbu žáků vlastně multioboru multimedia, tak se můžou vidět tanec vlastně a samozřejmě literárně dramatický obor si připravil jedno monodrama.
0: Slavíte 70 let, co by základní umělecká škola, to už je opravdu několik generací umělců, prošly vaší základní uměleckou školou třeba i významné osobnosti a víte, kde jsou teď jednu významnou a ne jednu jste už zmínil, tak co další?
1: Určitě ano, tím, že vlastně patříme mezi největší školy v Moravskoslezském kraji, tak samozřejmě za ty generace to byly skutečně spousty dětí, které vlastně tady začínaly u nás. A z těch úplně asi nejznámějších široké veřejnosti je třeba paní Věra Špinárová nebo Jaromír Nohavica.
0: No a jaké máte plány do budoucna, aby třeba základní umělecká škola v Ostravě Porubě vydržela dalších 70 let? Jak chcete získávat nové studenty?
1: Tak ono je třeba...

0: Je Martin Kajzer. Pane řediteli, přeji, ať ten dnešní gala večer se vydaří a samozřejmě do dalších let vaší základní umělecké škole, ať se daří a ať jsou spokojeni i studenti. Díky za vše.
1: Děkuji a krásný den.
0: Vám také naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru poslanecké

0: sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapradi s kapelou Činasky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale míříme na Karvinsko. Nová karvinská lávka přes řeku Olši už má totiž své jméno. Ponese název Sousedská lávka. Do hlasování o vítězném návrhu se zapojilo 30 tisíc lidí. Cyklistická pěší lávka propojí karvinskou část Louky a polský Hašlach. Podrobnosti ty už má v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den přeji.
0: Andreo, jak probíhal výběr toho názvu nové lávky?
1: Bylo to vlastně na takové, řekla bych, dvě fáze. Nejdřív opravdu lidé posílali vlastní návrhy, bylo to přes formulář a přišly jich opravdu stovky. Bylo to opravdu velký zájem, to provázelo. Z nich pak taková komise magistrátu Karviné a Hašlachu vybrala 5 finálových názvů. A pak bylo to druhé kolo, zveřejnilo se těch 5 návrhů a opět se do toho zapojila veřejnost a o tom vítězi znovu rozhodovalo to veřejné hlasování a tady opravdu ta čísla byla velmi zajímavá a potěšující pro region, protože se fakt do toho zapojili desítky tisíc, ty říká 30 tisíc, je to tak. A o tom vítězném návrhu hlasovalo přes 60% lidí. Vítězný návrh Sousedská lávka přitom jako první poslala Martina Půšová, ta dnes získala gratulaci od zástupců magistrátu a ona řekla, že chtěla název, který vystihuje nejen propojení dvou břehů, ale i tu blízkost lidí na obou stranách hranice. Já jsem tam byla na tom místě, znám to tam, to opravdu je na dosah. Jen přes tu řeku. Problém byl ten, že opravdu ty dvě obce nic nepropojovalo a oni se k sobě dostávali velkou, velkou oklikou. Takže teď to doslova mají k sobě blízko. No a mimochodem ten vítězný návrh, ta sousedská lávka, ten název má samozřejmě i polskou verzi a ta zní, a já teď doufám, že to řeknu správně, Kładka Sączecka.
0: Tak to byl název jak český, tak polský. Prosím, můžeš připomenout, co všechno obnášela samotná stavba lávky?
1: No bylo to opravdu náročné, to je taková zajímavá technicky stavba. Vznikla z ocelové konstrukce a na to místo se dostávala po částech. Nejdřív dorazily 4 velké díly a ty pak řemeslníci svařili do 2 takových, já bych jako laik řekla, hlavních celků. A pak přišlo samozřejmě usazení a to bylo velmi, velmi náročné. Ta firma používala takový speciální těžký jeřáb s nosností 230 tun a tam opravdu hrál každý milimetr roli, to muselo sedět prostě přesně. Ta konstrukce váží opravdu stovky tun. Celý proces teda probíhal pod velkým dohledem pánů inženýrů a techniků, aby se vlastně spojil pěkně ten český a polský břeh Olše. To vše se odehrálo loni v září, no a teď se bude otevírat lávka už nyní na začátku června.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky za všechny detaily.
1: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií a také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria.
1: Ano, a opět šance pro jednoho z vás, tak kdo se dovolal, kdo je na lince, koho můžu přivítat, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Jirka.
1: Zdravím vás, pane Jirko, hezké odpoledne přeji a zároveň...
2: Vám také hezké odpoledne.
1: Děkuji. Zároveň můžu blahopřát, protože tím, že jste se dovolal jako první, získáváte CDčko Toulky českou historií. Tak samozřejmě vše jen to nejlepší k tomu té dnešní výhře, ale určitě
2: Děkuji
1: víte...
2: Děkuji moc krát.
1: Rádo se stalo. Určitě víte, že postupujete do pátečního slosování. Láká vás ta hlavní výhra?
2: Láká mě moc.
1: Tak držím palce, protože vždy z těch týdenních výherců, kteří se dostanou do toho pátečního slosování, stávají se možnými výherci víkendu ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné.
2: Ano.
1: Tak držím palce, ať to vyjde.
2: Já děkuji moc krát.
1: Jaký je pro vás dnešní den, další z těch letních, co se týká teplot a počasí?
2: Krásný den, ale mohlo by už popršet něco. Zapršet by mohlo.
1: To říkají,
2: je hodně sucho.
1: Je to tak, to říkají skoro všichni, jak to vidí meteorologové, to si řekneme před 18. hodinou, jestli nám nějaký ten déšť, nějaké ty přeháňky dešťové alespoň slíbí. Pane Jirko, zůstaňte na lince ve vysílání, blahopřeji a přeji, ať to třeba v pátek klapne. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak, a kam zamíříme dnes? Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity patří v těchto dnech galerie Pavlač ženám, které dokazují, že tvořit a objevovat nové věci můžeme v každém věku. Absolventky univerzity třetího věku tady vystavují své fotografie a nejsou to jen momentky, ale často velmi osobní pohledy na svět kolem nás. V galerii je teď i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co mohou návštěvníci výstavy vidět?
2: Krásné odpoledne. Já se právě teď v galerii nacházím a koukám se na ty krásné, vlastně absolventské fotografie dam, které se účastnily kurzu univerzity třetího věku tady na Filozofické fakultě. A musím říct, že je to opravdu rozmanitá směs různých fotografií a myslím si, jak šli napříč tím kurzem té univerzity třetího věku, tak dělali právě takovéto fotografie. No a co všechno museli v kurzu absolvovat, tak to ví paní Irma Kaňová, která ho vlastně vede. Dobrý den, tak řeknete nám, co všechno vaše teď už absolventky podnikaly?
3: Krásné odpoledne vám všem. Naše absolventky, a vlastně měli jsme tam i pány, ale ti teda nám neposlali úplně finální fotky na výstavu, absolvovali vlastně od A až do Z základní fotografické disciplíny s tím, že vlastně jsme začali tím, že fotí se na mobil, to je taková důležitá informace, že jsme si nastavili mobil, dali jsme si do něj mřížku, abychom si dokázali lépe uchopit ať už rovinu, anebo kompozici vlastně celé fotky. No a prošli jsme si od jednotlivých disciplín, jako je zátiší, kde vlastně nikomu nic neutíká, můžou si nastavit světlo, můžou si celou tu scénu vlastně vymyslet a nastavit sami, přes krajinářskou fotku, portrétní fotografii, až jsme vlastně fotili interiéry a architekturu. Takže to bylo hodně pestré, máme i vlastně focení nejen uvnitř, ale i venku, takže chodíme na vycházky společné, učíme se spolu fotit a hlavní výsledek je tady tato vlastně krásná výstava, která měla včera vernisáž 5. května a bude tady až do konce září. Takže vlastně všechny srdečně zvu, přijďte se podívat na to, jak můžou fotit třeba vaše maminky, tatínci, dědečky, dědečci, babičky, protože je to strašně fajn.
2: Kdyby se někdo z našich posluchačů chtěl přihlásit, protože třeba jako chtějí na svých vycházkách venku i něco hezkého vyfotit, mohou, bude ten kurz opět pokračovat i v příštím školním roce?
3: V akademickém roce bude příště, bude tento kurz pokračovat taky. Vlastně budeme ho otvírat, ale až v letním semestru, takže teď ho aktuálně vlastně na stránkách Filozofické fakulty nebo v nabídce U3V kurzu zájemci nenajdou, ale číhejte, sledujte a bude tam. Takže ano, v letním semestru se zase otevře a budu se na všechny těšit.
2: No a kdyby se chtěli inspirovat a podívat se, jsme říkali, že ta výstava tady bude až do konce září, ale kdy se mohou sem přijít podívat? Protože přeci jenom je to na akademické půdě, tak může sem kdokoliv?
3: Určitě ano, ono se teda úplně neví, že akademická půda je veřejný prostor, do kterého může vstoupit úplně každý a vlastně tahle ta galerie se nachází na třídě Československých legií v Ostravě, je to hlavní budova Filozofické fakulty naproti divadla Miron, ano, a vlastně ta galerie je úplně nahoře a projdete kolem vrátnice od pondělí do pátku od 7 do 7, to se bude jednoduše pamatovat, se přijďte kouknout a kromě 2 týdnů vlastně v červenci a v srpnu je tady otevřeno pořád.
2: Máte vy nějakého svého favorita, je nějaká fotka, která vás třeba potěšila nejvíc nebo se vám nejvíc líbí tady na výstavě?
3: Ono by nebylo fér, kdybych řekla, že mám jednoho favorita, mně se líbí úplně všechny a mně se hlavně líbí ta pozitivní energie, která v tom kurzu vládne a mám hroznou radost z toho, když potom vlastně vidím ty šťastné úsměvy a ty šťastné tváře tady na té vernisáži, ale i vlastně v průběhu je to fakt moc fajn, že můžeme zpestřit seniorům jejich čas a že vlastně je to taková jako komunitní a sociální podpora toho, aby nebyli sami a aby se učili něco milého, hezkého a dělalo jim něco radost.
2: Já přeju, aby těch zájemců do příštího kurzu bylo dostatek, abyste měli opět spoustu krásných fotek a díky moc za váš čas.
3: Mějte se krásně a budeme se na všechny těšit. Mějte se hezky.
2: Jak jste slyšeli, určitě můžete navštívit výstavu těchto nádherných fotografií tady na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
1: Ano, a na výstavu fotografií studentek univerzity třetího věku nás do galerie Pavlač pozvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, díky moc za pozvání a přeji hezké odpoledne.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Železniční trať mezi Kopřivnicí a Štramberkem na Novojičínsku je neprůjezdná. Proč? Připomeneme za chvíli podrobnosti za 4,5 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se určitě dovíte více. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
2: Český

Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli vykolejenému vagónu bude trať mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku do zítřka neprůjezdná. Odbory Českého rozhlasu chtějí být v expertní skupině, která má na starosti mediální novelu. Novorozence v jesenické nemocnici hlídají nové monitory dechu a zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, hezké odpoledne. Železniční trať mezi Kopřivnicí a Štramberkem na Novojičínsku je neprůjezdná. Dopoledne tam vykolejil vagón nákladního vlaku. Na místě zasahují hasiči správy železnic. Při nehodě se nikdo nezranil. Podle mluvčího správy železnic bude trať mimo provoz zhruba do zítřejšího poledne.
2: Hasiči správy železnic povolali na místo i sací bagr. Tam asi záleží na tom, jak se podaří rychle nakolit ten vagón a potom i pod tím vagónem, jak ta trať je moc poškozená. To jsou opravdu teďka odhady. Odhad obnovení provozu, alespoň částečného, je tedy do zítra dopoledne a uvidíme, jestli se podaří obnovit celý provoz.
1: Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale ohradil předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen.
3: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1 miliardu a 400 milionů korun. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmu důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou bude moct veto Senátu přehlasovat. 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozenského oddělení jesenické nemocnice. Přístroje sledují dýchání novorozenců. Sloužit budou k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Syndrom náhlého úmrtí novorozenců a kojenců představuje nečekané a nevysvětlitelné úmrtí zdánlivě zdravého dítěte, nejčastěji ve spánku. Postihuje kojence do jednoho roku věku a patří celosvětově mezi hlavní příčiny kojenecké úmrtnosti. Používání monitorů dechu je jedním z účinných preventivních opatření, která mohou riziko významně snížit.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu polojasno, přechodně oblačno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, zítra přes den oblačno, přechodně až zataženo a odpoledne a večer lokálně přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 stupňů Celsia a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 1/11 za Ostravou ve směru na Havířov hoří osobní auto, je tam omezený provoz a kolona. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás už za chvíli pozveme na tradiční běžecký memoriál, který chystají ve Stěbořicích na Opavsku. Přidáme samozřejmě i další zajímavé povídání, třeba se Silvou Kubalovou, která se sportu aktivně věnuje celý svůj život. A chybět nebudou ani zajímavosti v nové rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, si řekneme tentokrát něco více o ledovcích, ale až v druhé polovině této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

souvislosti. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: Už tento pátek odpoledne se na start memoriálu otce Jožky postaví až 500 běžců. Akce se koná každoročně, aby si tak lidé připomněli památku kněze a stěbořického faráře Josefa Motyky. Na trať se vydají nejen sportovci, ale třeba i rekreační běžci nebo rodiny s dětmi. A tak už teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžu přivítat faráře a spoluorganizátora memoriálu Klementa Rečla. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Stěbořic.
0: Pane faráři, můžete prosím alespoň stručně přiblížit život otce Jožky, jak důležitou osobností pro farnost byl?
1: Stěbořický farář otec Josef Motyka se narodil 1976, a to 9. května. To znamená, že memoriál máme jako v předvečer jeho narozenin. A on se narodil v Mostehu Jablunkova, tedy byl goralem, jak se by říkal. A pak vlastně nejprve se vyučil kovářem a pak si dodělal maturitu a asi ho Bůh zval do té služby kněze, takže šel na civilní službu, kde působil ve farnosti Svatina a pak nastoupil do semináře v Olomouci a vystudoval na kněze, byl kaplanem třeba v Novém Jičíně, takže ve farnostech Šenov, Jolibhošť, Nového Jičína, tam bylo jeho působení před Stěbořicema. Tak ve Stěbořicích působil vlastně jenom 5 let a to od roku 2008. Byl zároveň administratorem v Hlavnici, to je další naše farnost. A tady za těch 5 let, tak jsem to hned poznal, že byl velice silně se zapsal, protože on opravdu jakoby žil s tím, že nemá moc času a rozjel strašně moc aktivit, jak na poli té pastorace, že združoval lidi dohromady, bavil se s lidmi, navštěval společenství, ale také jakoby stavební činnosti, opravoval kostel za Kristy, kolem kostela vytvořil farník moc pěkné prostranství, takový pergolu a zázemí pro ten život farnosti. Takže mu občas říkával prý děkan z Opavy, mu říkal, ať si toho nebere tolik, ať si něco nechá na další roky. Ale on v tom neposlechl.
0: Tak vy chystáte na jeho památku tradiční běžecký memoriál. Jak to bude vypadat? Jak dlouhé a náročné trasy závodu budou? Co jste pro účastníky připravili? Mohou třeba ale na trať i pěší turisté?
1: Ano, mohou i pěší turisté, kteří se necítí běžci nebo nechtějí běhat tento memoriál, ale dá se to projít. Máme přímo takovou nezávodní turistickou trať, která má 2 kilometry a povede kolem tady rybníku a krásnou krajinkou. Ano, potom někteří jdou taky v klidu tu 4-kilometrovou trať. Tu 10-kilometrovou už nedoporučujeme chodit, protože to pak zabere hodně času a už se pak vlastně nestihne nějak možná dokončit před tím vyhodnocením. A tak možná jsem vzpomněl všechny tratě, takže ta 4-kilometrová, 10-kilometrová je ta běžecká trať, ano, jsou běžecké tratě. A předtím ještě máme takový start 15 minut před hlavním závodem, to znamená 14:45 pro předškoláky, ať mají připravenou 100-metrovou trať, ať mají taky zážitek ze závodění.
0: Jaký očekáváte zájem lidí?
1: No, očekáváme přes 600 lidí, běžců samozřejmě, a potom další lidi očekáváme na koncert, který tady proběhne Michala Horáka a předtím Schola Stěbořice, pak také skupina Poppers, která tady vystoupí ještě večer. Tentokrát to připadá na pátek 8. května, tak jsme tam dali štědřej ty hudební jakoby žánry a prostor.
0: Dobře, prosím, v závěru ještě jednou to všechno shrňme. Vše tedy v pátek 8. května, to jste

0: hodnocení je v 17 hodin a koncert je 17.30, koncert Michala Horáka, což je taková hlavní osobnost večera, hudební osobnost večera. Kdo byste chtěli, kdo by chtěl i na bohoslužbu za zemřelého otce Jošku, tak tu máme v 9.30 a slouží biskup Martin David, který tady mimochodem také působil před otcem Joškou jako farář ve Stěhořicích.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava farář a spoluorganizátor memoriálu Klement Rečlo. Díky moc za všechny informace a přeji, ať se to vydaří. Mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších

0: místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Voxel v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. To byla muzika, kterou jste poslouchali, ale pojďme se posunout zase dále. Slíbila jsem zajímavý rozhovor s kým. 40 let vzdělávala studenty na gymnáziu, připravovala děti na sportovní soutěže, vedla cvičení pro veřejnost, pořádala soutěže a i dnes inspiruje k pohybu seniory v pravidelných lekcích. Řeč je o Silvie Kubalové, čerstvé držitelce ceny města Frýdku Místku. Na jedné z lekcí cvičení ve vodě pro seniory se s ní setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová. A rozhovor ten vám nabízíme právě teď v repríze.
1: Vy si teď zaslouženě odpočíváte. Je to fuška cvičit ve vodě?
2: Je to fuška, ale je to paráda.
1: Co vám to přináší?
2: No tu radost. Mám přítelkyni, která tady momentálně není a ta říkala, já jsem tady tak šťastná, že z toho snad budu i brečet.
1: To je krásné. A jak vy se cítíte po tom intenzivním cvičení?
3: Je to velice dobré. Jako není to nějaká velká zátěž, abych řekla. Tak to tělo se uvolní a ta voda je tak příjemná, že líbí se mi to.
2: Jsme rádi, protože paní Silva to vede úžasně prostě s náma a klobouk dolů před ní je skvělá.
1: Paní Silva Kubalová právě docvičila před úplně plným akvaparkem pravidelné cvičení. Co to vlastně je, zdravotní nebo akvaerobik, nebo jak to nazýváte?
4: Je to vlastně všechno dohromady. Je to zdravotní, které je spojeno taky i s tím aerobním cvičením.
1: Vy jste všichni měli takovou tu nudli, která pomáhá třeba i malým dětem nebo starším lidem držet stabilitu ve vodě, takže na tom to je založeno?
4: Na tom to úplně není založeno, je to založeno na posilování vlastním tělem a tu nudli ty používáme k tomu, abychom nějak zvýraznili nebo použili na posílení ještě víc svalových skupin. Takže zaměřujeme to na ruce, na nohy, vlastně slouží to jako podpora při plaveckých stylech, nohama, žába, nebo já nevím, jak bych to ještě nazvala, jízda na kole, ano, což je ulehčeno tím, že nás ta nudle nadnáší. Protože nás je tady tak hodně, tak ono se nedá cvičit u kraje bazénu. A jinak, jak mám cvičení na 11. základní škole, tak tam je ten prostor jiný, to jsou dva okraje a my jsme rozděleni na ty dva okraje a cvičíme u těch okrajů, takže tam můžeme posilovat ruce, tak tam děláme kliky, různě protahujeme i jinak než tady, no. Ale tak je to podle podmínek.
1: Chvíli jsem vás pozorovala a říkala jsem si, že to není vůbec žádná sranda takové cvičení. Člověk by si řekl, že se tak příjemně protáhne, ale myslím, že se opravdu procvičíte. Je to tak?
4: Já určitě, protože to cvičení na zemi je daleko náročnější než v té vodě. Ta voda přece jenom nadnáčí, tam ulehčí ruku, nohu, ale pro ně oni cvičí, ale ani si možná neuvědomují některé ty zátěžové prvky, ale jak mi hlásí, oni přijdou domů a jsou tak unavení, že lehnou a hodinu spí.
1: A jak vidím, je to velmi populární mezi seniory. Proč by měli cvičit ve vodě? Zopakujme ty základní benefity toho, proč cvičit ve vodě.
4: Protože ta voda jednak nadlehčuje. Jednak při každém tom provedeném cviku ta voda jakoby dělala takovou masáž toho celého těla. Jak kloubů, tak těch svalů. A je to takové jako příjemnější. Už jenom takové lehonké poskoky třeba, když je člověk ve vodě, tak cítí, jak ta voda omývá stehna třeba, jo, nebo i ruce, to je úplně jedno, ale ty svalové skupiny a třeba když se běhá, tak když si takhle masírujeme, tak i zadek, jo, to je velká svalová skupina, takže tam to cítí teda nejvíc, no.
1: Já musím prozradit, že vy jste mě učila na gymnáziu tělocvik, tak jak jste se dostala tady i k tomu vodnímu cvičení? Nějak jako syntetizujete ty znalosti, dovednosti, které jste za celý profesní život nabyla?
4: Já když jsem odešla do důchodu, tak jsem byla oslovená právě seniory Frýdek Místek, jestli bych nevedla cvičení pro ně. Tak jsem říkala, no tak co, tak mám sedět doma. Ne, vážně, jako. Tak jsem se rozhodla, že teda to cvičení povedu. No nejdříve to bylo, než jsme měli tu budovu, tak jsme cvičili jinde, ale pak v té budově, jak máme Centrum aktivních seniorů, tak tam je sál, ve kterém chodí ženy cvičit. Některé chodí cvičit tam i tady na bazén, ale někteří chodí jenom tady do bazénu, protože jim to vyhovuje jaksi lépe. No. A vzhledem k tomu, že už hned ze začátku byla taková poptávka po tom, že by se mohlo cvičit ve vodě, tak já jsem začínala cvičit jenom na 11. základní škole. Tady to vedl někdo jiný, ale pak ta cvičitelka musela ukončit svoji kariéru a tak mě oslovili, jestli bych to nevzala já. No a tak už to dělám nějaký rok, nějaký pátek. No a ono to totiž Samozřejmě, že člověk si, já si vyhledávám, aby to nebylo pořád stejné, tak já si vyhledávám i nápady, které najdete na internetu, nebo já mám i takové příručky ještě ze své bývalé profese. Sama jsem jezdila na různé semináře, tak vlastně z toho čerpám i teď. A dokud mi to bude myslet, tak to povedu a až budu zapomínat A nebo B, tak skončím a bude to bez někdo jiný.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava Silva Kubalová, která se sportu aktivně věnuje celý svůj život. A možná znáte i jméno volejbalisty a účastníka letních olympijských her v Londýně Přemysla Kubaly, a to je opravdu její syn. Takže láska ke sportu v rodině Kubalových není opravdu prázdným pojmem. No a jak je to ale s oblibou pohybu u dnešní generace? I nad tím se zamyslíme. Ale až po písničce. Věra Špinarová právě teď. Hezké odpoledne.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před písničkou jsme si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s čerstvou držitelkou ceny města Frýdku Místku Silvou Kubalovou povídali o blahodárném působení pravidelného cvičení ve vodě. Pohyb by měl ale člověka provázet po celý život. I na to se zaměřila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová, aby zjistila víc.
1: Vy jste celoživotní reklamou na to, jak být vitální, štíhla, opravdu celý život, co si vás pamatuju od toho mládí, takže cvičení rozhodně doporučujete všem?
2: Ano, cvičení doporučuji úplně všem a je to jenom výmluva, že prostě tam mě to bolí, tam mě to nebolí a já mám zkušenosti takové. Moje kolegyně, která se mnou studovala v Olomouci na Přírodovědecké fakultě, tak ta teda s cvičením skončila, jo, s tělocvikem. A teď, když se potkáme, tak říkala, mě teda všecko bolí. Já říkám, tak proč necvičíš? Ona říká, no ty to máš jinak. Když já mám nějakou námahu, tak mě bolí všechno. Ale ty, když jenom sedíš, tak tě bolí taky všechno. Jo? Ne, opravdu. Jako tím cvičením člověk si udržuje vzpřímenou postavu. To je základ, jo. A když lidé přestanou cvičit, tak se začínají hrbit, nemají správné držení těla, nedokáží to už potom srovnat a to se strašně odráží i v tom jejich celkovém projevu, jako je chůze, jo, a myslím si, že kdo necvičí, tak ať začne.
1: Já si vybavuju některé své spolužáky, že už na té základní a střední škole to začínalo, taková nechuť k tělocviku. Jak byste to pozorovala v průběhu svého pedagogického působení?
2: Já teda můžu říct, že jsem měla skvělé studenty a studentky, protože jsem učila i kluky, a my jsme vždycky vybírali takové aktivity, samozřejmě něco muselo být povinně, ale vybírali jsme takové aktivity, aby je to bavilo. Já jsem vlastně nikdy nedala trojku z tělocviku. Vždycky jsme začínali od nějakého výchozího bodu, tak tolik si uděláš, no a když se zlepšíš třeba o 1 cm, o 2 cm třeba v atletice, tak už si dostal jedničku. No a tím jsem je motivovala k tomu, že je to bavilo. Vždycky jsme se domluvili v maturitním ročníku, už vždycky, co budeme dělat. Chcete hrát volejbal? Volejbal, dobře. Budeme hrát kluci fotbal? Fotbal, jo. Jdeme do posilovny, jo. A takže všechny ty aktivity už takhle jsem dělala ve spolupráci s těmi studenty a bylo to fajn. Teď už teda nevím, ale podle toho, jak jsem v kontaktu, já totiž ještě pracuji v asociaci školních sportovních klubů a jezdím na soutěže, ale jako už VIP, to už nesportuju s něma, jo, to už jenom hospodářské záležitosti, vyplácím rozhodčí, zajišťuju poháry, medaile a takhle, ale při kontaktu s těmi kantory, tak říkají, že ty děcka se moc hýbat nechtějí, pořád sedí na mobilu nebo na tabletech a moc je to nezajímá, no tak já tomu moc nerozumím teda teďkom, tím pádem, protože si myslím, že velkou zásluhu na tom nemají učitele, ale rodiče. Rodiče podle mě nemají všichni moc času na ty děti a když si on vezme ten mobil a to, tak oni mají chvilku klid, že jo, no. Ale to už prostě člověk neovlivní a já obdivuju kantory, kteří jsou schopni ještě ty děcka zmobilizovat a v tom tělocviku, že ty děcka cvičí a že se radují z toho, že se hýbou, jo. Takže to je jako taková zkušenost, kterou já mám, no.
1: No a když teď přecvičujete před touto věkovou skupinou, tam si myslím, že motivace vůbec nechybí. Tam každý ví, co ho bolí a už jde za tím, aby si to protáhnul a uzdravil. Je to tak?
2: Oni tady chodí proto, aby cvičili, takže tady vůbec není, že bych musela někomu říkat, pojď cvičit, udělá ti to dobře. Oni tady přijdou, oni se přihlásí. Teďkom tady v tomto pololetí bylo přihlášeno 56 seniorů, kteří chodí cvičit. Samozřejmě někdo je nemusí, tak tu není. Nevím, kolik nás tu bylo teda dneska, ale plná Olešna bych řekla. No. A ještě jsem je tak zblbla, můžu říct, že jsme se přihlásili do té soutěže Přeplaveme svůj La Manche.
1: A dokázali jste to?
2: Dokázali jsme to, uplavali jsme dokonce přes 44, skoro 45 kilometrů. Plavalo nás 45, protože někteří jaksi neumí moc plavat a chodí jenom cvičit, to musím připomenout. No a tak na každého je to kilometr. Tak každý uplaval kilometr, což si myslím, že vám je výborné. Dostali jsme ocenění, takový pamětní list z toho centra Sensen Senioru z Prahy. Poslala jsem to dneska na náš web, tak to tam snad bude. Dneska jsem jim o tom říkala na začátku hodiny, tak se na to podívají a budou oceněni taky.
1: Jak se cítíte po takovém cvičení?
3: No jako znovu zrozený.
1: A cvičil jste někdy, když jste býval mladší ve vodě?
3: Ne, já jsem tady začal chodit s manželkou, takže no, tam je donutila, no.
1: Chodí celé páry?
4: Já chodím od doby, jak jsem šla do důchodu, asi tak 10 roků tady cvičit.
1: Paní Kubalová říkala, že jí hlásíte, že potom dojdete domů a jste opravdu jako z toho unavení z té vody.
4: A tak ani ne.
1: Tak
5: vybavení ne, úplně člověk to je takový budič. No, to vás vybuja úplně, perfektně, perfektně vždycky, fakt.
0: Pochvaluje si jedna z účastnic seniorského cvičení ve vodě. S Vrítku Místku, Romana Kubicová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sousedská lávka spojí Karvinou s Polskem, kde konkrétně řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3,5 minuty uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to je čas pro tu dnešní středeční humoriádu, do které přijala pozvání Naďa Konvalinková. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sousedská lávka spojí Karvinou s Polskem. Nejvyšší možné ceny benzínu zítra vzrostou, u nafty klesnou. Rožnov pod Radhoštěm ocenil nejlepší sportovce. Zítra bude oblačno, později zataženo, teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Karviná vybrala název pro novou lávku. Do hlasování o vítězi se zapojilo 30 tisíc lidí. Pěší a cyklistická lávka přes Olši spojí karvinskou část Louky s obcí Hažlach. Otevře se začátkem června a ponese jméno Sousedská lávka. Autorkou vítězného návrhu je Martina Půšová.
2: Název mě napadl, prostě jsem si přečetla zadání a hnedka mi to tak bliklo v hlavě. Protože podle mě to nejlépe vystihuje spojení vlastně dvou měst a že jsme vlastně sousedé spolu s Poláky.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 koruny a 52 haléře. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 koruny a 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot bude pokračovat během května. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda uvedl, že je požár pod kontrolou a dál se už nešíří.
3: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
0: Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Lázně Karlova Studánka zahájí v neděli 10. května novou sezonu dosud největším programem. Návštěvníci uvidí historické kostýmy, módní přehlídku, ukázky starého knihtisku anebo vystoupení hudebníků a tanečníků. Součástí programu bude také žehnání pramenů a komentovaná prohlídka kaple svatého Huberta. Připraven bude i jarmark a program na 7 stanovištích potrvá v neděli do 17 hodin. Vedení Rožnova ocenilo nejlepší sportovce. Ve Valašském muzeu převzalo ocenění za loňský rok 5 jednotlivců, 3 kolektivy, 2 trenéři a 8 osobností. Udělena byla taky cena starosty města, dodává mluvčí radnice Adela Kousalová.
4: Cenu starosty získal za mimořádný celoživotní přínos rožnovskému lyžařskému sportu Ludvík Hlucháň a nejlepším sportovcem za rok 2025 byla vyhlášena atletka Adéla Ondřejová. Slavnostní večer tak opět připomněl nejen špičkové sportovní výkony, ale také význam sportu pro komunitní život ve městě.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer lokálně přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia a na horách maximech od 12 do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Policisté a hasiči právě teď zasahují na silnici první třídy číslo 57 u obce Holasovice na Opavsku. Srazila se tam dvě osobní auta, zranění tam ale nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
6: Zdravím vás všichni, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
5: Jo, to pomáhá na co?
6: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že jsem nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedeme zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plnej sál, každý stůl mě kytit si šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředběhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak sečnu prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabiny, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tady něco a la Paříž, kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak, račte do kabinky, prosím.
3: Nezlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Je tamhle vzadu, vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusťách těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí ti na tváři
1: takhle? Ne, tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ty je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásné věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděný do hněda, že je teďko prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, je, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš
1: ne,
0: si, to, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je nádech
0: a na šeříku. Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční, Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Víte všechno? Hlasujte.

0: S tebou usni.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: S Naděl Konvalinkovou a s Patrikem Rozehnalem si můžete popovídat přes telefonní linku 731 800 900 a hlavně dát vědět, jestli chcete dál slyšet v ukázce.

0: Ačko nebo Bčko?
1: Matejku, já jsem na horách, na pustevnách. Za mojich 79 let to zatím zvládám, tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
0: Děkujem,
1: kdo
0: děkujem.
1: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
2: Ahoj, ahoj.
0: Další hlas od koho? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda...
0: No,
3: Bčko.
0: Píšeme Bčko, Miloslav Šimek. Děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
2: Nashledanou.
0: A dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím. A naše Sluníčko taky moc zdravím.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době. A přála bych si pana Šimka.
2: Děkujeme. Dobrá.
0: Děkuju za ten bod.
4: Nemáte zač.
0: Ale máme, máme. A ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metojí.
2: Zdravíme.
0: A co vybíráte?
5: Pozdravuji taky svou milovanou a taky zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
2: Taky vás zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
0: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy nakonec i díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem. Moje první taneční.
6: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila by má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťasten, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon.

0: byl jsem téměř bez vlády. Jožka mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jožka stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jožka mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
1: Slav Šimek, moje první taneční. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
2: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako límcem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
1: A nevzala to nikdy?
2: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
1: Neznechutil ti to tancování trochu?
2: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
1: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
2: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
1: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční v podstatě. Jenom si proběhla pasáží.
2: Pasáží a byla jsem
1: a bylo to.
2: Na sále.
1: Jsi to musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
2: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto, a koukám na modrý nebe a na střechy.
1: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
2: Blízko nebe. Blízko nebe.
1: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miloslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jako ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty. Tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dnes dneska 30%, takže 30% je lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvavá.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den.
5: Zdravím si pana Šimka.
1: Dobře, tak je bod pro něj.
5: Na
1: no, těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte, vy musíte to, někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím. Nasledem.
3: Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, pout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka. Ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín.
0: Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co mě se spíš, to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí modrým brněním a prostě jste chráněný. Ale tak jsem toho poprosila a volala jsem svého známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec, s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, veď.
1: Ale jak už vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
3: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obracíš?
3: To víš, že jo, na všechny. Každý den je nějaký Archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam, a když nějaký problém, tak koukneš, který
3: Archanděl. Mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archanděle. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí, čistí.
3: A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo,
1: a řekneš, poprosím dneska, dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílý plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš? Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě.
3: Co? Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle, já nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě vidíte, že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný. A říkala, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla na limit dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, on byl bezvadný, jako jo.
2: Jo.
3: Takže.
2: Takže tam kontroloval docházku a tak. Naděja Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotila. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to, anebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška, ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho, teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naděj Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlického hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Jiří Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano, vydat.
2: A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském Orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no děkujem. Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to jmenuje, a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě, Pedojí ladi do Teliany, pedojí ladi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie do Arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naděj Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naděj, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků a těší tě Archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriáně.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat, máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy a poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi a jsme tu rádi pro vás.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Senát schválil přerozdělení téměř 8 miliard korun z rozpočtu VZP mezi menší zdravotní pojišťovny. V Ostravě chybí hrobová místa. Základní umělecká škola v Ostravě Porubě dnes slaví 70 let. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, místy i zataženo, teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za ANO by ho chtěl spustit na podzim. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
3: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
2: Ostrava investuje přes 40 milionů korun do rozšíření hřbitovů. Ve městě je málo hrobových míst. Úpravy se týkají pohřebišť v 7 městských obvodech. Například do největšího hřbitova ve Slezské Ostravě půjde 6 milionů korun. Podle náměstka ostravského primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu tam přibude necelých 300 hrobů.
4: Místa k poslednímu odpočinku dojdou k revitalizaci, a to v Mariánských horách a Hulvákách, kde se chystal celkový projekt. Také bude revitalizován hřbitov ve Vítkovicích, dalším z hřbitovů bude v Krásném poli, v Radvanicích, ve Sevinově a do budoucna předpokládáme ještě Hrabovou.
2: Základní umělecká škola v Ostravě Porubě dnes v 18 hodin pořádá gala večer v koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity v areálu City Campusu. Porubská Zuška totiž slaví 70 let. Na večerní slavnosti vystoupí třeba přední český operní zpěvák Jan Martiník. Prostor ale dostanou i nadaní studenti, říká ředitel základní umělecké školy Martin Kajzar. A ještě počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty 16 až 12 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer lokálně přehánky. Nejvyšší teploty zítra od 18 do 22 stupňů Celsia, na horách od 12 do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: A s dopravním varováním míříme do centra Ostravy. V ulici Lihovarská je nehoda dvou osobních aut. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, jak vypadal ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 6. května? Pojďme si to připomenout. Stručně, jasně a přehledně už za chvíli na ostravských hřbitovech přibývají kolumbária. Proč řekneme za chvíli? Sportoviště u škol v Českém Těšíně čekají změny. Jaké? I odpověď na tuto otázku slyšíte v polovině hodiny. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Lenkou Blažejovou už po písničce. Tak krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajští kriminalisté obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů. Podle mluvčí krajské policie Soni Štětínské 2 z obviněných působili jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. Podvedli 270 lidí a připravili je o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let ve vězení. Obvinění jsou z Karvinska a z Opavska ve věku od 45 do 65 let. Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí vykolejil dnes poslední ze 14 vagónů nákladního vlaku s cementem a převrátil se na bok. Událost se obešla bez zranění. Tráť je ale zatím neprůjezdná. Obnovení provozu se odhaduje na zítřejší poledne. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky případ vyšetřuje drážní inspekce. Nová lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši, která propojuje Karvinou Louky s polskou obcí Hažlach, ponese název Sousedská lávka. O vítězném návrhu rozhodla veřejnost. Lávka s ocelovou konstrukcí naváže na cyklostezky na obou stranách hranice a stane se součástí sítě tras v regionu. Krnovské kontaktní místo pro bydlení sídlí na nové adrese. Od tohoto týdne si můžou lidé přijít pro radu na adresu ulice Svatého Ducha 68/5. Kontaktní místo vzniklo na základě zákona o podpoře bydlení, který má lidem usnadnit řešení těžkých bytových situací. Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na 5 místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Unikátním prvkem areálu bude solanková gradovna, která funguje jako venkovní solná jeskyně. A na některá další témata z dnešního dění v kraji se podíváme podrobněji v dalších reportážích. Tak hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Příjemné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a přidávám první téma dnešního dne. Na ostravských hřbitovech přibývají kolumbária. Tento způsob ukládání ostatků zemřelých se prosazuje čím dál víc. V Mariánských horách už jedno staví, v Polance na to připravují pozemek a v ostravském městském obvodu Krásné pole na kolumbárium přestavěli starou márnici.
1: My se přece jenom, byť jsme součástí města, chováme ještě jako taková konzervativní vesnice, u nás se teda používají spíš ty hroby, ale už i místní zjistili, že to je dobré.
2: Lidovecký starosta Krásného pole Tomáš Výtisk na radnici přijímá objednávky míst v kolumbáriu.
1: Je to i změna v chování lidí, protože o ty hroby se musíte starat. A spousta lidí už žije životním stylem, kterým to neumožňuje. Takže ty kolumbární schránky jsou pro ně ideální řešení.
2: V Krásném poli přestavěli bývalou márnici na prosvětlený prostor s dřevěnými prvky. To na hřbitov v Mariánských horách architekti přinesli nový trend.
3: To je vlastně klasická zeď betonová, ve které jsou vytvořeny speciální dílce duté, které jsou přikryté mramorovými deskami. Do nich bude možné vlastně instalovat urny, takže takových míst tam bude 77. Tohle to bude taková novinka, která vlastně nezabírá prostor v tom hřbitově, ale je součástí té zdi.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Mariánských hor Patrik Hujdus. Stavba zdi běží, hotovo má být do konce roku. Kromě úspory místa a práce s údržbou jde i o peníze. Pronájem schránky v Kolumbii je mnohem levnější než nákup hrobu. Podle Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu navíc přibývá zemřelých, kterým rodina pohřeb nezaplatí.
4: Ty rodiny se někdy zříkají z důvodu dluhu. Oni, když by zdědili ten majetek, to znamená, že by se postarali o ten pohřeb, tak bohužel dědí i dluhy a pak to zůstane na městském obvodě, musí uspořádat tento pohřeb. Nicméně ta urna už se nedává dědicům, ale zůstává v majetku toho městského obvodu.
2: Proto na hřbitově v Radvanicích letos musí přistavět nový společný hrob. Klasickým hrobkám ale ještě neodzvonilo. Na největším ostravském hřbitově ve Slezské Ostravě přibude necelých 300 míst a nová vybudují i na jednom z nejmenších, v Krásném poli. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Našimi pátečními hosty budou nová děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Anna Pumprlová i odcházející děkan profesor Robert Antonín. V rozhovoru s Ivou Piskalovou oba potvrdí, že předání funkce může probíhat v přátelské atmosféře a dojde i na koníčky obou respektovaných historiků nebo na původ jejich příjmení.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji a pokračujeme dalším tématem. Tentokrát zaměříme pozornost na školní sportoviště. Dopoledne tam cvičí děti, odpoledne jsou ale uzamčená. Jak už jsme vás dnes o tom informovali ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, sportoviště u škol v Českém Těšíně čekají změny. Radnice některé areály od škol přebírá, opraví a najme správce, který bude odpoledne na sportovce dohlížet.
1: Teď tady jeden technik pokládá pružnou podložku, která přijde pod umělý trávník. Stojím tady s Edvardem Hučalou, který má ve správě účelových zařízení na starosti sport.
2: Tak tady toto hřiště.

0: které patřilo do areálu školy, je nějakých 23 let staré, to znamená, ten povrch už byl hodně zničený, umělá tráva už v některých místech vůbec nebyla, i ten podklad, který je pružný, tak byl taky poničený.
1: V dalších etapách dělníci vymění osvětlení a zrekonstruují taky atletický ovál. Správa účelových zařízení převzala areál od základní školy Hrabina, společně i s dalším hřištěm na Slezské ulici. Organizace obě sportoviště opraví a nově zpřístupní veřejnosti. Starat se o ně bude správce.
0: O prázdninách tu skutečně nikdo nebyl, ale i odpoledne, jo, škola jak skončila, družiny skončily, tak to prostě se pozamykalo a nebyl tady správce. My jsme to organizačně zajistili, nebo zajišťujeme tak, aby ten správce pokud možno byl přítomen tady tomu.
1: Sportoviště tak budou moct využívat i místní kluby a zájmové kroužky, pokračuje nezávislý starosta Karel Kula.
2: Té změně došlo určitě z důvodu i ekonomických. Samozřejmě školy nemají prostředky na to, aby udržovali ta zařízení v odpovídajícím stavu. Důležité je to, abychom ta hřiště otevřeli pro veřejnost, pro děti, aby tam mohli sportovat, trávit tam volný čas.
1: Radnice plánuje převést pod správu účelových zařízení i další školní sportovní areály, které potřebují opravy. Ještě v letošním roce to bude krytý bazén v městské části Svibice. Organizace ho převezme od září. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Kapela Queen v Dní v kraji, který posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ano, Den v kraji pokračuje a pojďme na Karvinsko. Nová karvinská lávka přes řeku Olši, ta už má své jméno. Ponese název Sousedská lávka. Do hlasování o vítězném návrhu se zapojilo 30 tisíc lidí. Cyklistická a pěší lávka propojí karvinskou část Louky a polský Hašlach. Na to, jak probíhal výběr názvu nové lávky, jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala reportérky Andrej Brtníkové.
1: Bylo to vlastně na takové, řekla bych, dvě fáze. Nejdřív opravdu lidé posílali vlastní návrhy, bylo to přes formulář a přišly jich opravdu stovky. Bylo to opravdu velký zájem, to provázelo. Z nich pak taková komise magistrátu Karviné a Hašlachu vybrala 5 finálových názvů. A pak bylo to druhé kolo, zveřejnilo se těch 5 návrhů a opět do toho zapojila veřejnost a o tom vítězi znovu rozhodovalo to veřejné hlasování. A tady opravdu ta čísla byla velmi zajímavá a potěšující pro region, protože se fakt do toho zapojili desítky tisíc, ty říká 30 tisíc, je to tak. A o tom vítězném návrhu hlasovalo přes 60% lidí. Vítězný návrh Sousedská lávka přitom jako první poslala Martina Půšová, ta dnes získala gratulaci od zástupců magistrátu. Ona řekla, že chtěla název, který vystihuje nejen propojení dvou břehů, ale i tu blízkost lidí na obou stranách hranice. Já jsem tam byla na tom místě, znám to tam, to opravdu je na dosah, jen přes tu řeku. Problém byl ten, že opravdu ty dvě obce nic nepropojovalo a oni se k sobě dostávali velkou, velkou oklikou, takže teď to doslova mají k sobě blízko. No a mimochodem ten vítězný návrh, ta sousedská lávka, ten název má samozřejmě i polskou verzi a ta zní, a já teď doufám, že to řeknu správně, Kładka Sączecka.
0: Tak to byl název jak český, tak polský. Prosím, můžeš připomenout, co všechno obnášela samotná stavba lávky?
1: No bylo to opravdu náročné, to je taková zajímavá technicky stavba. Vznikla z ocelové konstrukce a na to místo se dostávala po částech. Nejdřív dorazily 4 velké díly a ty pak řemeslníci svařili do 2 takových, já bych jako laik řekla, hlavních celků. A pak přišlo samozřejmě usazení a to bylo velmi, velmi náročné. Ta firma používala takový speciální těžký jeřáb s nosností 230 tun a tam opravdu hrál každý milimetr roli, to muselo sedět prostě přesně. Ta konstrukce váží opravdu stovky tun. Celý proces teda probíhal pod velkým dohledem pánů inženýrů a techniků, aby se vlastně spojil pěkně ten český a polský břeh Olše. To vše se odehrálo loni v září, no a teď se bude otevírat lávka už nyní na začátku června.
0: Novou sousedskou lávku, která spojí břeh řeky Olše na české i polské straně, nám představila reportérka Andrea Brtníková.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer se lidé v Ostravě mohou hodit třeba do gala, to protože Základní umělecká škola v Ostravě Porubě slaví a slaví 70 let a k tomu pořádá slavnostní představení v prostorách City Campusu Ostravské univerzity. Na gala večeru, který začne už za necelou půl hodinu, vystoupí například přední český operní pěvec Jan Martiník. O slavě školy i dnešní program gala večera nám už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přiblížil ředitel Porubské základní umělecké školy Martin Kajzar.
1: Tak já jako vystudovaný zpěvák se samozřejmě nejvíc těším na pana Jana Martiníka, který vlastně zdobí světová jeviště jakožto lirický basista, ať už je to solista Stadt Oper v Berlíně, anebo po boku třeba Syra Simona Rattla zpívá vlastně v Covent Garden. Takže to je už taková velká osobnost, která vlastně začínala své působení taky u nás na základní umělecké škole. No a mezi dalšími jako milovník folkloru samozřejmě se těším také na pana Daniela Skálu, který sice zahraje folklorní píseň, ale věnuje se vlastně cymbálu jako takový stěžejní propagátor v našem českém prostředí.
0: To jsou určitě hvězdy večera, na co návštěvníky lákáte nebo co návštěvníky čeká ještě kromě koncertu?
1: Tak ono už z podstaty toho názvu, že se bavíme o gala večeru, tak samozřejmě tím, že jsme čtyřoborová škola, tak propujeme všechno ta oddělení, takže vlastně diváci se mohou těšit jak na animovanou tvorbu žáků vlastně multioboru multimedia, tak se můžou vidět tanec vlastně a samozřejmě literárně dramatický obor si připravil jedno monodrama.
0: Slavíte 70 let, co by základní umělecká škola, to už je opravdu několik generací umělců, prošly vaší základní uměleckou školou třeba i významné osobnosti a víte, kde jsou teď jednu významnou a ne jednu jste už zmínil, tak co další?
1: Určitě ano, tím, že vlastně patříme mezi největší školy v Moravskoslezském kraji, tak samozřejmě za ty generace to byly skutečně spousty dětí, které vlastně tady začínaly u nás. A z těch úplně asi nejznámějších široké veřejnosti je třeba paní Věra Špinárová nebo Jaromír Nohavica.
0: No a jaké máte plány do budoucna, aby třeba základní umělecká škola v Ostravě Porubě vydržela dalších 70 let? Jak chcete získávat nové studenty?
1: Tak ono je třeba se asi adaptovat na to, co je vlastně mladému člověku dneska blízké. A my se to snažíme reflektovat například otevřením právě studijních zaměření multimédia a fotografie. Teďka nově třeba budeme otevírat filmovou tvorbu, máme tady hudební, zvukovou režii, něco, čím vlastně jsou ty dnešní médii žáci obklopení dnes a denně.
0: Říká Martin Kajzar, ředitel Porubské základní umělecké školy, která slaví 70 let od svého založení.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Každý všední den mezi 17. a 18. hodinou posloucháte Den v kraji a kromě aktualit zajímavosti přidáváme také moc rádi informace o počasí. O ty se dnes stará Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Václave, hezké odpoledne vám přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadalo dnes v našem kraji? Kam se nám dostaly teploty?
1: Nám oblačnosti přibylo, výjimečně se také vyskytla slabá přeháníka a ty teploty vystoupaly nejvýš na hodnoty od 22 do 26 stupňů Celsia. K tomu foukal mírný jižní až jihozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Jak to bude pokračovat dále? Jaký bude vývoj počasí v následujících hodinách noci a zítra?
1: Tak mělo by být oblačno, přechodně až polojasno, zejména teďka ještě večer a z počátku noci se výjimečně může objevit přeháňka. Minimální noční teploty budou od 12 do 16 stupňů a povane mírný jihozápadní až jižní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer potom čekáme lokální přeháňky, výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer postupně zeslábne.
0: Takové počasí budeme mít zítra, tedy ve čtvrtek, co pátek a sobota. Jak to bude pokračovat?
1: Tak v pátek očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se také mohou vyskytnout přeháňky, které budou potom večer ustávat. Minimální noční teploty budou od 11 do 7 stupňů, maximální denní budou jen mezi 16 a 20 stupni a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, večer té oblačnosti bude dál ubývat, měli bychom se obejít bez srážek, ráno bude poměrně chladné, nejčastěji mezi 9 a 5 stupni Celsia. Tam, kde bude malá oblačnost, to může být jen kolem 3 stupňů a ty maximální denní teploty budou nejčastěji od 18 do 22 stupňů, k tomu slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Taková je předpověď počasí pro ty další dny. Já za ní dnes děkuji Václavu Smolkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný zbytek dne.
1: Děkuji, hezky zbytek na naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 6. května. A kterým tématům se v našem vysílání budeme věnovat zítra? Mimo jiné problémovým místům v Krnově. Ve městě je málo míst, kde by se mohli scházet mladí lidé. Radnice potvrdila, že ubývá třeba kaváren. Mladí lidé se proto baví na veřejných místech a to zas vede ke stížnostem obyvatel. V Ostravě navštívíme městskou část Radvanice. Na břehu řeky Lučiny tam vyrůstá venkovní inhalační místnost s vodou plnou jódu. Inspirace přišla z Polska. Jak o tom uslyšíte více? Určitě zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dalším místem našeho zastavení budou pak také Hukvaldy, kde chystají první ročník soutěže v lukostřelbě. A s naším regionálním stopařem to vyrazíme do Frýdku Místku na Beskydské farmářské trhy a také na oslavy Dne matek, které proběhnou už zítra v Orlové. Pro dnešek tedy vše, co nabídneme zítra, už alespoň v těch základních bodech víte. Přeji vám krásný večer a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
2: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami, během večera zasáhnou část Čech. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Dolní Lutyně investuje přes 20 milionů korun do nového chodníku. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno, odpoledne i zataženo, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. V části Česka až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť anebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Zlínský kraj už vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů v přírodě a firmám zakázal spalování klestí při lesních pracích.
2: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
1: Na železniční tratě přitom nesmí historické parní lokomotivy. O vyhlášení mimořádných opatření požádali hasiči. Radnice začala stavět chodník, který spojí lokalitu Zbytky s centrem Dolní Lutyně. Součástí stavby jsou i úpravy autobusových zastávek, vybudování dvou přechodů a nové odvodnění komunikace. Náklady přesahují 20 milionů korun.
3: Obec stavbu chodníku připravuje už 5 let. Na trase totiž Dolní Lutyni nepatří ani jeden pozemek a tak musela složitě s vlastníky jednat. Chodník má délku přes 1 kilometr a práce skončí letos na podzim. Z Dolní Lutyně Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, by měla za 3 dny zakotvit na Tenerife. 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu. Loď, na které se několik lidí nakazilo hantavirem, měli původně přijmout Kanárské ostrovy, tyto ale odmítli. Smrtelnému viru na lodi už podlehli 3 cestující. Další 3 lidí s podezřením na infekci byla evakuována do Nizozemska. Podle dnešního prohlášení Světové zdravotnické organizace je počet lidí nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí 8. Úmrtnost dosahuje 50% a na nákazu neexistuje zatím žádná léčba. Podle Světové zdravotnické organizace se na lodi jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den oblačno, přechodně zataženo, odpoledne a večer lokálně přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně komplikace v provozu čekejte v Bruntálu, v ulici Dělnické se srazila 2 osobní auta. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nemůže chybět ostravská rozhlasová rodinka a vaše přání. A v druhé půlce hodiny se dáme lidovou muziku. Jan Rokita připravil další díl pořadu s názvem Hudba země. Tak příjemný poslech.
0: Ostravská rozhlasová rodinka.
4: Jsem ráda, že vás můžu přivítat u té dnešní středeční ostravské rozhlasové rodinky. Pojďme si ještě připomenout, kdo dnes slaví, ať můžete ještě případně popřát, pokud jste zatím nenahlédli do kalendáře. Svátek má Radoslav, tak Radoslavu vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 6. května. A protože tady mám stále přání z minulých dnů, tak je budu postupně předávat. Píši nám z Městského klubu seniorů z Karviné ráje z ulice v Aleji a prosí nás o hudební gratulaci pro pana Antonína Kempného, který 4. května oslavil krásných 80 let. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další přání v ostravské rozhlasové rodince je pro mnoho oslavenců. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci členům klubu důchodců z Bystřice nad Olší, kteří své narozeniny slaví v květnu. Jsou to tyto dámy: paní Anna Brodová, paní Věra Černeková, paní Dagmar Schlauerová a paní Anna Rašková, a také pánové: pan Jan Černek, pan Vladislav Antulok a pan Bohuslav Gajdica. Chceme vám popřát, přátelé, ať každý den začnete vesele, ať vám svítí sluníčko a netrápí vás zdravíčko. Krásné a šťastné narozeniny všem oslavencům, to přeje samospráva klubu důchodců z Bystřice nad Olší.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, prosíme o hudební přání pro paní Jaroslavu Puškáčovou z Karviné Starý ráj. 4. května oslavila krásné 87. narozeniny. Hodně zdraví a štěstí přejí synové Zdeněk a Vladislav s rodinami a také rodina Kempných.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosíme o písničku ke krásným narozeninám pro paní Janu Nováčkovou. Milá Jani, přejeme ti hodně zdraví, přejeme ti také hodně štěstí, pohody, radosti, lásky tvých nejbližších. Prostě ať se ti na každém tvém kroku stále jen daří. Připíjíme na tvé zdraví to proto, že tě máme všichni moc rádi. Vše jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný s lidovou písničkou Středeční podvečer, vážení a milí. Spolu s ihned rozpoznatelným hlasem valašské legendy Jarmily Šulákové nás na nahrávce z roku 1969 svým výkonem potěšil i jeden z nejvýraznějších moravských houslistů a primášů seniorské generace. Miroslav Hlosta oslavil předevčírem krásné kulatiny s osmičkou na začátku a právě dozněla nahrávka byla před 57 lety jeho prvním studiovým počinem. Od roku 1969 až do ukončení její činnosti v roce 2013 byl Miroslav Hlosta primášem legendární cymbálové muziky Technik Ostrava. Léta plná cvičení, zkoušek, koncertů a studiových nahrávek pod přísným vedením uměleckého vedoucího Jana Rokity tváří v tvář nejvýznamnějším folklorním zpěvákům Moravy a Slezska, ale i náročným instrumentálním výkonům na profesionální úrovni. V následujících nahrávkách z počátku 70. let posloucháme Miroslava Hlostu nejprve v instrumentální svitě tanečních melodií z jihovalašské obce Popov nad Vlárou, poté pak jako zdobícího a ornamentujícího primáše ke zpěvu Josefa Laži v předzpěvech k tanci Točená od Vizovic. Přeji vám hezký poslech.

Valašskými melodiemi doznělo houslové cifrování primáše a čerstvého jubilanta Miroslava Hlosty. Mirek se narodil 4. května roku 1946 v Krnově a do dětské cymbálovky na Krnovské lidové škole umění jej přivedl Štěpán Kotek, rodák z Frýdlantu nad Ostravicí a potomek zdejšího významného muzikantského rodu. Tato dětská cymbálovka později doprovázela i dětský taneční soubor Radost z Kunova u Bruntálu, který vedl Miroslav Poláček, rodák z Kostic na Podluží a další zásadní inspirátor prvních hudebních krůčků Miroslava Hlosty. Po studiu střední průmyslové školy odchází Miroslav Hlosta do Ostravy, kde začíná pracovat jako stavební rozpočtář v Nové huti Klementa Gottwalda a později se stává členem i primášem muziky technik. Hlostův invenční talent zúžitkoval umělecký vedoucí techniku Jan Rokita nejen v lidových melodiích z Valašska, ale i ze Slovenska, což uslyšíme v následujícím trojlístku nahrávek. Goralsky laděná melodie z barokní sbírky uherské šlechtičny Anné Sirmaj-Kecer, pastevecké taneční melodie ze středoslovenské obce Kokava nad Rimavicou a do třetice známá dívčí rozverná od horního toku řeky Hron v podání Jarmily Šulákové, kde se v pádivém závěru Miroslav Hlosta blýskne jako ojedinělý cifrovač ve vysokém tempu. Kresané, Hajduch a Majerán jsou tady a s nimi i Miroslav Hlosta, neopakovatelný svůj.

závěrečnou rychlou friškou dozněla píseň z Horehroní a s ní nejen revivalové podání Jarmily Šulákové, ale i drobné houslové cifrování primáše muziky Technik a také jubilujícího osmdesátníka Miroslava Hlosty. Dlužno dodat, že v řadách zmíněné legendární kapely působil i Václav Hlosta, profesionální houslista a Miroslavův mladší bratr. Mirek Hlosta působil na primášském postu muziky Technik úctyhodné období 57 let a vedle primášství se tu a tam prosazoval i jako zdatný zpěvák, a to nejprve na plesech či zábavách, později pak i v rozhlasovém studiu. Za všechny příklady pěveckých výkonů Miroslava Hlosty si poslechneme rozvernou milostnou píseň ze západoslovenské Myjavy z repertoáru zdejšího vyhlášeného primáše Samka Dudíka. Tady je.

Rozvernou písní z Myjavy pokročila první májová hudba země věnovaná jubilantovi a dlouholetému primáši někdejší cymbálové muziky Technik Ostrava Miroslavu Hlostovi. Pokud šli Mirkovi pod prsty slovenské regiony, byla mu, zejména v 80. letech, blízká i virtuózní muzika z Maďarska a Rumunska. Zde je nahrávka, do níž Mirek vložil nejen svou invenci, ale i nespodobený a zřejmě notami ani nezaznamenatelný timing svých ornamentací a ozdob. Dvě transylvánské melodie ze sbírky muzikologa Lásla Lajty jsou toho důkazem právě teď.

dozněl čardáš z Transylvánie a s ním i primášské žezlo lidového houslisty od Boha a čerstvého osmdesátníka Miroslava Hlosty. A závěrem jubilantův citát z roku 1984. Moje láska k hudebnímu folkloru a mé muzikantství jsou odrazem mého cítění. Považuji za svou povinnost pěstovat a rozvíjet krásu lidové písně, jednoho z vrcholů veškerého umění. Svým talentem a pílí bych chtěl přispět k dokonalému uchování těchto hodnot pro příští generace. A já už jen k Mirkovu citátu dodám, Miroslav Hlosta je svým invenčním talentem a jedinečným smyslem pro zdobení, variaci a zčasování jedním z nejvýraznějších představitelů folklorní houslové hry na Moravě a za celoživotní primášské dílo mu patří právem titul Hudec s velkým H. Ke gratulaci jubilantovi se rádi připojují a příští týden se naslyšenou s vámi upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem Jan Rokita.

seber si to sama. Seber si to sama.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zlínský kraj vyhlásil kvůli velkému suchu mimořádná opatření. A počasí zítra převážně oblačno, zpočátku jen ojediněle, později místy přehánky, maxima na západě kolem 17, na východě republiky kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné ale odhadnout výši škody, upřesní policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
2: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
1: V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. A zatímco v Čechách často prší, na Moravě sucho trvá a Zlínský kraj vyhlásil právě kvůli velkému suchu mimořádná opatření. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí také pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo kraj vedení tamního krajského hasičského záchranného sboru. Potvrdil to jeho ředitel Vít Rušar.
3: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
1: Zájemci mohou ode dneška opět navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřeli ji po dlouhých 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok, a to od března do října. Podle české první dámy Evy Pavlové mohou návštěvníci využívat barokní zahradu například k odpočinku.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa. Sport.
1: Celkem 3 čeští tenisté dnes postoupili na prestižním antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožána. Kateřina Siňaková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také hladce ve 2 sedách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla 2x4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manejrovou v prvním setu přerušil déšť. Počasí. Čekáme většinou oblačno, jen ojediněle přehánky v Čechách, v první půlce noci ještě místy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách většinou mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude nad ránem o něco tepleji, tam čekáme minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude na západě republiky výrazně chladněji než na východě. Čekáme většinou oblačno, zpočátku přehánky ojediněle, během dne od západu místy a ojediněle bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty většinou mezi 16 a 20 stupni. Na západě Čech bude chladněji, tam budou maxima kolem 14, naopak na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Maxima tam budou mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až západu bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Míříme na Moravu, přesněji na jih Moravy, na silnici číslo 52 z Mikulova do Brna. U nádrže Nové Mlýny je přímo na hrázi omezení, jede se kyvadlově, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Alex a host.
5: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: já
0: spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodina, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím. Moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já naopak pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na záhy.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od roku 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50% možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělány se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. Ještě 10. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám všichni moji modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika střihu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale

0: Že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnice. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lákalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemoci, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Veselé a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Veselé a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkaj
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj plest srál jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že jelala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblešená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou,
1: to
0: svoji
1: je, maminku? Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinu a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenina.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle ano. Čerstvě je
2: ano,
1: vaše. Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: podle
1: vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíká moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člově, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: To Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mých klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdy nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, tak, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátě nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně, hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 22. nebo 25. září
1: na Expo,
0: v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: Vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a to jsou falešní. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
5: Opozice ve sněmovně zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Brněnský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. A počasí v České republice zítra převážně oblačno, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech ale mohou zákonodárci podle jednacího řádu pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si přichystali dlouhé projevy, aby pořad schůze nebyl schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
5: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi už na příští týden. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Upřesní mluvčí města Jana Gáborová.
7: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
5: Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z letiště v Českých Budějovicích. Organizátor zájezdů zrušil všech 18 plánovaných spojů na řecké letiště Heraklion. Podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové je hlavním důvodem nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na tomto letišti.
8: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
0: Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, v noci tedy a jen ojedinělé přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude většinou oblačno, zpočátku přehánky jen ojedinělé, během dne od západu místy ojedinělé také bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě území ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni. Na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Tam budou maxima mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D8 Ústí nad Labem směr Praha, pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na kilometru 24,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo, jeďte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Na Čundr, jehož cílem je podle Tony Linharta Zlatý údolí, vás pozval Pražský Pacifik a otevřel naše dnešní setkání pozlacených písniček. Třeba teď hned vyrazíme s Honzou Vyčítelem do populárního newyorského baru Zlatá Praha.
1: Nikdy jsem nefandil jen našemu dvorku, mám v Plzni kámoše a mám je i v New Yorku. Tam, kde řeka Hudson smívá pěnu dní, zelená paní k tomu svítí pochodní. Nejbližší z těch přátel, kam má paměť sahá, měl 21, pak bar Zlatá Praha a tam začal příběh.

0: mám začít? Začnu takhle tedy. Jednou si tu sednul americký daddy. Když měl šestej kornout, tak nejednou vožil. A pak z čisté jasna se dost rozhovořil.
1: Mý jméno je Gladstone, to tu nemá váhu. Chtěl jsem se svým tankem osvobodit Prahu.
0: A když uviděl, jak zůstal jsem dost štajf, tak přidal i datum.
1: May the 7th, 45.

hodně práce, v baru bylo živo. Říkám, dedy, víš, kde dělají tohle pivo? Tohle pivo krásný, to nedělají v Praze, jen po plzeňským ti takhle čapnou saze. Dej si ještě jedno, kam pak by si chodil? A hned se mu další po barpultu hodil. Celé jiný město obsadil váš oddíl, město jménem Plzeň váš tank osvobodil.

0: začal a tak jsem si říkal, Daddy Váha, náhle ale řekl,
1: shit, to byla Praha. A jen proto jsem k tobě do Golden Prague zašel, že i dnes na mapě bych to město našel.
0: Nenápadně jsem mu ukazoval záda, jen špatnej hostinskej s hostama se hádá. Hospodský cánci, ty nejsou o důvěře, Daddy ten byl rád, že vůbec našel

0: řece hacnu, z jara praskaj ledy, hned další den zase sedí tu ten dedy. Tak mu spoza pípy ze široka kinu, on vytáhne fotku a říká:
1: Hleď, syno.
0: Ta fotka už ovšem měla větší váhu, tank na ní nes nápis Plzeň zdraví Prahu, a ten pozdrav z Plzně, jak už to tak bývá, doplňoval krásně dřevěnej sud piva.

0: nemá na děvčata z Prahy příliš času. Tak pumpují hoši rychle dívčí něhu, dokud stánkem stojí na Smíchovském břehu.
1: Já jsem přijel z misí, co za úkol měla, vyjednat, ať Němci zbalí tanky, dělá. Dnes už jen pár vašich slyší na ty fámy za měsíc, že mohli vidět

se hrnou, lidi dělají chyby. A tak mě napadlo, co by bylo kdyby. Vyšla tahle mise, při ní šuáry fáry, hnout se nemuseli z demarkační čáry. Nechci vám tu říkat, žádná slova zletná, boj v Praze mohl skončit už 7. května. No a 9. na tmavej bacha, moh na Václaváku hrát svým Karla Vlacha. Plzeňský se pije, ať je člověk kde je, jestli však chceš vědět, co se světě děje, sedni zlatý Praze, hned u Subwaye.

mnohý šat se může zdát být z dávné ciziny. Zní rány od mítiny, kde padá další tmen, a zvoní kovadliny, vzduch sténá rozechvěn, a rumpál v čepech skřípe a hlučí robota. Tam v údolí se nad polis mě svá...

Nezapomenutelný Pepa Šimes, Greenhorny a původně australské Zlaté dny s textem Karla Ulberta, který si před více než 40 lety takhle příjemně prokládal roční stáže v Brisbane. Zlato na nás čeká i v originální nahrávce polozapomenuté folkové trojice Easy Riders. Podle dokumentace sice nahrávce autorské, jenže všichni v ní jistě objevíte silný motiv notoricky známé lidovky Down in the Valley. Skupina Easy Riders 1961, stříbro a zlato, Silver and Gold.

Vráťa vyskočil z Taxmeny a vlak do Zlatodolu v té docela nejnovější nahrávce z roku 2009. O 9 let dříve přijela Věra Martinová pozvání Romana Horkého a pak s brněnským Kamelotem naspívala do alba Vzpomínka na kamaráda písničku, kterou on zpíval o 5 let dříve. Jmenovala se Zlatá ryba. Dávno.

0: song otvírá. Když brány zlatých rančů starý song otvírá.
1: Do výhradně svého zlatého ranče vás zavedl zkušený zpívající kytarista Vladimír Krbec. Jeho parta Staré sedlo hezkých pár let patřila k velkým propagátorům české country. A zase na chvíli se vypravíme za zlatem do zámoří. Vlakem známým jako Zlatá raketa vyjel poprvé už v roce 1950 Kanaďan Hank Snow.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem

někdo střílel u kojotích hor a pak pes klivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Vlastně jakási česká verze čtyř zámořských country es, slavná jako Highwayman a na Romana až nebývale westernově zahalené Zlato, které otevírá sestavu 12 písniček jeho letošního alba Spasitel. A rychle do Ústí nad Labem, kde už se svým Stetsonem čeká Karel Uhlíř, aby vám ukázal Zlatý důl.

navzdory proudu let šel v haveloku muž skoro kmet. Tehdy ho zastavil

Moudré poučení pohrdne stříbrem, zlata se nedočkáš. Z nejnovější kolekce Romana Horkého Spasitel. Podobné a důvěrně známé rčení není všechno zlato, co se třpití, vynesl v roce 1986 až na vrchol country žebříčku Texasan Dan Seals.

Tam, kde se třpití zlatý lem nabídl bluegrassový kvintet Písek, zatímco texaská trojka Larry Steve a Rudy Gatlinové vám prozradí, že zlato celé Kalifornie je ukryté na úplně jiných bankovních kontech. Tuhle hráčskou písničku k nám kdysi přivedl Karel Gott pod názvem Dlouhý prout mě stále láká, zatímco hitparádová jednička se jmenovala All the Gold in California.

Bratři Gatlinové a dvojnásobná jednička roku 1979, všechno kalifornské zlato, all the gold in California, na závěr dnešního zlatého country dostavníku. Doufám, že jste při něm všichni příjemně poukřáli a že vám to vydrží i ve zbytku večera, jen co vás Jitka Zelinková naloží do zlatého kočáru. Tak dobře.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Mějte se moc a moc country.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Senátoři odmítli snížit sociální odvody některým živnostníkům. Některé děti v Bohumíně dostanou letos kvůli opravám školy vysvědčení dříve a počasí zítra převážně oblačno, zpočátku ojediněle, později místy s deštěm. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě naopak až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výši sociálních odvodů pro živnostníky budou muset opět řešit poslanci. Návrh vládní koalice na jejich snížení řádově o stovky korun měsíčně totiž odmítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů v českém důchodovém systému.
3: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z Hnutí ANO.
4: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
3: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
5: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
3: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Některé děti z Bohumína dostanou kvůli opravám školy vysvědčení letos dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a také instalaci moderního větrání. Rekonstrukce zasáhne celý školní areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
2: Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jakým jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celé České republice odvezli z odpočívek přes 2,5 tisíce tun komunálního odpadu. Je to zhruba o 500 tun více než v roce 2020. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
7: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou vířivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
0: Sport.
2: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. S klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Šesté utkání se bude hrát v sobotu v Opavě.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, přehánky ojediněle, v Čechách ještě v první polovině noci místy přehánky i bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude oblačno, přehánky zpočátku ojediněle, během dne místy ojediněle také bouřky, později večer ustávání srážek a od jihozápadu ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 16 a 20 stupni, na západě republiky kolem 14, na Moravě a ve Slezsku mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Náchodsku je už opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Zhruba na půli cesty v obci Slavoňov odklízali spadlý sloup. Místo je teď už plně průjezdné. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni. Dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, předtímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku, ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Příbrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
2: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
1: Jo.
2: No, který to viselo v kumbálu.
1: No, to bylo hrozný kolo.
2: Tam viselo kolo.
1: A to bylo nejtěžší kolo.
2: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. Mě říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
1: No.
2: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá. Já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu. Na tom rámu byl takový jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo. Jako,
1: to jsem... Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
2: No. A to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
1: No.
2: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
1: No.
2: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký. Ale já jsem říkal, že bude jezdit pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech. A naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí.
2: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko, já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat, velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje, a otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlážku rovnou.
1: No.
2: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo, jako k těm řídítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
2: Ne, já myslím, ne? Že mu ji prodali se slevou.
1: A, jo.
2: Protože ji udělali v obráceně. Místo, aby byla takhle, tak byla takhle, tady byly řídítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo, jo, jo.
2: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
2: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo, jo, jo.
2: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řídítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnes s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Na mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň a otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo. To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do omáje. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený.
1: Otec
2: řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou. Nám vyril čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
1: No, je to jednoduchý.
2: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačily. Já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejš. No a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. No poprosili, já jsem se toho ochutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho

0: Kačka, dráka, kolo, katas a lyže ještě.
1: No lyže byly hrozné.
0: Ale ty měl otec, já na těch...
1: Lyže to ne.
0: To jsme nesli tři lidi jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
1: to jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No, no.
1: Tam běhali v
0: pekli. No to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají,
0: ne,
1: na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To, no,
1: my jsme
0: co
1: si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci... A já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory, ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
0: Se vůbec nedalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause, zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové, natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.

0: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. A taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Po druhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité, vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a primo jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které? Ptala se matka s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
1: No jo.
0: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeněl. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka. A šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že bys si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít. A oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, abych se mohl třeba vrátit a odfoukal. Ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli a když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
1: Publiku.
0: A já nekřil. Tady ne.
1: Tady ne.
0: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
2: A víš co, já tohle neodolám. Já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let. Já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
1: Klobouk,
2: tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marceau neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígr a říkám jim, se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk, tak jdem.
1: Ano.
2: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no podobný.
1: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Jo. Ohromnej večírek, jo. Do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volají a kačena některá něco asi.
2: Opožděná.
1: Halo, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co tě říká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
2: No jo.
1: A já jsem běžel dolů úplně, a teď jsem se snažil přečet, jsem vyspalej, odpočatej, jsem i cvičil. A několikrát jsem se myl i během noci ještě. A on tam stál, zase klobouk, a dal mi najevo, že jdeme na snídaní do restaurace. A protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme? No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jaksi jsme k němu měli,
2: jo.
1: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
2: On tady neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě nebo to, a teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného, a teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady, on, a viděl, že jsem to otočil, na tu poslední stránku, on byl fotbal a sport,
1: no.
2: A on říkal, jdu ještě sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? No, to nebudu, ty bolševik, to nebudu, já to nebudu. Já to nebudeš. A najednou, on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obliče, on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
1: Ne, nezlobil, ale já jako příklad...
2: Tak jako...
1: Ano, hop, to byl takový hop, ano. Takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený pták, která byla velmi, velmi avantgardní.
2: Ano.
1: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
2: No, no.
1: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přijít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. Farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potom dva manželské páry, které se hádali. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár, třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava a pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně. Na prvních světlech doleva začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi, nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou a je, co slunce dáme, co
2: dělej.
3: A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: To
2: by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem měl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? Ten, nic, nemá. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no
2: tak...
3: a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým. A já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Když to tady Ivan popisuje, tak to je, zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde
2: jo,
3: dlouhý.
2: Jo,
3: proč se zdravit nebo informaci, hele, dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, nedá se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
3: Ta neuroza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál tím.
3: Určitě to jde o roce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve Společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát je středečně čtvrteční, právě otevírá, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným pozdně večerním hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou celé 2 hodiny, tak jako vždy vyhrazené pro to, abychom se potkali, abychom mohli popovídat a abychom si také poslechli společně nějakou prýma muziku, která určitě přispěje k vašemu pozdně večernímu odpočinku. No a o čem to dnes bude? Ráda prozradím. Na vaše e-mailová přání nás čeká toto téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám nebo vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? Stane se z bouřliváka ke konci života rozvážný klidný chlapík, ze symetriky tichá hodná paní, nebo naopak z milé slečny třeba ježibaba, která trápí celou rodinu? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál tím více vědců. Třeba výzkumníci z univerzity v Edinburgu zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny, že náporu věku odolávají jen 2 vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak uvidíme, z jakého úhlu pohledu se tohoto tématu chopíte, jestli to bude na základě vašich osobních zkušeností a vaší osobnosti, anebo vašich třeba blízkých, tak jak je vidíte, nebo vašich přátel, tak jak je vnímáte. Zkrátka telefonka nám do noční linky i dnes 731 800 900. Máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, to je náš webový odkaz, a máme i e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak tolik na úvod. No a právě začínáme. Krásný pozdní večer ještě jednou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr, tak tolik na úvod středeční čtvrteční noční linky a teď už můžeme přivítat první vzácnou návštěvu. Prvním vzácným hostem je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný pozdní večer přeju.
1: Já přeju všem taky. Hezký pozdní večer, hlavně teda deštivej, nevím jak kde, ale tady je bouřka.
0: Tady taky bouřkuje, tak uvidíme, jak to dopadne s přívalem vody.
1: No, ale to nám nemůže vzít náladu a hlavně vzpomínání, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak, no, hele, to je krásný téma. Já jsem například byla ráno u lékařky kvůli nějakému problému současnému.
0: Ano.
1: A ona mi říká, vy tak dobře vypadáte. Já jsem říká, no, ještě to řekněte mýmu tělu. No, takže takovýhle ty, když někdo říká v 60, já se cítím na 20 a to, tak já se musím jenom usmívat, protože i ten mozek je ve 20 úplně jiný, než ve 40, než v 60, než ve 80. Mění se vkus, to, co mě... Já jsem si třeba pořizovala počítač někdy v roce 2005-2006, protože jsem u známých se k tomu dostala a tam byly úžasné hry na tom počítači. Já jsem říkala, ježišmarja, aspoň se nebudu nudit.
0: To chci taky.
1: Důchodu a to, tak já to chci taky. Tak jsem si sehnala nějaký z druhý roky. No jo, ale než jsem se k tomu dostala, jo, tak uteklo několik let, co jsem na tom hrála tu hru. A když jsem teda ten počítač konečně měla, tak jsem zjistila, že už mě ty hry nebavějí. Že už nemám, no, už nemám ten postřeh, jo, co se mi na tom bylo. Už mě prostě jako nebaví ani moc přemýšlet. Takže prostě stačí pár let a člověk je někde úplně jinde.
0: No jo.
1: A ať se to týká hudby, ať se to týká třeba čtení, literatury, nebo jenom zábavy třeba mezi známejma, tak je člověk opravdu, já bych řekla, že z začátku je to po těch 10, možná 20 letech a pak už se to mění, tak po těch 10. Hele, země je stará symetrika. Jo, nevrlá bába. No, ačkoliv pořád některý lidi tvrdí, že jsem hrozně sympatická.
0: Jo.
1: Ale já jsem někdy protivná i sama sobě. A je to jak zdravotní problémy, jak začínají, že jo, tohle nemůžeš, tohle nemůžeš, tadyhle na to si nespomeneš, jo. A takový jsme vyrovnanější a když by nám bylo jako 20 a měli jsme mít ten rozum, což spousta lidí říká, já jsem si to dřív říkala taky, jo, kdyby mě dneska bylo 20 a věděla jsem tohle a tohle, no tak by mi nebylo 20. Že ve 20 se člověk cítí nesmrtelný, že jo, úžasný, všechno je před ním. Ve 40 už koukáš, aby byly zdraví hlavně tvoje děti.
0: No jo.
1: Jo. A v 60 už začneš běhat po doktorech. Takže se to prostě hrozně mění a myslím, že s tím se mění trošku i ten charakter. Jo, z toho bláznivýho nebo nevinnýho ze začátku, tak potom prožije člověk takový ty nejlepší leta, jak tomu říkají, kdy si připadáš zralá a ještě pořád vidíš před sebou, že jo, dlouhou dobu,
0: ano,
1: ale už máš nějaké zkušenosti, takže už tě, já nevím, nevyvede z míry to, co, když ti bylo třeba těch 18, tak už víš, že život je trošku jiný. No v 50 už víš, že něco nedoženeš, tak jsi trošku otrávená, protože ta příležitost už nebude, ale ještě pořád je to dobrý, ještě pořád máš chuť se bavit a to. No a říkám, po 60 začneš už potom pomaloučku po těch doktorech, takže už tohle nemůžeš a jsi otrávená, že to nemůžeš. Já to teda beru podle sebe. I podle některých svých
0: známých. Ano, tak to má být, tak o tom také bude dnešní povídání na základě našich zkušeností, jak to je.
1: No, mně těch 80, je to prostě znát, jo. Mám malý hlas třeba, já se můžu bavit a srandičky a všechno, ale za hodiny už jsem unavená. Přijedou za mnou děti, to za 2 hodiny už toho mám plný zuby, už si musím lehnout, musím odpočívat, když to ve 40 jsem to tady chtěla mít všechno a čím víc lidí, tak tím to bylo lepší. Jo, takže mění se životní styl, mění se to jak s ohledem na zdraví, tak i s ohledem na to, že už spousta věcí jde mimo tebe.
0: Hmm.
1: Jo, už, já už nekoukám na seriály, třeba co jsou takový ty kamarádi a tohle to o těch mladých lidech. Mně už to dneska nic neříká.
0: Jo.
1: Nemůžu vidět, protože už mě to nebude.
0: Hmm.
1: Jo. A máš už teď zkušenosti a co jsi si nabrala, jak dobrý, tak špatný. Takže jako myslet si, že někdo pořád mladý duchem, no tak ve snu. Veda, no,
0: dobře. Tak, tolik na úvod toho našeho tématu, jestli se s věkem mění osobnost člověka, či nemění, anebo jak Helča odpoděbrat. Já moc děkuju, Helčo, jinak samozřejmě přeju krásné jarní dny, hodně zdraví, hodně pohody a děkuju moc krát za první návštěvu.
1: Papa.
0: Hezký
1: taky,
0: večer. Ahoj. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Václav Neckář právě dospívává, jinak máme téměř 16 minut po 23. hodině a můžeme pozdravit Standu z Mostu, ovšem toho času už v rybářském příbytku v přírodě. Stando, krásný večer přeju.
1: Já to bych taky cítil a všem posluchačům, protože tady prší akorát.
0: No, prší, ale... prší a ono to vypadá, že na mnoha místech teda v Čechách začalo pršet. Takže zahrádkáři a ostatní, kteří toužili po vodě, tak se radujou určitě.
1: Určitě. Ono to zlata přírazo potřebuje.
0: Protože na mnoha místech prý bylo hodně, hodně a je pořád ještě hodně sucho, tak snad se to trochu vylepší.
1: Včera pršelo celou noc a ráno si nepoznal, že by pršelo.
0: Jo, všechno se to nacůclo, nasálo. Tak Stando, podle tebe a podle tvých zkušeností, mění se s věkem osobnost člověka, některé jeho vlastnosti, že některé zmizí, jiné se prohloubí? Jaké jsou tvoje zkušenosti, ať už od sebe samotného, anebo od tvých blízkých kamarádů a tak?
1: No tak já jsem byl do 20 gauner první třídy.
0: Jo.
1: Pak jsem se oženil. A vyprd jsem se na všechny kamarády a rodina byla pro mě všechno.
0: Jo.
1: A prakticky do 61. roku manželka žila, bylo úplně všechno v sejku. No a pak se na mě vypadly děti, když to řeknu takhle.
0: Jo.
1: No tak jsem se uzavřel do sebe, jsem mladý kluk a jsem na rybách.
0: No krása. A máš pocit, že člověk se s věkem třeba právě uzavírá do sebe víc, že už není tak otevřený, přátelský vůči mnohým?
1: Jo, jako tady mám za mnou chodí kluci, který je 30, 28, 60 a prostě úplná pohoda, nevím, jako no tak... To se stalo, tak jsem to poslal někam všechno, ty své ratolesti, o který jsem se staral.
0: Jo.
1: No, jsem na rybách a jsem šťastný člověk a úplně boha. Já se musím podívat, jestli ta moje doktorka ještě vůbec, já tam vlastně nebyl.
0: No tak, aspoň ty preventivní kontroly by to chtělo občas, co, jak se říká?
1: Jako na prevenci, jako na tu cukrovku chodím, to mi uřízli kus nohy, víš, takže
0: jo.
1: Mám takový čertovský, jako, že můžu dělat čerta z povolání. No tak, ale mě to nevadí, chodím normálně, aspoň každý říká.
0: Tak to je dobře.
1: Je to úplně bomba tady na těch rybách, no.
0: Takže vlastně duší stále mlád, protože tě to stále baví.
1: Úplně,
0: tahle
1: úplně,
0: tvoje vášeň.
1: No a holky sem chodí taky pěkný za mnou i jako kamarádu z manželky, jo.
0: Tak, jo.
1: To se jich verčí a 70 je dělat za čerta, jo. Tak. Chtěl bych ještě aspoň chvilku tady být, no.
0: No určitě, samozřejmě.
1: Neříkám, že to bude nebo nebude, ale pokud jsem tady, tak žiju prostě na plný pecky. No.
0: Tak to je dobře, to jsem ráda, že se daří. No a jak se daří na rybách?
1: Docela to jde, no. A muži, kapříci, takový do těch 60, mám jedno 80, no. To bývá úplně, oni jsem měl 50 už tady v tu dobu.
0: Jo, tak se ještě neprobudili, říkáš jarně, jo?
1: Ne, nevím, no, oni jsou mezi těma stromama, tady takový kus jako půlka rybníka, že tam jsou stromy a nemáš na ně šanci. Ale mám lodičku, je to zavezu a než ta lodička se vrátí, jak už je záběr zase, no. A to zase takový těch mudlové, no. Když jsme byli za ně šťastní a dneska už do toho pomalu, ne, řeknu, že kopeme, ale prostě pouštíme to. Jsou tady lidi, kteří berou všechno, to by si se divil. Z rybařiny se stala masařina.
0: Jo.
1: Prostě. No.
0: Takže...
1: Když zaplatí 1600 korun nebo kolik, a musí to využít a domů a Vietnamcům a všem, no. Je to hrozný, no. Když na to musíš koukat a už vidíš, co se děje.
0: Jo. Takže zkrátka i rybaření musí být se ctí, jak se říká, jako každé řemeslo, každá vášeň.
1: Na červenou nakřižovat to, ne? No. Jsou pravidla.
0: Ano, to je pravda. Pravidla jsou o to, aby se dodržovala. Ano, ne porušovala, jak se říká.
1: No.
0: Dobře.
1: Já bych chtěl pozvat ještě Židlochovice, paní doktorku, Ladu Nonemíka.
0: Ano.
1: taxikáře, paní Danu a všechny prostě dokola, žijeme, neberte si běh, věk je jenom číslo.
0: Dobře.
1: A raket nemá kapci.
0: Důležitý vzkaz, Stando, děkuji moc krát, jinak přeju krásné dny v přírodě
1: to,
0: a budu se těšit zase příště.

0: Tak tolik Iveta Bartošová a její písnička jménem Nekonečná. A teď už je tady na telefonu František ze Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, a posluchači Noční linky.
0: Děkuji moc krát, taky vás zdravím a přeju krásný odpočinkový večer. Tak Františku, podle vás, mění se s věkem osobnost člověka? Přece jenom je to znát, že člověk se posunul nějak tak jakoby v čase a ve svém věku.
1: No, paní Tučko, já vám to řeknu, jak to bylo třeba u nás, jo? Mm-hmm. Náš taťka, to by byl bouřlivák, jo?
0: Jo.
1: Ten by byl bouřlivák, která tomu nikdo nesměl přijít do cesty, jo? Mm-hmm. Ale na starý kolena se dokonce i rozplakal, jo?
0: Mm-hmm. Začal být lítostivý, jakoby, jo?
1: Byl takové lítostivé, no? Všechno ten stek takové toho nejak pominulo, přešlo mm-hmm. A říkám, rozplakala si, no. Hmm. U nás, jako my děcka už, jako jsme vždycky z něho měli strach, jo. Hmm. A tak jsem si vždycky říkal, až budu jedno dospělé velké, tak už takové nikdy nebudu, jak taťka, jo. Hmm. No, asi se to tak stalo, jo. Já teda takové steklou nesu, jo. Samozřejmě, nic bych si taky nechal líbit,
0: jo.
1: Ale ty podmínky k životu už máme jiný, jak měl taťka, jo? Taťka ano. Byl sirotek, oni teda ty děcka od nějaké sestry, že? Uh-huh. A siroci neměli taťky a ta mamička s nima měla prostě strašně takový prostě těžký život, jo?
0: Uh-huh.
1: No. A já teda říkám, ale takhle to chci říct, když jsem se třeba měl manželku, tak manželce vždycky někdo nakukává, neber si ho, on bude jak tata, on bude jak Franta, šoríček,
0: jo. Jo.
1: No, nakonec si mi manželka vzala a já si myslím, že jsem takovej nikdy nebyl, jak byl otec, jo. Hmm. Samozřejmě, nechal bych si taky nic líbit, jo, takový, ale tak, jak on to měl, to teda, tak to

0: nás děcek nikdo takový nebyl.
1: Jako jo, že byste byli prchliví nebo vsteklouni nějaký, to ne.
0: No, no, takže takhle, takhle samozřejmě známe tady lidi, kteří jako, jaké byl taťka, takový to kluci, jo, to vždycky říkáme, to říkáme, oni, oni jsou potatoví takový steklouni, jo, tady takový nějaký kamarádi, jo, to se vždycky jako pozná v té hospodě, že taťka jich prostě řádívá, nebo tak, a oni jsou to stejný, jo, ty kluci, no, a jo, no, takže takhle, no, určitě se to mění, člověk by dělal takové měkčí, že přemýšlí už, jako já třeba, že jo, si tam přemýšlíme, už tam chtěli 80 roku, bude teďko, no tak napadá, co vás napadá, no, ještě jak dlouho, že jo.
1: Tady, jo, co člověk zvládne, nezvládne a tak, no.
0: No, ale... Ne, prostě nesmí člověk na tom přemýšlet, no, na tom konci života a prostě a tak, no. Tak já si myslím, že hodně lidí bývá takové trošku, že býváme takový měkčí, jako trošku, no, to víte, no, co nám zbývá, jo, tak co máme, no,
1: jo.
0: Jinak, a i ti moji sourozenci, no, to tam trošku v některých je takový to, o co to ta nálada taková, v některých náš taková zakotvená trošičku, jo?
1: Ano, ano.
0: Ale dokážeme to krotit.
1: Jo, že si to tak nějak uvědomujete, že tohle to jste nechtěli, to, co jste viděli, no, jako děti. No.
0: Náš taťka by třeba nikdy dneska neobstál s toho jeho povahou, jo? Na dědine se to vždycky rvalo, něco vyřizovalo, žádný souzení, nebo že by něco obec řešil. A tam se to porvalo, pomůžete, jo. A to já si tak nedovedu prostě taky představit, že bych takhle řešil problémy, jo.
1: Jo, rozumím, a, rozumím.
0: Takže si myslím, že proti otcovi jsme úplně teda měkký povahy.
1: Beránci.
0: No, protože to je další možnost pochytat něco po mamince, že? Tak myslím si, že ty naše povahy jsou trošku po mamince, jo?
1: Že se to tam nakombinovalo všechno.
0: No, to takže, tak vždycky ona říkala děti, aby jsme se snášeli s lidima, nehádali se, jo? A tak spíš její vzkaz takhle dodržujeme, jo?
1: Ano, ano.
0: Nehádat se a vycházet s lidí, no, tak, no, že, co bych tomu ještě víc řekl, jo?
1: Dobře, stačí. No. Tak Františku, moc vám taky děkuju a přeju samozřejmě krásný večer a děkuju za návštěvu, jo?
0: No, já bych poděkoval ještě panu Standovi Rybářovi za pozdravování Židlochovice.
1: Jo.
0: No, taky zdraví.
1: Dobře.
0: Dobrý, tak děkuji, paní.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Jirka Korn a písnička Žádný strach, já to zvládnu, tolik muzika a teď už pozdravíme do Brna Jaroslava. Jaroslave, krásný večer vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý večer i vám.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny dobré lidičky a ponocující lidičky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: No, všechny ty příspěvky, všechny tři se mě moc zamluvali.
0: Jo.
1: František je takový krásně zemitý a lidový. Se mi líbil, jo, přísevek. A moc se mi líbilo paní Helča.
0: Jo.
1: jak řekla tomu panu doktorovi, jak řekla, no říkajte to mému tělu. To se mě moc líbilo. A vzpomněl jsem si, není to dlouho, jsem byl u mé paní doktorky, ke které chodím už, no, minimálně kolem 40 let.
0: Pánečko.
1: A je to moc, no, a je to moc fajn, zdatná, šikovná paní doktorka, je zdatná, co by doktorka a je moc dobrý člověk.
0: Tak víte? To je dobře. To je dobře, že máte takové štěstí.
1: No, no tak jsem u ní, tehdy, jak jsem u ní byl, tak mě řekla, vy vypadáte dobře na svůj věk. A já jsem si v duchu řekl to sami. Já jsem si v duchu řekl to sami, co ta paní Helča. Ale řekl jsem si, řekl jsem si to jen v duchu.
0: Jo.
1: No jinak, paní Jitunko, no, to člověk, to je zákonitý, no, že člověk se jako mění a tak jako, no, ale...
0: Ale jde o to, jestli se mění v těch základních vlastně jakoby svých vlastnostech, ano, v tom naturelu, jestli se některé vlastnosti prohloubí, nebo se tak přibrzí.
1: Ano. Rozumím, k tomu právě se chystám něco říct. No, aby právě v tom naturelu, v té povaze, přes tu duši a tak, aby se člověk až nějak moc neměnil na starý kolena, tak si myslím, že je dobré se snažit zachovat si něco z dětství, víte?
0: Jo.
1: Z klukovských, z holčičích let, víte? No, jo, jako, a smysl pro humor.
0: No, ten je důležitý, je samozřejmě, dobrý. Ano.
1: No, tak já bych řekl, co mě se týče, že jsem takový poněkud odrostlý kluk, no.
0: Jo.
1: Občas mívám až takový úžasný nápady, že se ho fakt nejde až dost blbý, teda. To musím zodpovědně říct. To jako mám, to jsem si zachoval. A moje dcerka,
0: no,
1: letos Vlačka, letos si bude 54, tak to má po mně.
0: Jo.
1: No, a ona je fajn, ona, no, někdy fakt je úplně jak holka, jako má, a má nádherný smysl pro humor.
0: To je dobře.
1: Takže tyhle vlastnosti určitě zdědila po mně, nejen podobu. Říkají lidé, že i po mně podobou, ale jako některé ty snad dobré vlastnosti zdědila i po mně, akorát, co se mi trošinku nelíbí.
0: Ano.
1: Ale už si na to zvykám, pomalu a jistě, že někdy, když se nakrkne, tak je někdy i na zlobí, jako, taky někdy používá poněkud vulgární výrazy. Jo,
0: jo, jo, jo. Spustí.
1: Ale je to výjimečný. Ale musím sebe kriticky říct, že i to má po mně. Já jsem se, co se tohohle týče, řekl bych, poněkud ukáznil, už jsem se tak sklidnil v tomhle směru, to už by fakt muselo, to už fakt teda musí něco být, jo, abych takhle, jo, používal ty vulgarity a to. Ale v určitém věku, v tom jejím věku, a když jsem byl mladší, tak jsem to měl taky, no.
0: Takže tak ve stručnosti.
1: Tak v podstatě vše.
0: Dobře, tak Jaroslave, stačí úplně, protože čas zase letí. Ano. Takže moc děkuju za váš příspěvek taky a moc vám přeju také krásný večer a hezké májové jarní dny. Užijte si je, jo?
1: Já děkuji za hezké téma a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme do Brna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. No a máme 23 hodin a k tomu 44 minut přesně a na telefonu pozdravíme do Českých Budějovic Pavla. Krásný pozdní večer, Pavle.
1: Krásný pozdní večer přeju.
0: Tak Pavle, mění se s věkem osobnost člověka podle vašich názorů, zkušeností, jak vy to vidíte?
1: Já to vidím takto.
0: No.
1: Můj táta, kterýho jsem si v životě vždycky vážil, už bohužel není mezi námi, se rozhodl postavit barák. A jako postavil barák, to udělal bezvadně, a jako se taky rozhodl, že tam budeme všichni jezdit. Jo, na víkendy a na Vánoce a já nevím, na noce na všechno, uděláme to krásný a tohle. A já jsem říkal, tati, ale já bych tam taky žil se svojí ženou sám. A on říká, prosím tě, nemůžu pustit vodu a nevíš, jak se tam dělá s tou elektrikou a tohle. To prostě nejde. No a já jsem se rozhodl, že si postavím svůj barák. Úplně jinde, než tam, kde postavil táta barák, tak já jsem si postavil svůj barák.
0: Ano, ano.
1: Nemluvil se mnou půl roku. Neznal mě, nechtěl mě znát, prostě rozhodli jsme se, že půjdeme každý svou cestou. A to jako pro něj bylo těžký.
0: Jo.
1: No, nakonec jsme se rozhodli, přijel ke mně se podívat na barák a povídá, no máš, řekl to teda tvrdě, ty vole, máš ten barák pěknej, udělal jsi to dobře, tohle a já taky. No, tak jsem říkal, tak tatí, víš co, dáme si pusu a budeme rádi, ne, o co jde. Jo, dohodli jsme se, jo, bez vadě. Ale je to prostě takový, jako člověk se rozhodne, musí to udělat. Je to můj názor, prostě já jsem se postavil hlavou proti jemu. Jemu se to nelíbilo, já to věděl, že se mu to líbit nebude, no. Já to stavil v době, kdy jako to bylo těžký postavit a místě, kde to taky bylo těžký, no, ale udělal jsem to.
0: Ano, ano.
1: No a táta měl svůj a ten si taky postavil svůj barák a teď jsme byli prostě jako každý jsme něco měli a teď těl a tak. No a nakonec jsme se sešli a řekli jsme, víš co, každý jsme blbci, no tak víš co, tak v pohodě, no, no, no, no.
0: No a máte pocit, že on se třeba na stará kolena proměnil, jako než jste ho znal, když býval mladší, nebo jak jste to vnímal?
1: Jo, trošku se proměnil, malinko se proměnil teda, protože on byl tvrdý data. No ale zase jsem se musel taky proměnit já.
0: Jo.
1: Protože my jsme byli takhle. On měl tu svoji hlavu a já taky. Jo, a já se taky nechtěl proměnit. A on taky ne. My jsme byli takový jako sedlácký palice, oba dva. Ano, ano. Jeho české sedlácké palice.
0: Jo. A to vydrželo vlastně tátovi do pozdního věku a vám to drží také pořád, jak se říká v životě.
1: Ale tátovi to vydrželo do pozdního věku a mě taky, ale jako můžu vám říct, že jsme se jako dohodli. Jo, jako my jsme se nebyli takový, když jsme byli úplně starý, tak jsme to neměli tak, že táta byl jako naprčenej na mě a já proti němu, ne.
0: Jo.
1: My jsme byli v pohodě. My jsme se prostě dohodli v klidu bylo to bezvadný. Táta dožil se mnou, táta se dožil 95 let.
0: Tak to je krásný věk.
1: Dost vysokého věku, no samozřejmě. A jako v pohodě. A já jsem mu posloužil, jak jsem posloužit mohl.
0: Jo.
1: No. Mě je 74 a jako už nemám rodiny svý teda od táty nikoho. No ale, no. A takový je život.
0: Jo. Dobře, tak já samozřejmě moc taky děkuju, Pavle, přeju vám také krásné jarní dny a děkuju za návštěvu a za váš příspěvek.
1: A
0: mějte
1: já vám
0: se
1: přeju
0: hezky.
1: Také krásné jarní dny a krásný. U nás tady teď zapršelo, zapať pámbu, páč totiž voda je třeba, voda jí není moc.
0: Jo, slyšela jsem, ano, že různě v terénu tak jako spíš chybí. Dobře, každopádně děkuji moc krát a hezký večer, mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. No a před půlnocí pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chci poděkovat, že jste mě vzala. Mm-hmm. Někdy se do linky dovolat, takže slušnost jde poděkovat, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka řeknu k tématu. Je to složitý, protože každý člověk prožívá různý zlomy.
0: No jo, to je pravda.
1: Včera bylo hodně hezký téma. Bylo to tím, jak přichází děti na svět a i ten, že mě, když mě přivedli na svět, tak to byl velký zlom, protože porod byl komplikovaný. Prodělal jsem těžký úraz hlavy, protože za komunistů se používali koště, špatný. Brácha to teda neměla, mám na hlavě dvě díry, ale můžu být rád, že jsem to přežil, protože některý děti to vůbec jako nepřežili, tady ten zlom.
0: Jo. Roberte, ale prosím, pojďme k tomu dnešnímu tématu, jo?
1: No, půjdeme k tomu tématu, promiňte, že jsem to teďka trošku spletl. No a když se bavím o těch zlomech, tak já jsem zažil takový 4 zlomy. Ten první zlom byl, když mi umřel děda, protože dědu jsem měl nejradši z rodiny, protože máma se rozešla s tátou, to bylo moc špatný, pak si dovedla druhého chlapa, to bylo ještě horší. Uh-huh. A když odešel děda ze světa, tak já jsem strašně plakal, protože jsem měl dědu moc rád. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Takže to byl jeden zlom. Pak přišel druhý zlom, jo? Odešly obě babičky, takže jsem si uvědomil, že prostě už nemám ani dědu, ani babičku. To byl taky takový zlom, jako to se mnou, jako dost to se mnou teda zamávalo. I když babičku jsme s tím počítali a jízdilo, protože oba byli teda už nemocní, jo.
0: Hmm.
1: No a pak nastali zase dva takové, jak bych řekl, zlomy k lepšímu. Ten jeden teda byl, že jsem se oženil, to byl další zlom, jo.
0: Hmm.
1: A pak byl takový pěkný zlom, že se nám narodil syn a měl jsem z toho radost.
0: No je. Hmm.
1: No. A pak jsme byli se ženou teda celkem 22 let, no a pak byl další zlom, protože žena umřela, tak z toho jsou hodně vyřízené, hodně jsem zestárnul, zešedivěl, mám 52, vypadám na 65, takže to už nedívám ani do zrcadla, jak jsem zešedivěl.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka jsem si našel kamarádku a dělám všechno pro to, aby, já nevím, jak bych to řekl, aby mě holka vzala do náruče, protože já to strašně potřebuji, asi takovej povahově z 20% cholerik, takže jedno za dlouho se rozčilím.
0: Jo.
1: A z 80% melancholik. Když se ocitnu v situaci, že si nevím rady, tak potom se rozpláču a mám to tak, že jako jsem strašně šťastný, když mě holka drží v náruči. Já prostě bych se od toho děvčete nestavně kteří chlapi. Já jim říkám šílenci, že nikdy by na holku nestavnul, to dělají šílenci.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to mám tak, že mě když a to je takový zajímavý, oni když holka na fotky, když hladí mě, tak já uhladím, takže už mě ta holka nepustí, protože já se na ty holky, to je muži tady koušek, jsou strašné mazel, abych se mazl jak malý dítě. Prostě.
0: Jo, a Robertem, myslíte si, že se v průběhu života vlastně mění osobnost člověka, mění se, prohlubují se některé jeho vlastnosti?
1: Já bych řekl, že u mě je to ta melancholie, jo, že
0: že se prohlubuje, jo? S věkem.
1: Jo, prohlubuje, to bych tak řekl, že prostě čím jsou starší, tak prostě tím víc si uvědomuji, jak jsou prostě bez toho děvčete takové, jak bych to řekl, prostě křehké.
0: Jako smutnější.
1: Zranitelné, citlivé, prostě jsou takové harmonické. Jo. Asi vzpomínám na jedno staré pána, které vzděl u nás na kole. On už asi nežije, protože už jsem ho několik let neviděl. A on říkal, dívej se, v každém manželství je nejdůležitější ve vztahu harmonie. A když ta harmonie je, tak toho manželství je živý a funguje.
0: Jo.
1: A já jsem o tom hodně přemýšlel, musím mu teda dát za pravdu. To manželství tu harmonii potřebuje. To neznamená, že se nepohádají, nebo že všade je něco. Jo? Jako jsou i ty nepříjemné věci. Jo? Ale ta harmonie je o tom, že prostě ty lidi spolu chcou žít a jim spolu dobře a prostě ano. To naplňuje.
0: Ano.
1: My máme teďka třeba ze sebe strašně hezký stav v tom, že my spolu skládáme pucle a to nás spojuje, že prostě si sedneme.
0: Jo, máte nějaké zájmy společně. Společně
1: přemýšlíme co a jak. No.
0: Dobře.
1: Takže ještě závěrem, ať nemluvím dlouho, protože ostatní chcou taky volat.
0: Ano.
1: Tak jenom krátce. pozdravujte Vlastičku z Krnova, potom Ludmilu z Brna, potom Olina Včelařo.
0: Mm-hmm.
1: Dneska jsem se do písniček napsání nedovolil, ale to nevadí, ani do Hřebíku, to už by bylo jiný téma. Ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vzpomněl na Olina Včelařa, protože jsem seděl na pařezu a díval jsem se na olomoucké včelky, tak jsem chtěl, jestli poslouchají moderátoři, tak písničku Včelka Mája, Večerničku, protože ona v rádiu se mu neslyšela, přitom je takové pohlazení po duši a to by bylo asi tak všecko.
0: Jo, dobře.
1: A jinak vám teda moc děkuju a držte mi palce, mě to už je bykách vyjde. Naschledanou.
0: Dobře, mějte se hezky, Roberte, přeju všechno dobré, krásné dny, hezké jaro a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak s písničkou od Jirky Schillingera jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je čtvrtek s datem už 7. května. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý, jupiterský, usměvavý, šťastný, jarní, květnový, abychom si je užili podle svých představ. Pokud vás čekají nějaké důležité věci, pracovní povinnosti, tak ať to všechno dobře dopadne, ať vám jde práce dobře od ruky a ať se dílo daří. A pokud máte den volný, tak si jej užijte třeba procházkově, výletově, odpočinkově, zkrátka podle vašich představ. No a co se týče noční linky, tak samozřejmě i teď po půlnoci nás čeká další povídání na téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám či vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? A mimochodem, stane se třeba zbouřliváka ke konci života rozvážný, klidný chlapík, ze symetriky zase tichá, hodná paní? A nebo naopak z milé slečny taková trochu ježibaba, která trápí celou rodinu a své přátele? To zda se s léty mění povaha je téma, které zajímá i čím dál více vědců, tak třeba například výzkumníci z Univerzity v Edinburgu prý zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny a že náporu věku odolávají jen dvě vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme tady i e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný celý nový den. Koukám, že svátek mají dnes Standové, tak ještě tak trochu dodatečně Standovi z Mostu, který před chvilkou volal, přeju krásný sváteční den i vám ostatním, pánové, jménem Stanislav Standa. Užijte si to. No a nás čeká další povídání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne čtvrtečního Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Tolik písnička a během muziky se k nám dovolala paní Boženka ze Zásmuk. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer vám a i všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já navěk. Před týdnem jsem se dožila 86 let a před rokem jsem ještě tancovala.
0: No panečku, nádhera.
1: Měla jsem oslavu.
0: Ano.
1: Sešlo se nás 30.
0: No krása.
1: A slíbila jsem jim, že si to zopakuju, až nám bude 90.
0: Jo.
1: Tak mám ještě 4 roky bojově.
0: Musíte trénovat, ano, pěkně.
1: Ano, ano. Ale jenže mě zrazuje mé tělo, jak když utrne po ty 85, jsem začala kulhat, ale to nevadí, to se nechá chodit i vo hůlce.
0: To je pravda, že si dá poradit.
1: Ano, ale k té muzice si ráda stejně dojedu, kterou aspoň poslechnout, protože mám muziku ráda.
0: No tak to je krása.
1: A ráda čtu,
0: ano.
1: Ale poslouchám knížky, protože jsem už 23 let nevidomá. Ráda vařím, což teda jako si manžel pochvaluje.
0: No krása.
1: Že prostě to i ráda peču. Každý týden něco prostě ke kávičce musí být.
0: Jo, dobroty.
1: No a kdyby mě nezrazovalo to tělo, tak ani si nepřipadám, že stárnu.
0: Že by léta letěla, tak to je dobře, no, že se vám daří. No a máte pocit, že se mění povahové vlastnosti člověka s věkem? Třeba u vás, u vašeho manžela, u vašich blízkých?
1: No, já, to víte, jak u koho, no. Někdo se prostě tomu stáří podává a není to co by to mělo být, no.
0: Jo.
1: No, ale já myslím, že tohle záleží hodně na povaze.
0: No, právě. A jestli ty vlastnosti povahové se spíš tak jako prohloubí, nebo naopak, jestli se obrousí, třeba když je někdo nějaký takový pruďas, tak jestli pak trošku přece jenom se ta povaha změkčí a tak podobně.
1: Tak nějak u nás asi tak nějak moc ne, no. Nevím. No tak mi to nepřipadá, že by se tak nějak někdo byl vysloveně.
0: Někdo změnil.
1: No. Že by potom ke stáru. No spíš, že ty lidi spohodlněji.
0: Jo.
1: ke stáru. To jako spíš, jo.
0: Spohodlněji
1: a že třeba si dělá, mají starosti, jestli to takhle bude, nebo takhle. Já říkám, ono to nějak dopadne.
0: No je.
1: Ne, to je zbytečný. Co nemůžu ovlivnit, to neřeším.
0: Tak to asi děláte dobře, to je dobrá vlastnost, tohle umět, ano.
1: No co, člověk, když nemám tu sílu, abych něco ovlivnila, tak prostě to neřeším. No.
0: Dobře.
1: Tím se člověk nebude trápit a užírat se něčím, co nemůžu předělat.
0: Ano, to je pravda.
1: Prostě se nedá. No. Ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme za přízeň, Boženko, taky.
1: A krásný máj všem přeju.
0: Dobře, já děkuju moc za návštěvu, přeju vám pevné zdraví, mějte se moc hezky a budu se těšit zase na slyšenou, ano?
1: Na slyšenou.
0: Na slyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvládnout sám. A Karel Gott. A na telefonu máme Danu z Blatné. Dano, krásnou noc a moc zdravím.
1: Děkuju, děkuju moc. I já všechny také zdravím a tebe především.
0: Děkuju moc krát.
1: A jako k tomuto tématu určitě mám co říct, protože pozoruju, jak se měním svým způsobem jako v nastavení. Víš to, jsem pořád taková duší bych řekla, že jsem mladá, ale tělo stárne. Jenom jsem pohodlnější, já budu mluvit vyloženě o sobě a ze svých zkušeností. Jsem pohodlnější, ráda si pospím, což teda já snad natahuju takový ty deficity celoživotní, když byly děti malý. To teda opravdu to až úplně nenormální. A jako jsem vděčná prostě za každou maličkost, i třeba za ten blahodárný déšť, který tady u nás přišel a určitě přijde i na Moravu. Takže všem přeju osvěžení v podobě deště, dešťových kapek. Já miluju, jak už ani ptáci nespívali, teď trošku odbočím, ale už ani ptáci nespívali, jak tady bylo sucho, šílené. Tady 3 týdny neskápla ani kapka, jo. To i vy jste v Praze snad se měli líp. No a teď prostě já jsem fakt vděčná. No a jinak, co se týče jako nastavení mého, tak já bych řekla, že začínám být až docela dost melancholická, když jsem veselý člověk v jádru, ale začínám být, já jsem sangvinik a sangvinici se vyznačují tím, že jsou to takový lidi, kteří na všechno umí zareagovat a nemají, nejsou melancholičtí a já bohužel tu melancholii s tou bojuju. Takže ve svém věku, kdy je mi už teda přes 70, tak prostě tu melancholii, no a taky samozřejmě nezvládám to, co dřív jsem zvládala. Já jsem ještě 65 posekala zahradu, jen to fiklo. Mezi tím jsem skočila do rybníčka se vykoupat, jo. Teď už se těším fakt na plavání, ale já prostě padám. Když je to horko, tak já prostě odpadávám. A spím i ve dne, i v noci. Kolikrát zaspím i noční linku, což je mi vždycky velice líto. Já se probudím. Já jsem se probudila vlastně před půlnocí. A byla jsem strašně šťastná, že aspoň půlku uslyším. Jo.
0: Ano.
1: Protože Standové mají ten svátek, tak těm přeju teda Standovi z Mostu určitě, toho zdravím. A jinak teda samozřejmě nejen ten déšť, o ten jsem prosila opravdu tady na kolenou divné, jako poslední týdny, dva, ale aby byl prostě svěží vzduch, aby ty pily prostě. Jo, já jsem chytla ještě na stáří alergii, jo, jako já jsem to v životě, jsem nevěděla, co to je.
0: No jo.
1: Mi teče z očí, z uší, co tva mluvím, hůňám, jo, proto jsem taková uhůňaná. Takže prostě věkem se měníme, já si říkám, že mě bylo nejlíp kolem 40, jenomže pak mi umřel náhle taťka, takže to byla rána, jako podpásovka za 5 let mamka a pak už se to tak nějak oblíklo, ale od těch 55, od těch 50 do těch 65 jsem byla nepřekonatelná. Ale teď jsem prostě lenošivá občas, přiznávám, občas si pospím víceméně, spíš více.
0: No, tak se na druhou stranu tělo si řekne, tak proč se nedospát pěkně?
1: Tělo. Tak a jím tak, jak mi chutná jíst a nenutím se do ničeho a tak jako užívám si takový ten poklidnější režim, protože přece jenom už v tomhle tom věku musím myslet na svý zdraví a zatím jsem celkem pohyblivá, takže
0: tak to je dobře.
1: Ještě v peripetii života. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Jitulinko.
0: Děkuju moc krát.
1: Zdravím ty Standy a zdravím do všech světových stran a mějte se krásně a děkuju za tu písničku, která teď zazněla od Kaji Gotta.
0: Já děkuju za návštěvu, přeju hezké májové dny, dobrou kondici jarní na všechny ty výlety a na zahradu a tak a na kolo.
1: No, tak to potřebuju.
0: Ano. A budu se těšit zase příště. Dano, měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a s ní Jan Bendik a jejich duet Jednu malou chvíli. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Krásný den, přeju ji tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, já jsem slyšela teď tu paní, že má alergii, no jenom, že já už mám a bojuju už s ním od malá, od 10 let. 44 let už mám chronickou rýmu, takže jo. To je.
0: Tak Jarčo, takže to mě moc mrzí, ale pojďme prosím k tématu. Mění se s věkem osobnost člověka? Tak ta alergie se samozřejmě na nás může navěsit v podstatě kdykoliv v životě, ale mě jde o ty, o ten naturel, o ty povahové rysy a tak.
1: No, tak povahové rysy mám jako po svých rodičích, to jo.
0: Mm-hmm.
1: A pokračuje to dál i od mý segry. I segra má taky stejný rysy takový jako já, ale prostě sourozenci máme stejný a pokračuje to i jejich dětmi.
0: Jo.
1: A i vnoučata má, pravnoučata má, takže oni mývají tak jako...
0: No a u vás tím věkem třeba prohlubuje se nějaká vlastnost nebo proměňuje se nějaká vlastnost, že jste třeba víc pozornější nebo netrpělivější nebo já nevím, nebo třeba vzteklejší, nervóznější, proměňují se nějaké ty osobnostní rysy?
1: Záleží na tom, jak to přijde, no. Prostě takováhle věc.
0: Mm-hmm.
1: Jestli jsem nervóznější, jak kdy, no. To se projeví a kdy.
0: No mě jde o to jinak... v závislosti na tom věku právě, jak jsme si říkali, jestli to tak pozorujete, že se člověk povahově proměňuje.
1: No ono to tak někdy, tuž víte, je, když vás někdo rozlobí, tak člověk je pak nervózní z toho.
0: Jo.
1: Jak to všechno dopadne a tak. Člověk si prožil svý a ví, co to obnáší, takovýhle věc.
0: Jasně.
1: Takže to mám takhle, no... Takže takhle. A chci říct, že tady u nás pršelo včera ráno brzo a dneska ještě nic. Teď ještě nic.
0: Pořád
1: ještě
0: nic. Tak ono to tam třeba taky doběhne. Ještě.
1: No právě. A trochu zapršelo a to není nic. To bylo takový, jako když hodíte písek.
0: Mm-hmm.
1: Tak nic nebylo takový, jako by mělo, aby to bylo právě zalitý. No.
0: Dobře.
1: No.
0: Tak Jarčo, děkuji moc krát, přeju hezkou noc a hezké dny. Budu se těšit zase příště. Děkuji. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů a Petr Janda, není nám už 17. No a přesně o 12:30 se k nám dovolala Anička z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko, přeju.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a nejen vám, ale i všem posluchačům a docela tiše závidím vám v Čechách ten déšť, protože u nás je sucho, u nás už nepršelo asi měsíc, to je hrůza.
0: Přijde to
1: no,
0: určitě.
1: Ale k tématu, abych šla. No, jak jste říkala, že ti vědci, jak bádali, že se mění temperament a takový...
0: Že odolávají vlastnosti, jako je svědomitost a temperament údajně podle jejich průzkumu.
1: No tak já ten temperament teda určitě jsem ztratila.
0: Jo?
1: Určitě jsem ztratila ten temperament, ten mi chybí a potom s trpělivostí teda bojuju celý život. Ta se asi nemění, i když se snažím být trpělivá, ale přece jenom někdy té trpělivosti už je až nad hlavu, takže
0: s tím věkem nepřichází takové to fakt sklidnění, že člověk si řekne, no tak když, co, no.
1: No tak když nějaká práce a chtěla bych to mít hotové a ono to trvá daleko díl než, já nevím, před 20 lety,
0: jo.
1: No, tak to teda tu trpělivost ztrácím. To se zlobím. Říkám si, protože co si budem povídat, už mi není taky ani 60, ani 70, už mám blíže k té osmičce, no a taky každý říká, vypadáš dobře, no ale já zase říkám, no i krásné jabko může být vevnitř červavé, no a to je asi v mém případě, to tělo taky nechce poslouchat, jak bych si já přála, takže to je velice omezující, no a jinak si myslím, že i na stáří člověk je víc takový citlivý, nebo lítostivější, víc se ho ledasco dotkne, nebo já, když přijedou ty pravnoučata a něco tak jako pěkného zažít, tak já hned slzím a to jsem při vnoučatech nezažila, nebo při svých dětech, to jsem byla ještě daleko mladá, plná síly, takže to tak dojemné nebylo. Dneska už slzím při každém, já nevím, že malá už běhá, no tak mě už tečou slzy, že už
0: tak to
1: počítám takové lítostivosti, no ale já si myslím, že určitě se ty vlastnosti mění, protože každý vzpomínáme, kde by jsme v nějakých 40 letech nebo 35 vzpomínali, jaké to bylo v dětství a to já nevím, já jsem na to neměla ani čas, myslím si, že ten život tak rychle běžel,
0: to je pravda,
1: že na to
0: no.
1: nebyl čas a teďka už je na to vzpomínání, na to, co bylo a jak bychom to udělali, kdyby to bylo jinak. No prostě člověk je víc přemýšlivý a víc se vrací do těch vzpomínek a to je právě je to stáří, si myslím, že to je to stáří o těch vzpomínkách. No ale snažit se přece jenom se nějak ještě vzdělávat a taky si ráda něco poslechnu.
0: Ano,
1: pravidelně čtu a snažím se toho ducha posilovat, ten mozek cvičit, jak říkají, že to je takový sval, jak na rukou, na nohou, že se to musí stále cvičit, tak se snažím, no.
0: Ano.
1: Sice někdo říká, že snaha je málo, ale já si myslím, že snaha je důležitá, takže
0: určitě.
1: Když to, ale jinak tak nějak to musíme zvládnout a já si myslím, že nějak to zvládá každý, no, tak tělo neposlouchá, ale musíme to nějak zvládnout. Já říkám hlavně, že jsme soběstační ještě.
0: To je důležitá věc, určitě.
1: Zahrádku a ten dům, ono je daleko, mně by se třeba líbilo žít v bytě teďka, no ale dům je dům a co teď tím, že jo, to se tady nemůže to nechat člověk, aby to chátralo.
0: Přesně
1: nebo nějak,
0: tak
1: se musí snažit, jak to jde, takže se snažíme oba s manželem a takže to tak já myslím, že stárneme přiměřeně věku a že takhle prostě takhle žijeme a snažíme se. No,
0: tak to je dobře, to je dobře.
1: Jo, takže to bych tak asi dala dneska k tomu tématu asi. Tak
0: Aničko, moc vám taky děkuju, samozřejmě přeju krásnou noc a hezké dny.
1: Za vyslechnutí a všechny moc zdravím a přála bych si ten déšť, aby přišel taky k nám, to bych si přála nejvíc, protože to ta příroda potřebuje.
0: Určitě.
1: Mějte se krásně taky. A naschledanou, naslyšenou. A dobrý den.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Tančíš sama. No a během téhleté krásné písničky se k nám dovolal z Kopřivnice Olin. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Zdravím taky.
0: Děkuju.
1: Tak jsem dotančil.
0: To je dobře, aspoň se chvilku sklidníte. Tak. Doufám, že se máte hezky a jarně a už se vás taky ptám, stejně jako ostatních, máte pocit, že se mění s věkem osobnost člověka, takové ty jeho základní vlastnosti, které si přinesl do života?
1: Nejdřív teda hlášení. Tady nevěřím, že tady bude pršet.
0: Hvězdičky na nebi.
1: Hvězdičky fouká sice, ale je 18 za půl stupně, tak to je jako šílené. Po půlnoci a taková teplota. No, co se týká té měnění těch povah a tohle.
0: S věkem.
1: S věkem, samozřejmě. Já jsem zmiňoval, jak tady byly takový ty různá témata, tak jsem se zmiňoval o Tatrách, jak tam chodíme, jak jsme tam na té chatě seděli s tím Františkem z Prahy, který tomu chatařovi říká, že kilometr je delší, hodina je delší a tak dále, tak dále. Uh-huh. Opravdu to platí. Uh-huh. Já jsem, když to teda převedu na sebe, tak jsem si vzpomněl od roku 1999 jsem vedl včelařský kroužek. Ta aktivita tenkrát a teď, když teda to skončilo, ten kroužek vloni, protože jinak kluci přestali mít do toho zájem, to skončilo, tak opravdu i na těch dětskách se dal pozorovat, že se to opravdu mění. Tak, taková ten entuziasmus do toho, taková ta chuť pomaličku upadá, ale zase na druhou stranu, když jsem se tak nad tím teď nedávno, protože jsme nahodili takovou diskuzi u piva, co dělat, jak dělat, tak mě to chybí prostě. Takže teď mám vlastně rok pauzu, tak letos teda už ten školní rok, tak mám takovou tendenci, že to zkusím obnovit.
0: Otevřete znovu, ano.
1: Protože teď nedávno tady byl minulý týden den země, se slavil v Kopřivnici 29. až teda. My jsme tam včelaři měli takový ten, jak máme vždycky ten stánek, máme ten prohlížecí úl. Dneska se dívají z 5 cm na živé včely a podobně. A padaly tam otázky, jestli je nějaký kroužek nebo není, protože v domě děti vždycky ten kroužek byl. Máme tam ještě včely, zrovna dneska jsem tam s nima pracoval. Takže zkusím do novin dát takovou notickou prostě, že by se eventuálně mohlo. I když je mi už přes 70 roku, takže už bych mohl trošku sklidnit.
0: Ale nechce se vám, to je dobře.
1: Ale s těma dětskama to je takový zvláštní, protože to není jenom o tom, že se scházíme jedenkrát za týden na 2 hodiny a potom jsme pracujeme ve včelách a prostě ty děcka cukají a když mi jim dáte 2 roky trubce, tak prostě jsou nadšení, že prostě mají něco živýho. A
0: jo.
1: Stejně prostě to převálcovává ta technika, ten já nevím, ta umělá inteligence, to se vůbec nechci bavit, ale mobily a ty tablety, ty děcka, já si vzpomenu třeba se zrovna v tom kroužku, jak jsem to už možná někdy říkal, krásné knihy vychází teď o včelství, nebo vycházely, nevím, jestli už je to zastavené, krásné, pravdu krásné, jsme měli ten kroužek, já říkám, tak já dám téma, abyste tady rozeberete knížky, najdete v té knižce to téma a prostě přečtete pár věc. A proč? Já říkám, proč? Protože vám to říkám. A my si to vygooglíme. Žádné googlení nebude. Tady chci prostě po vás, abyste vzali tu knížku a naučili se, nebo zkusili s tou knížkou pracovat.
0: Ano.
1: Vy se totálně izolujete od takového to, co my jsme měli automatické. Bovinná čerba, já nevím, co všechno. Od malička Honzíkova dobrodružství a malý Bobež, já nevím, co, jaké knížky. Ale ty děcka, telefon v ruce, oni jdou 4 vedle sebe, každý má mobil v ruce a oni si vůbec nebaví mezi sebou, ty děcka. Každý hledí jenom na ten displej, to je prostě závislost, kterou, já nevím, já bych zakázal to do školy nosit a to je zase další téma, to bych nechtěl. Ale s tou osobností, jako to měnění opravdu s přibývajícím věkem, to musí pozorovat každý člověk na sobě, že trošičku je línější. Tady paní přede mnou říkala, že spí, jo, přes den.
0: Jo.
1: Já spím tím způsobem, že mě spadne hlava do polívky možná, protože už jsem někdy to utáhne, že jim a najednou...
0: Přijde spánek.
1: Prostě je to tak, jo. Takže každý věřím, že máme tu... A teď zase, jak jste říkal, záleží na tom, jestli se tomu podáme nebo nepodáme. Hmm. Jestli rezignujeme na to, půjčíme si, nebo koupíme si křeslo polohovací, zvedneme to nohy, položíme to na záda, tlačítko od televizoru a prostě začnu. A to bych nechtěl teda, jako, protože televizor já zapínám možná, pokud se dostanu do postele, tak momentálně dnes teď je kolik tři čtvrtě na jednu, tak nevím, co tam bude, nějaká pohádka, to asi těžko.
0: Jo.
1: To vůbec ne, to nezapínám. Takže opravdu bych to uzavřel tím, že se mění každý člověk. Jestli tím, že jestli je unavenější, to taky možná bude. Prostě jsou tady různé nemoci, které...
0: Určitá opotřebovanost to přináší, ty změny taky, ano.
1: Ano. Já třeba se těším na pondělí 11. Protože nastupuji do lázní po dvojité operaci krční páteře.
0: Tak moc přeju, abyste si to tam pěkně užil.
1: Já tam přijedu, dám si oběd zelenu do postela, což teda jako tady nepřichází úvahu, že samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď mám tu přípravu, musím všechno připravit včely, aby nikdo s tím neměl starosti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ano, ano.
1: Ale dělám to rád, protože...
0: To je dobře.
1: A hlavně tady lidi nic jiného mě nezbývá, protože nikdo to za mě neudělá, takže...
0: Dobře. Tak Oline, děkuju moc krát. Užijte si lázně, ať vám to hodně pomůže pro kondici, zkrátka, ať si přivezete to zase...
1: Že tam chytnu večerní noční linku, takže... Budu
0: tak se uslyšíme. Dobře.
1: Možná vám zavolám místa vám.
0: Tak, ať se daří. Krásně. Mějte se taky hezky, děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Dobrou, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzkaz Vláhy a Lucie Vondráčková a já tady mám vzkaz písemný třeba od pana Bohumíra. Tak jako se počasí mění, tak se měníme i my a není to jen stářím. No a teď mudrcuj. Pokud žijete a jste hodně mezi lidmi i přáteli, tak si říkáte pozor, toto ne, tak jsem to nemyslel. Přemýšlíte, kde se stala chyba a třeba je chyba u mě samého. Můžete se omlouvat, podbízet, ale jak jsem poznal, stáváte se skeptickým na různé věci. To se stává s věkem. Moc zdravím všechny. Tak tolik pan Bohumír k takovým těm proměnám vzhledem k věkem. No a za chvíli se podíváme ještě jednou do pošty, protože jste se teď také ke konci noční linky hojně rozepsali, za což mnohokrát děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maruška Rotrová a s ní Karel Černoch, jejich duet Pár slov, pár kroků, tolik písnička. No a ještě jdeme do pošty, jak jsem slibovala, pan Michal Sedlák z Myšlína k tématu dodává. Já myslím, že za normálních okolností se osobnost zdravého člověka během života v zásadě nemění. Když se narodíme jako hodní také umíráme. Osobnost se ale může výrazně proměňovat třeba u vojáků, nasazených v bojových misích. Musí být smutné to vidět, jinak mnoho lidí dokáže i před nejbližšími mistrně skrývat svou pravou tvář po celá léta, kdyby se tak dalo každému takzvaně vidět do hlavy. Jenže to bohužel nikdo nedokážeme. Tak přátelé, to je úplně všechno k tomu našemu tématu, mění-li se s věkem osobnost člověka či nikoliv. Mnoho názorů padlo, mnoho názorů jsme slyšeli, mnoho názorů jste napsali, moc za to děkuje Jitka Lukešová. Přeju vám děkuju také za vaši společnost a pozornost. Přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud se chystáte jít spát. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít a že se vám ještě vůbec nechce spát, tak samozřejmě tady máme pro vás nachystány další noční pořady. Doufám, že si u nás vyberete. No a já vám za vaši vlastně pozornost děkuju moc a přeju dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

dva cůpky mám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Myslíte, že by opět po čase naše divadlo mohlo splnit i moje vlastní tajné, ale předem říkám, že asi taky marné přání, i když třeba je i vaše, kdo ví. Zkusme na chvíli zastavit čas. Pro dnešní večer s panem Vladimírem Dvořákem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vladimír Dvořák v rozhlase trochu jiný než v televizním televarieté, ale v každém případě vzdělaný a pohotový vypravěč, který měl smysl pro humor a taky pro poentu svých příběhů. Z původně celoročního měsíčníku Co děláš, to dělej rád se díky jeho přispění stal hned několikaletý cyklus. No a protože v té době odešel do zahraničí Valdemar Matoška, titulní písnička musela být nahrazena jiným hudebním motivem. Nikoliv Co děláš, to dělej rád, ale Ten dělá to a ten zas tohle.

0: Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače. A tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvěčnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk. A my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a jejich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho.
1: Jenom chvíličku spát, přestat si lhát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právem nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, tak kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v Zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak

to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu. Vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Taky to tak někdy máte, že vám v hlavě v životě zní nebo že vám do života mluví vaše druhé já? Jak takový dialog může vypadat v praxi, když se vaše druhé já rozhodne s vámi uvádět zábavný pořad v rozhlase, tak to už dokazuje ukázka z cyklu 105 minut dobré nálady. Z pořadu, který Vladimír Dvořák uváděl a kde, jak sami uslyšíte, nechyběl ani humor, ani hudba, ale ani rozhlasová četba. Tentokrát z povídek z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
2: Nepláč, vždyť je to zadáno pro dobrou náladu.
3: Dobrý večer.
4: Příjemný večer.
3: Už se mi zase do toho plete. Vážení posluchači, nevím jak ve vás, ale ve mně jsou dva lidi.
4: Snad by bylo lépe říci dvě já.
3: No prosím, on mě bude ke všemu opravovat.
4: Jak je pak on? Já jsem zrovna tak ty jako ty. Nejde tu o žádné rozštěpení osobnosti, milí posluchači.
3: Buď sticha.
4: Beze všeho, mě ticho lahodí, jenže ty budeš povídat a
3: povídám, buď sticha.
4: Neříkal jsem to?
3: Mé druhé já tu nemá dneska co dělat. Mé druhé já je s odpuštěním lirické. No, napsalo prosím takovéhle věci.

0: Jistě chápete, že s ním dneska nemohu počítat. Slyšíte, mlčí? Pokrytecky. Dostal jsem za úkol připravit vám dobrou náladu. A dobrá nálada to je smích, legrace, optimismus. No já pocházím z rodiny samých šprýmařů, já to znám. Zejména jeden můj strýc vyniká v žertování. Kudy chodí, tudy čtveračí. Já to tak daleko ještě nedotáhl, já prý zatím jenom trojčím.
1: To můžu potvrdit.
0: Nepřerušuj mě. Můj strýček se proslavil v jednom kvízu. Ptali se ho, odkud pochází pravý jamajský rum. Přemýšlel, váhal, mlčel. Chtěli mu pomoci, říkali mu, no teď je to řečeno v názvu, no jamajský rum. A strýček prohlásil, z Rumunska.
1: No, jestli chceš takhle vzbuzovat náladu, aby se posluchači porozhlídli po jiné vlně, nebudou si přece kazit krásný večer, který voní šeříkem, láskou a předzvěstí léta.
0: Nech toho liriku. K náladě patří anekdota, veselá písnička.
1: Jak pro koho? Dovolím si citovat slovník jazyka českého. Nálada je citový stav mysli doprovázející každý duševní pochod.
0: Pochod? Beze všeho. Ne. Ne pochod? No tak ne. Pochod ne.
1: Pochod ano, ale duševní.
0: Ten neznám.
1: Jestliže je nálada citový stav mysli, pak je dobrá nálada prostě dobrý citový stav mysli. Citový, chápeš?
0: No jo, no to si celý ty. Totiž já. Totiž ty. Všechno si převedeš na city. K čemu je to dobré?
1: Třeba k dobré náladě.
0: Hlouposti.
1: Buď jak buď, mám právo se uplatnit. Řekli ti, nechte své lirické já doma?
0: To víš, já tě nechám s manželkou o samotě, pak abych jí celou neděli říkal básničky.
1: Dohodněme se, buď nevážný a já si budu snít. Co pak se člověk nedomluví ani sám se sebou?
0: Máš pravdu, dohodněme se. Když tě setřu, je to sebekritika. Jenže koukej, čas utíká jako očko na punčoše.
1: Jako voda v bystřině.
0: Jako mlíko na plotně.
1: Je pěkný večer, sedíme v útulném koutku zešeřelého pokoje.
0: Pokud nesedíme v kuchyni a nemáme rozsvíceno.
1: Toužíme po doušku jímavé hudby.
0: Pro mne, za mne,

0: Unilá píseň zněla za vlažného soumraku tak náladově, že faráři bez děky uvázlo slovo. To je zíráska, Alojze.
1: Promiň, ale tahle píseň nebyla unilá.
0: Nemám rád liriku odtrženou od života. Vidíš posluchače strašně idylicky. Vidíš ho, jak zabořen v křesle melancholicky pozoruje kouř své cigarety a dává se unášet kouzlem zasněné melodie.
1: To si na pouhého humoristu nevystihl špatně.
0: Pochopitelně, protože je to nesmysl a v nesmyslech já jsem doma. Víš, co teď doopravdy dělají lidi u přijímače?
1: No.
0: Balí baťoch na zítřejší výlet. Melou kávu, míjí nádobí, čtou noviny, hádají se, střihají dětem nechty.
1: Cyniku, proč by teď zrovna a dětem?
0: Protože je mají.
2: Malý, velký, tlustý, tenký,
3: mají děti.
2: Manželky, dcery, milenky,
3: mají děti.
2: Služky, co jim perou plenky,
3: mají děti.
2: I princové a sněženky,
3: mají děti.
2: Slovani a taliáni,
3: mají děti.
2: Ba i vegetariáni,
3: mají děti.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vypadá to, že lirika není pro humoristu k zahození. Je jako druhá strana jedné mince.
2: Mně přesvědčíš snadno, vždyť si moje já. Já jenom nemiluju takovou tu liriku pro liriku. Mě rozčiluje, když začneš nýt jak zamilovaný sextan, anebo dokonce užíváš zdrobnělin. Fuj. Ale k něčemu ten náš svár přece jenom byl dobrý. Přišli jsme na to, jak pomoci posluchačům k příjemnému večeru.
1: No já jsem věděl od začátku, že bez liriky se nedá žít. To ty si mě umlčoval.
2: Mé drahé lirické já, mýlil jsem se, tady je moje ruka.
1: Tady je moje.
2: Jak to? No jo, vlastně, teď já mám dvě.
1: Představíme si posluchače jako člověka, který se nechce plácat do kolen, který není proti tomu zasnít se a zamyslet, zaposlouchat se do lirické melodie.
2: Ale nechce se topit v lirice a proto se občas rád podívá na věci úhlem špásu.
1: Ano.
2: Teď jsme posluchače dokonale zmátli a proto je třeba dopřát jeho nervům chvíli klidu. Dáme si nějakou naši pravidelnou četbu.
3: Ve 3 hodiny ráno zařinčel telefon na posádkovém velitelství. Halo, tady plukovník Hampl z generálního štábu. Pošlete ke mně i hned 2 muže vojenské policie a vzkažte pro podplukovníka Vrzala, no ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně i hned přišel. No ano, teď v noci. Ano, ať si vezme auto. Tak honem, Hergot. Za hodinu byl podplukovník Vrzal na místě. Bylo to až

0: a seď na tom doma, ale pozor. No, dobrá. Jaký to byl spis? Ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hampl okamžik váhal. No, řekl, no tak ať to teda víš, bylo to z oddělení C. Aha, mění podplukovník Vrzal a počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den, ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete, to nic není, pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že je to u mě, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to první noc schoval do své postele pod matraci. Do rána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Vrzal. No co chceš? Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila, víš co, dáme to do plechové pixly od makaronů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamíkám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. A má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník Vrzal. Hrom do toho, vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. No jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc, zlořečená. Tak dál. No, co by bylo dál? Ve dvě ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a má řeči, ve špajzu je zloděj. Žena běží pro klíč a pro mě, já letím z pistolí do spíže a sakramenská nerádná věc. Okno ve spíži je vytento, vypáčeno a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. No. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník Vrzal bubnoval prsty na stole. A pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. No, to nevím, kamaráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka Vrzala a upadl do rozpaku. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu, čestné slovo, jenže nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makaronů. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. No tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka?
1: Kde? Počkejme. No já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou.
0: Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rysovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí naproti? Ptal se unile. Plukovník bouchl do stolu. Hergot sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, tam bydlí nějaký ředitel banky nebo co. Zatracená věc, no jo, teď už do toho vidím. Vrzale, mně se zdá, že jsme na stopě. Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě.
1: Tak pojď, tudy, vedl ho plukovník horlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice. Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa.
0: Podplukovník si oblékl rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem. Okenní pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to rozštípne každý kluk.
1: Zatrapená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna.
0: Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník Vrzal. To je dobře. Já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu.
1: No, to se rozumí. A proč vlastně?
0: No, abys byl k dispozici, kdyby snad ti dva vojáci zůstanou ovšem tady.
1: Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti ubařila?
0: Děkuji, teď na to není kdy, řekl podplukovník suše.
1: O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej. Leda až

0: až tě zavolají. A ještě něco. Služte řekni, že ten zloděj ukradl nějaké konzervy. Nic víc. Ale poslyš, zvolal plukovník zoufale, ty přece ten spis najdeš, že? No, budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampl jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podplukovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, říkala mu po 20. jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do služči na kufru. Karlouši, nechtěl bys něco sníst?
1: Dej mi pokoj, k sakru! Já myslím, že to viděl ten naproti.
0: Paní jenom vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařínčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přísností důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě. Ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrdáskem v ruce a vycedil na plukovníka veverčí zuby. Prosím, já jsem Pištora z policejního komisarství.
1: Co chcete? Vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov.
2: Prej vám tu vykradli špajs,
1: zubil se pan Pištora s jakousi důvěrností.
2: No, tak už jsem tady.
1: A co vám je potom? Vyštěkl plukovník.
2: Prosím, tady to je náš rajon. Ona ta vaše služka říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs a tak já povídám, pane komisaři, já si tam skočím, že jo?
1: To nestojí za to, zavrčel odmítavě plukovník. Ukradli jenom krabici s makaróny. Nechte to laskavě plavat.
2: To je divný, mínil pan Pištora, že nemákli víc.
1: Jo, je to moc divné, řekl hořce plukovník, ale potom vám nic není.
2: Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení.
1: No tak maucta, pane, udělal plukovník.
2: Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem, to já bych se na ten špajs dřív musel podívat.
1: Plukovník chtěl vybuchnout, ale pak se podal své bídě. Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže.
0: Pan Pištora se nadšeně rozhlížel po úzké komůrce.
2: No jo, vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík.
1: Co prosím?
2: No, že to udělal Pepek nebo Andrlík. Ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohl být Dundrl, Lojza Novák, Hosička nebo Kliment. Ale tohle bude Andrlík.
1: No, abyste se nemýlil, zaučel plukovník. Že by tu byl někdo nový na špajzi? Zvážnil náhle pan Pištora.
2: To snad ne, totiž on Mertl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy, pane, nechodí na špajzi, nikdy. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil veverčí zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi.
1: Jo, že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník. To je neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň hledali otisky prstů nebo šlépěj, no dobrá, v tom je odborná metoda, ale tak pitomně na to jít. No, kde pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá ten Vrzel.
0: Plukovník neodolal tomu pokušení a zavolal telefonem podplukovníka Vrzela. Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení.
2: Halo, volal medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, ale já jen, rozumíš? Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, je-li to už... Ježíšmarja, ještě pořád nic... No, já vím, že je to těžký případ, ale prosím tě, jen okamžik, Vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, víš, že ze svých prostředků, rozumíš, dám 10 000 tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš, za takovou službu. Já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, ano, ano, to bude má soukromá věc, služebně to nejde samozřejmě. Víš, nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že? Ale ovšem, ty o tom nevíš, ale kdybys těm lidem nějak naznačil, že plukovník Hampl slíbil 10 000, no tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr, prosím tě, kamaráde, prosím tě, teda promiň, děkuju ti.
0: Plukovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním, a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zdrzaví a cenili veverčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta letící k hranicím, čekají na svou kořist za rohem ulice a náhle vykročí se slovy: ve jménu zákona pojďte se mnou a držte hubu. Pak se mu zdálo, že skládá zkoušku z balistiky na vojenské akademii, i hekal těžce a probudil se spocen. Někdo zvonil. Plukovník Hampl vyskočil a pokoušel se srovnat své myšlenky. Ve dveřích se zjevily veverčí zuby pana Pištory.
2: Tak už jsem tady, řekli veverčí zuby. Tak prosím, byl to on.
0: Kdo? Snažil se pochopit plukovník.
2: No, přece Andrlich, kdo pak jiný? Pepek je totiž na pankráci.
1: Ale kšakru, co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník.
0: Pan Pištora vykulil svá světlá očka.
2: No ale přece on ukradl ty makarony ze špajzů. Už ho zbalili na komisarství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat, on totiž Andrlík říká, že prý v té pixle žádné makarony nebyly, že tam bylo jen takový lejstro, tak jestli to je jako pravda.
0: Člověče, vykřikl plukovník bez dechu, kde máte to lejstro?
2: V kapse, vycenil zuby pan Pištora a hrabal se v listrovém sáčku. Kam pak jsem to jenom, safra porte. Aha, tady. Je to vaše?
0: Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený pomačkaný spis číslo 139/7 oddělení C. Oči se mu zalily slzami úlevy.
2: Človíčku, zlatý, no, já bych vám za to dal, nevím co. Ženo, pojď sem, tady to je pan komisař, pan inspektor...
3: Agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup, co nejpotěšeněji.
2: Tak představ si tak, ženo, to on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Dí, ženo, přines skleničku a koňak. Pane Pištoro, já bych, ani nevíte, jak, totiž abyste věděl, napijte se, pane Pištoro.
3: Ale vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Děkuju, stivě, děkuju. Pane, ta píše. Jo, a ta pixla, milost paní, je na komisařství, ale v čertvém pixlu, burácel blaženě plukovník, ale drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro. Ať slouží, děkuju, ať slouží. Božíčku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí 2 měsíce na pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu Chromáka, Kanera, Zimu nebo Housku.
2: Ale, divil se plukovník. Poslouchejte, a jak pak, když je, dejme tomu, případ špionáže? Prozit, pane Pištro, prozit. Děkuju, úctivě, děkuju.
3: Jo, jako špionáž, to my u nás nemáme. Ale mosazní kliky, to je Čeněk a Pinkus. Na měděné dráty je teď jenom jeden, nějaký Toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být Hanousek, Buchta nebo Schlesinger. Pane, to my jdeme najisto. A kasaře, ty máme z celého kraje, jejich... Tak, na zdraví. Hup!
2: Těch kasařů, těch je teď 27, ale 6 jich sedí. Patří jim to, prohlásil plukovník krvelačně. Ale, pane Pištoro, napijte se.
3: Hej, děkuji úctivě, děkuji, ale já moc nepiju. No tak, tak prosím, na zdravíčko.
2: Ta píše. No, oni tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá tak dlouho, dokud ho zase nechytnem. No, jako ten Andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil, to je pan Pištora skrz ten špajs, že jo?
1: Pane Pištoro, to přece nestojí za to. Teď jsem popat jen lejstro v pixle. Teď já jsem se musel zdechnout dřív, než jsem něco namakal.
2: Tak pojď, já mu povídám, ty troubo, vyfásneš za to nejmíň rok.
1: Ale rok vězení, mínil plukovník Hampl soucitně, a není to trochu moc? Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan Pištora.
2: Tak děkuji úctivě, pane. Já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo růdl. A kdybyste něco potřebovali, tak jen se zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora.
1: Prosím vás, pane Pištoro, řekl plukovník, kdybyste snad, no, za tu službu, totiž to lejstro je, totiž tedy nijak zvlášť, ale já bych to nerad ztratil, víte, tedy kdybyste snad přijal za tu službu, tadyhle,
2: pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky 50 korunu.
0: Pan Pištora překvapením a dojetím zvážnil.
1: Ale...
2: Jezus Mangote, to nebylo třeba, řekl strkaje honem ruku s bankovkou do kapsy. To přece nic nebylo. No, tak já děkuji úctivě, pane. A kdybyste někdy zas něco potřebovali, tak stačí jenom říct Pištora, děkuji úctivě, děkuji.
1: Dal jsem mu totiž 50 korun, řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně. 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale no.
2: Pan plukovník mávl velkomyslně rukou.
1: Jen když se ten zatracený spis našel.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Adžie Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Casselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: Tak to byl Vladimír Dvořák, jak jsme ho v rozhlase znali asi nejvíc jako autora dlouholetého pořadu s alba Karla Vlacha Vybírá nebo pozdější reví orchestru Karla Vlacha uvádí Vladimír Dvořák. Na sklonku jeho života jsem se jednou osmělil a navštívil jsem ho s mikrofonem, tedy Vladimíra Dvořáka. Nejenom, že mě neodmítl, ale stalo se vám z toho několik pěkných odpolední, kdy jsme si vyprávěli, vzpomínali a třeba si taky společně hráli s češtinou.
1: A já si třeba v poslední době uvědomuju, že čtu a najednou narazím na slovo, který je moc hezký, a já si uvědomím, že jsem ho třeba vlastně léta nepoužil.
2: Například?
1: No tak to je, teď se mě trošku převez, protože teď to bude souboj s pamětí, ale například hatit. Sloveso hatit, zhatit něco. Když tu beletrii, no tak samozřejmě si najednou uvědomím třeba půvab nebo neotřelost, no to nemusí být vždycky půvab, ale třeba neotřelost, nevšednost určitýho českého slova, který vlastně najednou, jako když mě v té zásobě těch synonym chybí. Víte, já jsem si leta lámal hlavu, čím nahradit slovo hit. Třeba tak, jak poslouchám občas ty FM rádia, tak vidím, že ty mladí používají slovo pecka jako místo hit. Jo? Ne jako, že to je něco stěžejního, něco vynikajícího. Ne, pecka už je prostě jako další pecka, to je další hit.
2: Co vy jste s paní Bohdalovou v televariete? Konferenciéři, moderátoři, průvodci, vypravěči?
1: To mě poraďte, já to nevím.
2: Ani já se ptám v souvislosti s tím jazykovým významem.
1: To je problém tohleto, protože my jsme, v podstatě to herecká práce, to znamená, že my v žádném případě nejsme konferenciéři, jo? Protože to není nic, co bychom nějakým způsobem řídili v průběhu toho programu, tak nejsme ani moderátoři. No tak co jsme?
2: Propojovači.
1: Propojovači, no to je hezký, to se nevžije asi. A nebo jsme taky spojaři by jsme mohli být, až to spojujeme. No. Jeden čas se užíval pojem hostitelé, no ale my jsme hostitelé akorát v tom, že na začátku řekněme vítáme vás a na konci se rozloučíme, že jo, to je na hostitele trošku málo. Tohle to vyřešili báječně teda ty Američani, kteří tomu říkají show, jo. A ten, kdo dělá tu show, to je prostě showman.
2: Přijímáte štuchalovské bavič? To je přece pěkné české slovo.
1: No, tak pěkný není to slovo, to bych s váma polemizoval, ale přijal jsem ho a nestydím se za to, protože, no, tak mohlo by to být taky bavitel, že jo, podle vzoru učitel.
2: Budovatel.
1: No, tak z toho už jsme snad venku, ne, ale... I když se buduje pořád něco, že jo. Když se buduje demokracie, takže nakonec...
2: I ta bude mít své výdobytky.
1: No samozřejmě. Ale my jsme baviči, pochopitelně. Jiří Štuchal mě tak podepisoval dopisy, když mě psal z Brna ještě dávno, tak napsal... A to bylo lepší od Štuchala, protože on se podepisoval Jiří Štuchal, státní bavič.

0: Řeknu vám, krásně se to vzpomíná na taková setkání, vidíte, ve společnosti chytrého a vzdělaného partnera. Ostatně s Vladimírem Dvořákem se v Divadle pro vaše uši rozhodně neslyšíme naposledy. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí dramaturgyně Hanka Ondriášová, za technickým pultem v režii Tomáš Rypan a společně se vzpomínkou na Vladimíra Dvořáka také autor pořadu Robert Tamchina.
1: Nejen všechna roční období, taky jednotlivé měsíce roku inspirovaly už desítky autorů, a to skladatelů i textařů písniček. Nejméně určitě únor. O tomhle měsíci i Karel Čapek soudil, že je takový nijaký. A naopak ovšem nejvíce květen, měsíc lásky. Měsíc duben možná těží z těsného sousedství s májem, a tak se po světě toulá řádka písniček, inspirovaných dubnovým, tedy jaksi předčasným milostným vzplanutím. Před 40 lety se chodilo do kina na film April Love, dubnová láska. Z filmu je písnička, kterou jsem otextoval a nazval Víc než máj a kterou už tenkrát naspíval Jiří Vašíček.